0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji.
1: Díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý. No,
3: já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal
3: Bílou,
1: a já od něj
3: napsal.
1: Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify.
3: Něco
1: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no, no vůbec netuším, track,
3: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no právě, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, takhle. Tak máte rázem rozšířené
3: Aleši,
1: velké kdyby příbuzenstvo.
3: Kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
3: No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že Bůh, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, ale uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí. A
3: mě také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat tak takhle jako... mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsií. Na první chvíle poset mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola xkrát denně a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak. Jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To jako... ano, to někdy dělám, ano, ano, to ano. Ale není to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná prostě. Atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudeme natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMSku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Máme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: A ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma.
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuji za odpověď.
4: Já to vím. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuji za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou tihle mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu zapravdu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcích.

0: aktuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovry, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
0: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. Jo, protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme, vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak, aby nám společnost věřila, a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří, a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
2: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
3: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
4: 2 kostely.
2: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla, a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána, a nikde jinde v republice to nenajdeme.
4: Aha.
2: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice, a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
4: Myslím, že ty recepty.
2: Myslíte C?
4: Myslím, že jo, stupka.
3: Kuchařské čarování Petra Stupky.
2: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bony a klid. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
5: Kolia.
2: Jendo?
4: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
2: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům, a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
6: Přidal naopak.
2: Ja, kerej?
6: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
2: No dobře, tak ale produkoval.
6: To, ne, tak to je rozdíl.
2: Já jsem, no já vím, no ale...
6: To psal Ivan Hlas.
2: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
6: No tak jo, no.
2: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem. Tak za A

0: díky Robinu Hoodovi, za B díky Johance z Arku, anebo za C díky Mauglímu.
1: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
2: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
2: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
3: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
3: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
3: Dobře. Někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším. Aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
4: Hoří, hoří!
5: Plamený, plamený šrajdiště!
4: Rychle šerev neoporu, pustme šerev neoporu!
6: Ať pustí měli dešť!
4: Proboha, oheň!
5: Požár!
4: Hoří, hoří,
5: oheň! Požár! Kdy tady je před oporou?
7: Tady je, panové, takovejte klid, pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, proboha, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
1: Řekněte tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
1: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
8: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme, kromě Vánoc vždycky držíme svátky s Humoriádou i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petro, ahoj.
6: Dobrý den.
5: Tak bylo něco v Čarodějnice?
6: Jo, já vždycky.
5: To hodně?
6: Já vždycky.
5: Vždycky? Kolik toho stihla, Petra?
6: Právě, že měli být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
5: Jo.
6: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrála. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli přejemnou úniku.
5: A oheň uhašen v pořádku?
6: Ano, ohně nebyly. I když dneska hlásili, že byly, ale méně prej než jindy.
5: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: V Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo. Ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humuriády?
1: No, já bych takhle... Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala. On to je ostřejší, jo, takový.
0: No,
1: jako...
0: to umí.
1: Ale taky... Aha, autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Týnou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí.
2: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, no, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Z jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadá, ty to sama, jaká semprantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. Do zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu dneska.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát, to byste musela znát tu naší...
2: Podejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit, to číslo, dejte to spát.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, ona ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedeme a už vymýšlej kraviny prostě, chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP.
3: DIP.
2: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No, to vám,
3: a to si
2: myslíte,
3: že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru, z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala.
0: Ne?
1: Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně. A jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: A to, no, a já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě... No, asi to dělá dobře, jo, on je prostě povšechně šikovný člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní postavu.
0: Takže co, Petra ráno poliká hrášek? Nebo?
1: No já ráno někdy nejím vůbec. To je takový ten poloviční půst, to nebudu vysvětlovat, no prostě ráno nic a k večeru už taky ne, jo. Ale já to dlouho nevydržím, ale vždycky schodím si to jedno, dvě klíčka, abych se vešla do kostýmu Saxány, protože já ji hraju na Václaváku a kostým mám už asi 5 let, furt ten samej a já sama jako malinko přibírám, jo. Takže musím vždycky před Saxánou zahájit takovouhle krutou věc. Nepeču.
0: Nějaký zájezd autobusem?
1: Zájezd autobusem, že jo, já jsem, no autobusem, teď si nespomínám. Já jsem jezdila
0: jenom letecky.
1: Já si vzpomínám nejlíp, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že musel vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
0: A to bývá normální.
1: To děti
0: dospělosti podá, ano.
1: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic, tam nic. Se mi nic nevybaví.
0: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať si ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka, vlastně hlustvisiácká, konkurs na vrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, posílejte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
2: Dobrý den, tady je posluchač, Petr Stevlic na Dvedlí. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
3: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
1: A co vybíráte?
2: Vybírám Peťho.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Ivano, město nad Metují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
1: Děkujeme za ten hlas. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
5: Dobrý den, Braňo z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
1: Dobře, Ivano, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepujeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
6: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
3: Dobrý den.
6: Tady řidič autobusu, no jo. Jižní Moraví, Ivančík.
1: Výborně.
3: Krása.
1: Tak jsme se trefili.
6: Jelikož Zdeňka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuju teda pro něho.
1: Dobře, tak si nám
6: všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
1: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc. A díky. Uzavírá to kdo hlasem?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i paní Černockou. Díky. A já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
1: Děkujeme všem. Bylo to na střídačku, hlasy velmi vyrovnané. Skutečně jen pár novech rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali. Autobus Ráka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
8: Dobrý den.
9: Jaké máte psání?
8: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
9: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
8: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák mé jméno.
9: Mě.
8: Tak to jste vy, Černý Pirát.
9: No.
8: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
9: Co pak jste nám přines?
8: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
9: To jsem já.
8: Jo, tak to jste taky vy.
9: No.
8: Safra, čověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
9: Já přece ještě nejsem penzi.
8: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
9: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
8: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
9: Tak podívejte se, co jste si psal.
8: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
9: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
8: Ano.
9: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
8: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
9: Tak vy si věříte.
8: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
9: No tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
8: Ano.
9: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
8: No mě a proč?
9: No kvůli orientaci.
8: A tak, jo.
9: Abyste věděl, co vás tady čeká.
8: Ano.
9: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
8: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známa práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
9: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
8: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
9: Proč by chodili na váhu?
8: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
9: Nesmysl. Vážit se nebude.
8: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, že ano? Ale šacovat je můžu, ano?
9: Pro Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
8: No jak takhle, helejte,
9: no,
8: takhle.
9: No počkejte, co to děláte?
8: No vidíte, jak mi to, jak to se šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
9: No.
8: Páni drazí, a to je vaše vnučka?
9: Ale ne, to je dcera mé přítelkyně, ano.
8: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
9: Ale
8: tohle,
9: no, já nevím.
8: Safra,
9: a patrně, ano, ano.
8: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
9: Poste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, jo. Na pláži.
8: A ten dědek vedle, to je Rumun?
9: To jsem přece já.
8: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Lubomír Lipský, jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
3: No, hrnaj, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těmahle bardama jako moderátor, když už byli staříčký a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
1: a film
3: Horníček.
1: Třeba, jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou.
3: No jistě, to bylo rozkošný.
1: Já nevím, Děda jo. Potůček.
3: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil. Že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy, v tom by dolko ale on i jinak mluvil, trošku jinak. A to bylo krásný, ano. To bylo jeho jako majstrštyk.
1: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvu zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru? Tak to, je, no. to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
3: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty, takový ty, jako ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
1: Ne, jaká?
3: No, já ho viděla poprvé naživo a musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam les a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná, ale dělala jsem to, jako, seš se mohla tu tanečnici barovou.
1: Jo.
3: Ale já jsem jako do barů vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
1: pracovně jsem myslela.
3: Takhle. Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak
1: no to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
3: no může to být i nervák, ano, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
1: No, je to řehole. Je to
3: a já s tímhle hláskem, co já mám takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
1: Ale,
3: já mám husopesčí hlásek. A v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
1: Jo, takže
3: zatmavit.
1: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
3: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
1: Zítra má být ještě teplej.
3: No právě. Tak jestli můžu,
1: ano.
3: Tak ta píseň se jmenuje, podívej si do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
1: Dobře.
3: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blam, blam, blam. Ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšel, jak možná si to idealizuji. Pustíme si to.
1: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no, rozkošné, z roku 71.
0: 79, no, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu. To oba.
1: To je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak.
0: A budou Vánoce.
1: A budou Vánoce. Jde to.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nezapomněli jsme samozřejmě na souboj, který vedete vy. Jsou tu dvě ukázky ve hře. Lubomír Lipský jako lustvisiák, Miroslav Donutil jako vypravič a vzpomínat může třeba na pana Kodeta. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď a hlasuje?
3: Ještě jednou Honza z Vlkavy a hlasuji dále pro pana Lipského.
1: Ano, znova pana
0: děkujeme Lipského. Moc, mějte se pěkně. Další kdo?
4: Zdravím vás, tady Petr Zezounek, už nejsem v autobuse, už jsem doma.
0: A?
4: A? Ještě jednou teda, ale Petro, vy si žijete, že jste byla sexy ve 20.
0: Je pořád.
4: Podívejte na sebe.
0: Ano.
4: Vypadáte furt stejně.
1: Hle, ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
4: Aha.
1: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
4: Jo, jo.
0: Máte úkol.
4: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejsou.
1: Tak.
4: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
0: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, tak
4: no.
0: Co?
4: Dobře, tak já zkusím teda toho Donutila.
0: Dobře, píšu mu bod a děkuji, ať se daří, hezký sváteční den. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
5: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: taky na cestě někde?
5: Jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana Donutila.
0: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
5: Ne, to kamion.
0: Kamion.
1: Jo, tak
0: takže to jsou spáry někde na dálnici.
1: Ježišmarja, to je kamion.
0: Šťastnou cestu.
5: Aktuálně v Praze u průhonic.
0: Aha, vy taky. Šťastný průjezd Prahou. Mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím z Adržbachu. A prosila bych pana Donutila.
0: Dobře, do Adržbachu pozdrav, ať se máte krásně ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto. Zase pár hlasů navrch. Zase změna.
1: Bude změna.
0: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
7: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Menzel a udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou. A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach, tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což, jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to, jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy v Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: A jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byly takhle, se jelo na těch bicyklech,
2: rotopédu,
3: a nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký
3: možná,
2: film. Tak možná
3: jo,
2: nám to řeknou. Kromě toho nám taky musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odeslejte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon. Ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si psal pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza Zrabský. Zdravím vás, o vás dva.
3: Díky.
4: A zvlášť naši letušku na Koštití.
3: Oh, ano.
4: A dal by si taky Ačko.
1: Dobře, tak jo, hlas pro pana Donutila. Moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo? Dobrý den.
5: Dobře, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Donutila. Dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole, šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek. No. Ten Zdenál Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v téhleté ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
3: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
3: Ani se neptej.
1: Jak to?
3: Hele, tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený ruský obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí uměl za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No
3: hele, nebylo to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo.
3: Rusáci mají takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Příšera, ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi...
1: A taky to žralo.
3: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme
1: a
3: jeli...
1: taky nebylo tolik dálnic.
3: No, hele, ono toho nebylo hodně, co, tehdy. Ale
1: byli... Já tím si říct, že ty

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Nese to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda. Ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš? A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voní? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube. Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou

0: krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
3: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
2: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké léto.
3: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím, nevím.
2: No tak
3: nevím.
2: To musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
3: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
2: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete slavit Ve hvězdných návratech, další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou. A pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i Ve hvězdných návratech. Mějte se krásně a
3: úspěch v nartech.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Přes 89 tisíc žáků dnes nastoupí ke společné části státních maturit. V Opavě pokračují opravy historické budovy Domu kultury. Házenkáři Karviné prohráli čtvrté finále extraligy v Plzni 24-31. Po většinu dne bude slunečno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes budou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: V úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřují, a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
2: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během dneška se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Pražský městský soud se dnes bude zabývat kauzou Čapí hnízdo. Jednat bude pouze o europoslankyni Janě Naďové z Hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Začala další část rekonstrukce historické budovy Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě. Postupné opravy národní kulturní památky už se dostaly do fáze obnovy původní výzdoby. Jak dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu, restaurátoři pracují na kamenném průčelí a čištění štukových prvků.
4: Ty krásné sochy od Josefa Obeta budou očištěny, budou zrestaurovány, budou doplněny, protože tam jako je docela hodně prasklin. A vevnitř ty štuky, které navrhoval Leopold Bauer, tak ty se čistí, aby byly jako dokonalejší a bude se moct vymalovat v celém tom vnitřním schodišťovém foaje.
0: Sport.
2: Házenkáři Karviné nevyužili ani druhou šanci na obhajobu extraligového titulu. V Plzni prohráli čtvrté finále nejvyšší soutěže 24-31 a Západočeši tak srovnali sérii na 2-2 na zápasy. O nových mistrech rozhodne v sobotu až pátý duel na hřišti Slezanů, což bude podle karvinského hráče Jonáše Pacla výhoda.
5: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a jsem rád, že jsme to v té základní části vybojovali, to první místo, že si všechny tady ty případné pátý zápasy v tom play-off hrajou u nás a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému.
0: Počasí.
2: Ráno bude v Moravskoslezském kraji ještě jasno, během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte do 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na trase Český Těšín Opava na silnici číslo 11 na 262. kilometru u Mokrých Lasců leží sražená zvěř na vozovce, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších problémech v dopravě, volejte na dispečink Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přátelé, vstupujeme do už 19. týdne roku 2026. Dnes je pondělí 4. května a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O to se dnes budou starat Tereza Hajková, Petr Soukup. Buďte s námi a mějte pěkný den.

0: 5:10 a posloucháte Český rozhlas Ostrava. Milion korun dal Havířov na opravu hřiště poničeného při loňských městských slavnostech. Na podmáčenou trávu tehdy vjelo těžké auto převážející techniku. Sotva se ale na hřiště vrátí hráči rugby, už v září tam chce radnice slavnosti opakovat. K tématu se budeme věnovat podrobněji krátce před 17:30. Teď je tady kalendárium, čili souhrn historických událostí, které se týkají dnešního data 4. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 4. května. Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. První guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na ně město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cissé z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá devaterčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali 7 dvojčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska golman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.

0: počasí.
1: Před námi je, co se počasí týče, celkem hezký den. Než se dostaneme k předpovědi na celý den, tak se pojďme do regionu podívat, jak to vypadá. Všude je většinou jasno, případně pár mraků na obloze. Co se teplot týče, v Českém Těšíně teď naměříte 12 stupňů Celsia. Pokud se podíváme trochu západněji, tak například město Albrechtice na Bruntálsku teď hlásí 15 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že bude hezky. Jasno, během dne může přijít trošku více oblačnosti, ale nic z toho nebude pršet. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Na horách naměříte okolo 18.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 22 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď míříme na Karvinsko. Havířov zaplatil přes 1 000 000 korun za opravu hřiště v areálu haly Slavie po městských slavnostech. Už v září tam ale chce organizovat znovu. Travnatá plocha byla zničená do hloubky. Rýhu na rugbyovém hřišti způsobilo těžké auto, které převáželo techniku.
1: Vedlo to od prostřed zhruba od střídaček, které rugbysté mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.

0: Do dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava jsme zařadili i nahrávku Will You Be There Michaela Jacksona. Teď už krátké zprávy nabídne je Tereza Hájková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes je poslední den, kdy můžou lidé podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Dnes je taky nutné daň zaplatit. Lidé můžou přiznání podat buď online na portálu finanční správy, anebo datovou schránkou. Pokud poplatníci povinnost nesplní včas, musí počítat s pokutou. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem, uvedl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Policisté v neděli v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Policie upozorňovala, že muž může být nebezpečný. Do pátrání nasadili i vrtulník s termovizí. Hospic ve Frýdku Místku má dokončenou novou hydroizolaci. Problémy s vlhkostí se podle magistrátu začaly objevovat brzy po dokončení stavby v roce 2010. Do zdiva vzlínala voda. Kvůli tomu v některých částech stěny plesnivěly. Opravy jsou po dvou letech hotové a vyšly na 13 milionů korun. Město taky hospic vybavilo solární elektrárnou. Basketbalisté Opavy porazili v lize Ústí nad Labem 108-89 a ve čtvrtfinálové sérii hrané na 4 vítězství vedou 3-1. Opava si k výhře pomohla 17 úspěšnými trojkami. 7 z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šiřina. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno, postupně od západu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Slezské Ostravě počítejte s úplnými uzavírkami ulic Okrajní, Jaklovecká a Vdovská. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Potrvají až do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k našemu dnešnímu dopolednímu vysílání, to je to, co nabídnu za pár minut. Teď bude zpívat Karel Zich. Pěkné ráno.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Finskou saunu v Komorní Lhotce znají nejen ti, kteří vyznávají vysoké teploty a následné ledové schlazení, ale také turisté. Sauna totiž leží v malebném údolí říčky Stonávky a je výchozím bodem pro pěší túry třeba na Prašivou. Na toto místo se vypravila redaktorka Romana Kubicová a své dojmy nám nabídne v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Poslouchejte nás 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům a Marie Glofáková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom aktuálním stavu.
2: Tak aktuálně většinou slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia a vítr fouká teď většinou mírný, jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Je tady pondělí 4. květnový den, jak bude?
2: Ráno bude většinou slunečno, v průběhu dne bude od západu přibývat oblačnosti, bude to hlavně vysoká průsvitná dřevitá oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, hlavně na horách potom bude vítr až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme dál. Jaké počasí přijde v noci na úterý a co zítra?
2: Noci očekáváme spíše větší množství, převážně průsvitné oblačnosti. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že na horách bude vítr i nadále až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra očekáváme i převahu velké oblačnosti, k ránu nelze hlavně v jeseníkách vyloučit, k večeru nelze hlavně v jeseníkách vyloučit slabší přeháňku, ale šance je malá. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný mezi 3 až 7 metry za sekundu, přechodně může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Maria Rotrová, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud ho budete poslouchat i dnes po 13. hodině, dočkáte se pořadu Alex a host. U mikrofonu bude bývalý fotbalový brankář a v současné době trenér Petr Kouba. Budeme poslouchat i o tom, jestli se v současné době můžeme pochlubit talentovanými brankáři.
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Celý rozhovor s Petrem Koubou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná znovu zavedení EET, mělo by začít platit od nového roku. V Březové na Opavsku se chystá stavba nové návsi. Jindřichov na Bruntálsku modernizuje svou základní a mateřskou školu. Bude většinou slunečno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Obnovený systém by měl začít platit od ledna příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Bude se týkat obchodníků, restauratérů i řemeslníků.
2: Chceme, aby odpadla povinnost tisknout účtenku, aby nebylo potřeba mít neustále online připojení, aby to opravdu nikoho nestálo ani korunu. Kdo má pokladnu, využije tu svou. Kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma.
0: Systém nebude povinný pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kteří mají roční příjem do 1 000 000 korun. Obec Březová u Opavy bude mít novou náves. Dlouho připravovaná rekonstrukce centrální části vesnice už má připravené všechny podklady a začne se příští měsíc. Potvrdil to nezávislý starosta Březové Jan Turovský. Cílem je podle něj vybudování důstojného místa pro obyvatele i návštěvníky.
3: Chceme tu náves opravdu okrášlit, vyřešit tam lepší možnosti zastavování pro autobusy, nějak lépe vyřešit parkování a hlavně takové jako pobytové plochy pro ty naše občany. V půlce června by se mělo začít na rekonstrukci té návsi pracovat.
0: Chata na Javorovém vrchu u Třince se dočká částečné rekonstrukce. Práce začnou 13. května. Turistická chata potřebuje vyměnit střechu. Nová budou i okna v nadzemním podlaží, elektroinstalace anebo zateplení podkroví. Práce potrvají asi půl roku. Město počítá z náklady přes 13 milionů korun. Na podzim chce magistrát nechat zdemolovat bývalou chatu pro personál a lyžařskou chatu. Ty jsou podle radních dlouhodobě nevyužívané a v havarijním stavu. Základní a mateřská škola v Jindřichově na Bruntálsku bude mít lepší internetové připojení. Obec na to získala evropskou dotaci. Radnice práce rozdělila na části. V první fázi dodavatel dovybavil učitele i žáky novou technikou. Jde třeba o nové počítače anebo prvky kyberochrany, říká nezávislý starosta Jindřichova Martin Korduljak.
4: S tím je spojena samozřejmě i stavební část, co znamená fyzické rozvody, taková zadnická práce. Teď jsme soutěžili, máme vybraného dodavatele na ty stavební práce a běhnou vlastně v tom období, kdy jsou prázdní. Začne se posledním týdnem červnu, měl by se skončit před posledním týdnem srpnu. Sport.
0: Čeští hokejisté zakončili domácí turnaj Evropské hokejové tour porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na turnaji druhé místo za suverénním Švédskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na trase Opava Český Těšín na silnici číslo 11 na 268. kilometru u Hrabině havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po šesté vám pěkné pondělí s datem 4. května přeje Petr Soukup. Začíná nám další vysílací hodina v dnešním dobrém ránu a my hned v úvodu budeme gratulovat Květoslavům. Mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které má slovanský původ. Ten význam je zcela jasný. Květoucí anebo oslavující květy. Všem Květošům a Slávkům přejeme tedy krásný sváteční den.

0: Zpívala nám Tina Turner, 6 hodin 12 minut. Počet nálezu bolševníku velkolepého v Moravskoslezském kraji od roku 2010 stoupá. Vyplývá to z dat Ministerstva životního prostředí. Tato invazivní a pro lidi jedovatá rostlina se objevuje i v okolí měst. Máme k tomu více podrobností, reportáž čekejte krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu, jako bychom chtěli dělat kliky. Hlava, trup a nohy v jedné rovině. S výdechem zvedneme pravou dlaň a levou nohu pokrčíme pod trup, šikmo k dlani. Dlaní se dotkneme a vrátíme zpět. Totéž opakujeme na druhou stranu. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Den bude hezký a příjemný a také dost teplý. Než se dostaneme k předpovědi na celý den, krátký aktuální pohled do regionu. Začínáme ve Frenštátě pod Radoštěm. Aktuální teplota 15 stupňů. Je tam slunečno. Hezky je i v Opavě. V tuto chvíli teploměr ukazuje 13 stupňů. Prognoza na pondělí říká, že v našem regionu bude jasno. Během dne může částečně přibýt oblaků, ale žádných srážek se nedočkáme. Teploty až 27 stupňů. Pak naměříte okolo 18.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
3: Společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
5: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezském kraji stoupl od roku 2010 počet výskytu jedovatého bolševníku vlkolepého a začíná růst zrovna teď. Tato invazivní rostlina je jedovatá pro lidi a vytlačuje okolní rostliny. Tam, kde roste, se uchytí málo který domácí druh. Vyskytuje se i v okolí města, například u Ostravy.
1: 200 metrů čtverečních souvislého porostu, kde de facto nic jiného, kromě bolševníků, nerostat.
2: Janem Lukavským z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jsme vlastně pořád na území Ostravy mezi zoologickou zahradou a hranečníkem. Hned u cesty jsme objevili první exempláře bolševníku.
1: Pokud se tady s tím nic neudělá, tak do pár let nejenom to, že vlastně tady ten koridor může být zarostý bolševníkem, ale o co hůř, je tady vlastně cesta, mulčuje se to tady, když se udržuje koridor velmi vysokého napětí, takže tím pádem se může i snadno šířit na další lokality.
2: Listy bolševníků jsou trochu podobné řapíkatému celeru, ale sahat bych na ně neměl.
1: To bych nedoporučoval, zvlášť při tady tom slunném počasí, protože celá rostlina obsahuje fotosenzibilní látky, které při styku s pokožkou dokážou způsobit velmi nepříjemné a bolavé puchýře. Vlastně je to něco podobného jako popáleniny.
2: Jan Lukavský dále vysvětluje, že s mapováním výskytu teď pomáhají přímo i lidé.
1: Známé lokality narůstají, ale může to být dáno i tím, že lidi v posledních 10-15 let mají vlastně přístup k chytrým telefonům, přes které se dá zadávat přes různé aplikace nálezy z fotografií a ty záznamy se průběžně dostávají i do databáze Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Výskyt je sice podle dat větší, než byl před rokem 2010, ale podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí na tom Moravskoslezský kraj ve srovnání s některými jinými kraji v republice není tak špatně.
3: Hlavním těžištěm výskytu bolševníku velkolepého u nás jsou západní Čechy, hlavně Karlovarský kraj. Souvisí to s prvním vysazováním do tamních zámeckých parků v 19. století. Likvidace bolševníku velkolepého probíhá intenzivně, nejúčinnější je kombinace mechanických a chemických postupů při dodržení zásad regulace.
2: V našem kraji je bolševník nejčastější na Jablunkovsku a v Podbeskydí. V případě popálení by lidé měli ihned vyhledat lékaře. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Didaktické testy bude psát přes 89 tisíc studentů. Připravuje je organizace Cermat. Dopoledne maturanty čeká matematika, odpoledne pak anglický jazyk. V dalších dnech budou následovat testy z češtiny a taky dalších cizích jazyků. Lídři evropských zemí a kanadský premiér se dnes setkají na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tam už včera před oficiálním začátkem summitu jednal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Dnes Babiše čeká mimo jiné schůzka s britským premiérem Starmerem. Česko v neděli zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňů Celsia. Rekord zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Pietní akt dnes v Jablunkově připomene 81 let od osvobození města sovětskými vojáky. Rudá armáda dorazila do Jablunkova 2. května 1945 a ukončila tak několikaletou nacistickou nadvládu. Tichá vzpomínka zapadlé ve druhé světové válce začíná v 11 hodin u centrálního pomníku. Házenkáři Plzně využili ve finále play-off extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu porazili obhájce trofeje 31-24. Západočeši odvrátili i druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále na silnici číslo 11 na Opavsku na 268. kilometru u Hrabině ve směru na Český Těšín havarovalo osobní auto do svodidel. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kdo bude našem dnešním dopoledním hostem po 11. hodině, uslyšíte po písních od skupiny Jelen a Heleny Vondráčkové. Pěkné ráno.

Zpívala nám Helena Vondráčková, teď je 6 hodin 39 minut. I dnes v pondělí přivítáme po 11. hodině v našem vysílání hosta. Tím hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace má často pouhé sekundy. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová. Začínáme 10 minut po 11.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům a Marie Glofáková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom aktuálním stavu.
2: Tak aktuálně většinou slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia a vítr fouká teď většinou mírný, jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Je tady pondělí, 4. květnový den, jak bude?
2: Ráno bude většinou slunečno, v průběhu dne bude od západu přibývat oblačnosti, bude to hlavně vysoká průsvitná cerevitá oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, hlavně na horách potom bude vítr až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme dál. Jaké počasí přijde v noci na úterý a co zítra?
2: Noci očekáváme spíše větší množství, převážně průsvitné oblačnosti. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, jižní až jihozápadní, mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že na horách bude vítr i nadále až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra očekáváme i převahu velké oblačnosti, k ránu nelze hlavně v jeseníkách vyloučit, k večeru nelze hlavně v jeseníkách vyloučit slabší přeháňku, ale šance je malá. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný mezi 3 až 7 metry za sekundu, přechodně může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut. Správný čas nabídnout pár pozvánek s datem 4. května. O bohaté a často dramatické historii Slezsko-Ostravského hradu bude dnes přednášet Lukáš Čopík. Historik hradu přiblíží, jaké příběhy ukrývají jeho hradby a jaké osobnosti a události formovaly jeho podobu. Beseda se koná od 16 hodin v pobočce knihovny města Ostravy ve Vítkovicích. V opavském kině Mír v rámci filmového klubu promítnou od 18 hodin film Jedna bitva za druhou. Čerstvě 6 Oscarový snímek pojednává o skupině bývalých revolucionářů, kteří se po 16 letech sejdou, aby zachránili dceru jednoho z nich. A večer se budou rozdávat Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2025. Slavnostní událost začíná v 18 hodin v Domě kultury Poklad v Ostravě. Vystoupí například kapela Benjis, zpěvačka Tereza Mašková anebo sopranistka Dominika Škrabalová.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čepiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání. Doubrava využije prázdniny k opravě školní kuchyně. Basketbalisté Opavy po třetí porazili Ústí a jedna výhra je dělí od semifinále. Zpočátku dnes bude slunečno, postupně oblačno a teploty do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok, a to buď přes portál finanční správy Moje daně, anebo přes datovou schránku. Daň je taky nutné nejpozději dnes zaplatit. Při elektronickém podání je potřeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu XML. Další častou chybu zmiňuje Monika Lodrová z Komory daňových poradců.
3: Další častá chyba je třeba u osob samostatně výdělečně činných, kteří zapomenou, že pokud mají zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, mají v těchto případech povinnost podat přiznání elektronicky, nikoli v papírově.
1: Pokud je daňové přiznání podané více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhuty, začnou nabíhat pokuty. S daňovým poradcem nebo advokátem je možné podat daňové přiznání až do 1. července. Na 400 hasičů se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se už nešíří, dokonce se podařilo zmenšit zasažené území, ale situace zůstává vážná. Hasiči mají k dispozici i drony, velkokapacitní cisterny a 7 vrtulníků. Během dneška mají přiletět na pomoc další 2 stroje Black Hawk ze Slovenska. Doubrava na Karvinsku chystá rozsáhlou opravu školní kuchyně. V plánu má výměnu vzduchotechniky, nové rozvody elektřiny a odpadních vod. Radnice počítá i s novými obklady. Náklady dosahují 1,5 milionu korun, upřesnila starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
4: Budeme začínat někdy 22. června, aby se skončilo do konce prázdnin. Jsou to zastaralé záležitosti, nefunguje to, už tam nejde na tu elektřinu napojit ta nová zařízení, třeba smažící panev, je to problém, takže se musí udělat nové okruhy.
1: Do rozhovoru o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mělo zapojit Turecko nebo středoasijské státy. Řekl to po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Hlavním tématem jednání byla podle Babiše energetika. Šlo o první setkání s ukrajinským prezidentem po opětovném návratu Babiše do čela české vlády.
2: Sport.
1: Basketbalisté Opavy porazili v lize Ústí nad Labem 108-89 a ve čtvrtfinálové sérii hrané na 4 vítězství vedou 3-1. Opava si k výhře pomohla 17 úspěšnými trojkami, 7 z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šiřina. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně ode dneška počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Začíná rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 7 ukazují naše absolutně přesné studiové hodiny. Posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. O dnešní dobré ráno se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. No a společně s námi i Artur Kubica, ten tady bude už za chvíli se svými dobrými radami. Dnes se Artur v okénku dvakrát měř jednou řeš zaměří na údržbu oplocení u domu. Ještě předtím muzika. Václav Neckář, anebo Bára Basiková.

0: Hostem v našem dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrova byla Bára Basiková. Máme teď pro vás naši pravidelnou rubriku s dobrými radami a nápady s Arturem Kubicou a mohu ještě slíbit krátce před 7:30 naši pravidelnou rozhlasovou anketu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak opravit a namazat vrátka na zahradu? Úplně obyčejná věc, ale některým lidem to dělá problém. Takže my si řekneme, že první věc, kterou musíte udělat, je odstranit veškeré nečistoty a špínu. Tlakovým vzduchem vyfoukejte všechny cizí prvky, vrátka vykartáčujte zahradním kartáčem nebo drátěnkou. Jakmile vrátka takto vyčistíte, ostříkejte je vodou. Až to uschne, namažte panty a odstraněte rez, pokud tam tedy je. I když se v pantech nevyskytuje rez, naneste na ně velké množství oleje nebo maziva. Výborná je grafitová vazelina. Když už vyschne, zůstane tam aspoň ten grafit. Důležité je, aby byl povrch pantů před namazáním hladký. Zkontrolujte i zámek, nastříkejte do něj nějaké mazivo. Mazivo uvolní zaseknuté součásti, no a po nanesení maziva otočte klíčem v zámku a vyvinte určitou sílu k otevření vrátek. Jakmile se vrátka otevřou, zavřete je a znovu je otevřete. Vyzkoušejte je. Udělejte to několikrát, abyste se ujistili, že vrátka dobře fungují. A teď to důležité, co by vám manželka nikdy neodpustila, až se bude vracet domů a až se od toho umaže. Takže olej může vrátka znečistit, proto otřete veškeré přebytečné mazivo hadříkem. Zachráníte si tak rodinné štěstí. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude krásný, slunečný, bez přeháněk. Pojďme ale k aktuální situaci. Na severní Moravě a ve Slezsku je všude slunečno. Co se teplot týče, tak například na Jablunkovsku v Horní Lomné teď ukazuje teploměr 12 stupňů. Více západněji v Krnově naměříte 15. Předpověď na pondělí říká, že bude hezky, většinou jasno. Odpoledne může přijít více mraků, ale pršet z nich nebude. Teploty vysoké až 27 stupňů. Na horách naměříte maximálně do 20.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Asi znáte ono přísloví raní ptáče dál doskáče. A nebo je to spíše u vás o přežívání až do večera? Co lépe odpovídá vašemu biorytmu? Jste spíše skřivanem, který vstává rád brzy, anebo sovou, která si užívá dlouhých večerů? My jsme se vás na to zeptali v naší rozhlasové anketě.
1: No, já bych řekla, že asi spíš raní ptáče a večer jsem potom unavená stejně, ale většinu věcí dělám spíš dopoledne než odpoledne a večer.
2: Já bych řekl, že jsem to i to záleží na režimu dne, na semestru a jako na okolnostech jako v životě, že jsme studenti, takže je to takové proměnlivé, takže jako jakdy.
3: Já jsem raní ptáče, protože mám dítě, takže mi nic jiného nezbývá a ovlivňuje to tak, že chodím brzo spát.
4: Já jsem spíše večerní člověk, ale potom to spánku moc není, tak člověk je potom během průběhu netakový jako nevyspatý, tak musím změnit svůj režim a prostě je to i zdravý.
5: Jsem spíš noční tvor a je to takový, že potom jsem rozbitá ten druhý den.
6: No, já to mám asi podobně. Nedělá mi to problém, jsem zvyklý na to.
7: Tak já se teda přiznám, že jsem víc sova, já jako víc prostě jsem vzhůru v noci. Celkem dost mě to ovlivňuje, protože většinou jako usnu v jednu ve dvě a pak mám problém ráno třeba vstát jako v šest a odvést děti do školy, do školky a dojít do práce.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Více ve zprávách v 8 hodin. Obec Březová u Opavy bude mít novou náves. Dlouho připravovaná rekonstrukce centrální části vesnice už má připravené všechny podklady a začne se příští měsíc. Potvrdil nezávislý starosta Březové Jan Turovský. Cílem je podle něj vybudování důstojného místa pro obyvatele i návštěvníky. Kauza Čapí hnízdo se dnes vrací k pražskému městskému soudu. Senát bude řešit jen obžalobu europoslankyně z ANO Jany Naďové, protože premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše teď chrání poslanecká imunita. Podle žalobců šlo o zneužití zhruba 50-milionové evropské dotace. Oba obžalovaní vinu dlouhodobě odmítají. Chatu na Javorovém vrchu u Třince čeká částečná rekonstrukce. Práce začnou 13. května. Turistická chata potřebuje vyměnit střechu. Nová budou i okna v nadzemním podlaží, elektroinstalace anebo zateplení podkroví. Práce potrvají asi půl roku. Horní Suchá dnes odhalí novou pamětní desku se jmény padlých na památníku v parku Hrdinů. K připomínce konce druhé světové války a osvobození obce pořádá radnice pietní průvod. Zakončí ho kladení věnců a slavnostní odhalení desky. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku v ulici Frýdlanská na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A dvě osobní auta havarovala taky v Doubravě na Karvinsku, konkrétně u tamní pekárny. I tam je to s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Oprava hřiště poničeného při loňských městských slavnostech Havířova. To je téma, kterému budeme věnovat čas už za pár minut.

0: Kapela Olympik je v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. My teď míříme na Karvinsko. Havířov zaplatil přes 1 000 000 korun za opravu hřiště v areálu haly Slavie po městských slavnostech. Už v září je tam ale chce organizovat opět. Travnatá plocha byla zničená do hloubky. Rýhu na rugbyovém hřišti způsobilo těžké auto, které převáželo techniku.
1: Vedlo to od prostřed zhruba od střídaček, které rugbyste mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Budeme mluvit o počasí s ostravskými meteorology, konkrétně tedy s Petrem Drobkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak nejdříve tedy pojďme shrnout aktuální situaci.
2: Tak většinou máme skoro jasno, teploty se pohybují od nějakých, většinou od 14 do 18 stupňů, už jsou lokality, kde je ještě o něco chladněji, na horách, na Lysé hoře, na pradědu kolem 8 stupňů, vítr fouká většinou mírný a s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, ale od vyšších poloh a na horách je silnější vítr, na Lysé hoře, na pradědu, na těch hřebenech může foukat nárazek i kolem 20 metrů za sekundu a fouká od jihu.
1: Je tady pondělí 4. květnový den, jak bude?
2: A tak zpočátku bude skoro jasno, od západu bude přibývat postupně částečně oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20 a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a hlavně na horách čekáme i čerstvý vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí pak přijde v noci a co přinese úterý?
2: V noci bude většinou polojasno, teploty klesnou k ránu na 15 až 11 stupňů. V místech, kde bude slabší vítr, může být teplota i o něco nižší. No a povane mírný jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Na horách ale čerstvý vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a zítra už bude převážně velká oblačnost, k večeru se ojedině, ale v jeseníkách může vyskytnout sice s menší pravděpodobnosti, ale přeháňka. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách 16 až 20 a k tomu bude foukat mírný, postupně až čerstvý jižní.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

Krátce před osmou Český rozhlas Ostrava nabídne pár pozvánek. Projekt Ďábelské struny, který spojuje houslistu a kytaristu, dnes hostí Frýdecko-Místecký národní dům. Program je inspirován legendárním Paganinem a začíná o 17:30 odpoledne. Za divadlem můžete vyrazit do Kopřivnice, představení nese název Kouči v nesnázích a hraje v něm například Pavla Tomicová nebo Josef Polášek. Začíná se v 7 večer ve velkém sále Kopřivnického domu kultury. A ještě jeden tip, ten míří do Ostravy, na debatu v rámci cyklu Ohniska konfliktů v centru Pant. Začíná o 19:30 večer a nabídne pohled na to, proč je Tchaj-wan klíčovým bodem napětí mezi Spojenými státy a Čínou.

0: Ukrajinou a jaký to má dopad na svět.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda bude projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. V Opavě se chystá stavba nové sportovní haly pro plážové sporty. Na Bruntálsku obnovují nadšenci zaniklou tradici pěstování lnu. Bude slunečno, postupně má přibývat oblačnosti a naměříme do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Ta by se měla vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a míň administrativně náročná a má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice ale odhady spochybňuje a považuje je za nadhodnocené. Elektronickou evidenci tržeb podporuje i generální finanční ředitelství, jak říká jeho šéfka Simona Hornochová.
4: Když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo. Když naši kontroloři vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa.
2: Studentům posledních ročníků středních škol dnes začíná společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace Cermat. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. V dalších dnech přijdou na řadu další předměty, včetně češtiny. V Opavě se bude stavět hala pro plážové sporty. Sloužit by měla hlavně sportovním klubům, školám, ale také veřejnosti. S vybudováním haly na opavském Kolofíkově nábřeží počítá opavský magistrát do 7 let. Sportoviště za zhruba 50 milionů korun by mělo být jedinečným i tréninkovým zázemím pro pořádání vrcholových akcí v rámci regionu. A to na pozemcích darovaných městu Moravskoslezským krajem. Uprostřed obce Staré Heřminovy na Bruntálsku viseli nadšenci políčko tradičního lnu Přadného. O jeho návrat do českých zahrad a polí se stará tamní nadace Mosty a Prameny. V programu Pěstuj len už osivo rozeslali stovce zájemců z celého Česka. Podle nezávislé starostky Starých Heřminov Daniely Skotnicové uspořádají na podzim společné předení a tkaní.
5: Podporujeme je tady v tom, pomáháme jim nějak technikou a zajištěním a jsme rádi, že toto je, že se něco hýbe. No, je to první rok, takže myslím, že to půjde rok co rok lepšímu. Sport.
2: Házenkáři Karviné nevyužili ani druhou šanci na obhajobu extraligového titulu. V Plzni prohráli čtvrté finále nejvyšší soutěže 24-31 a Západočeši tak srovnali sérii na 2-2 na zápasy. O nových mistrech rozhodne v sobotu až pátý duel na hřišti Slezanů, což bude podle karvinského hráče Jonáše Pacla výhoda.
6: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a jsem rád, že jsme to v té základní části vybojovali, to první místo, že si všechny tady ty případné pátý zápasy v tom play-off hrajou u nás a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Frýdku Místku. Dvě osobní auta havarovala na kruhovém objezdu ve Frýdlanské ulici. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Petr Soukup u mikrofonu, je tady pondělí, 4. květnový den a protože máme 4 minuty po 8, vysíláme pravidelné Dobré ráno. V něm dnes začínáme se zbrusu novou rubrikou v našem vysílání. Jmenuje se Co v učebnicích nebylo. Každý den v tomto čase se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Pisařík a už za pár minut v tom prvním díle této rubriky prozkoumáme největší lidský orgán.

0: Zpívala nám Jennifer Raše 8 hodin 13 minut. Počet nálezu bolševníků velkolepého v Moravskoslezském kraji od roku 2010 stoupá. Vyplývá to z dat Ministerstva životního prostředí. Tato invazivní a pro lidi jedovatá rostlina se objevuje i v okolí měst, jak vás o tom přesvědčíme v naší reportáži už za 10 minut. Teď ale naše zbrusunová rubrika jmenuje se Co v učebnicích nebylo. Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 0,4 mm. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 mm. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Máme krásné slunečné ráno, zda to vydrží, tak to vám řeknu za chvíli. Nejdříve pohled do regionu, všude svítí slunce, teploty už jsou teď relativně vysoké, ve Frýdku Místku 18,5 stupně, na Bruntálsku na Slezské Hartě teď naměříte 16 stupňů. Prognóza na dnešek, ta říká, že bude hezky jasno, jen odpoledne může přijít více oblačnosti, ale rozhodně nemáme čekat žádné srážky. Teploty vysoké až 27 stupňů Celsia, na horách naměříte do 20.
2: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
3: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Teď máme 8 hodin a 24 minut. V Moravskoslezském kraji stoupil od roku 2010 počet výskytů jedovatého bolševníku velkolepého a začíná růst zrovna teď. Tato invazivní rostlina je jedovatá pro lidi a vytlačuje okolní rostliny. Tam, kde roste, se uchytí málo který domácí druh. Vyskytuje se i v okolí měst, třeba u Ostravy.
1: 200 metrů čtverečních souvislého porostu, kde de facto nic jiného, kromě bolševníků, neroste.
2: Janem Lukavským z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jsme vlastně pořád na území Ostravy mezi zoologickou zahradou a hranečníkem. Hned u cesty jsme objevili první exempláře bolševníku.
1: Pokud se tady s tím nic neudělá, tak do pár let nejenom to, že vlastně tady ten koridor může být zarostý bolševníkem, ale o co hůř, je tady vlastně cesta, mulčuje se to tady, když se udržuje koridor velmi vysokého napětí, takže tím pádem se může i snadno šířit na další lokality.
2: Listy bolševníků jsou trochu podobné řapíkatému celeru, ale sahat bych na ně neměl.
1: To bych nedoporučoval, zvlášť při tady tom slunném počasí, protože celá rostlina obsahuje fotosenzibilní látky, které při styku s pokožkou dokážou způsobit velmi nepříjemné a bolavé puchýře. Vlastně je to něco podobného jako popáleniny.
2: Jan Lukavský dále vysvětluje, že s mapováním výskytu teď pomáhají přímo i lidé.
1: Známé lokality narůstají, ale může to být dáno i tím, že lidi v posledních 10-15 let mají vlastně přístup k chytrým telefonům, přes které se dá zadávat přes různé aplikace nálezy z fotografií a ty záznamy se průběžně dostávají i do databáze Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Výskyt je sice podle dat větší, než byl před rokem 2010, ale podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí na tom Moravskoslezský kraj ve srovnání s některými jinými kraji v republice není tak špatně.
3: Hlavním těžištěm výskytu bolševníku velkolepého u nás jsou západní Čechy, hlavně Karlovarský kraj. Souvisí to s prvním vysazováním do tamních zámeckých parků v 19. století. Likvidace bolševníku velkolepého probíhá intenzivně, nejúčinnější je kombinace mechanických a chemických postupů při dodržení zásad regulace.
2: V našem kraji je bolševník nejčastější na Jablunkovsku a v Podbeskydí. V případě popálení by lidé měli i hned vyhledat lékaře. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Společnost ve studiu, my dělá Tereza Hájková, jsou před námi zprávy.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména pak v lesích. Olomoučtí policisté v neděli v podvečer chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm nasadili policisté i vrtulník s termovizí. Doubrava na Karvinsku chystá rozsáhlou opravu školní kuchyně. V plánu má výměnu vzduchotechniky, nové rozvody elektřiny a odpadních vod. Radnice počítá i s novými obklady. Podle nezávislé starostky Jiřiny Ferenčíkové dosahují náklady 1,5 milionu korun. Prezident Petr Pavel se v Praze setká se svým finským protějškem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance anebo o další podpoře Ukrajiny. Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Pietní akt dnes v Jablunkově připomene 81 let od osvobození města sovětskými vojáky. Rudá armáda dorazila do Jablunkova 2. května 1945 a ukončila tak několikaletou nacistickou nadvládu. Tichá vzpomínka zapadlé ve druhé světové válce začíná v 11 hodin u centrálního pomníku. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v křižovatce ulic Ostravská a Lipiny se srazila dvě osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. A nehodu dvou osobních aut hlásíte taky z Havířova, bouralo se v Bludovicích na silnici číslo 11, i tam dejte pozor.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: V našem regionu přibývá dětí, které se otráví kratomem anebo dalšími psychomodulačními látkami. Téma, kterému budeme věnovat čas už za pár minut.

0: Zpíval nám Pavel Novák, je 8 hodin 39 minut a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Podle nemocnic v regionu přibývá děti a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Sanitka je na urgentní příjmy v některých případech vozí i přímo ze škol. Výjimkou není ani kombinace intoxikace kratomem a dalšími látkami nebo třeba alkoholem. Detaily pro nás má reportérka Natálie Janešková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, je to přesně tak. Několik nemocnic v Moravskoslezském kraji nám potvrdilo, že evidují nárůst intoxikací u dětí a mladistvých do 18 let. A nejde jen o kratom, ale třeba také o látky s označením THC a HHC, tedy o přírodní a syntetické kanabinoidy.
0: Kde je situace nejhorší?
1: Situace je aktuálně nejhorší na Novojičínsku. Tam je primářka dětského a novorozeneckého oddělení Michaela Syrovátková potvrdila, že pacienta s intoxikací kratomem přijímají v průměru jednou týdně. A v letošním roce už jich zdravotníci ošetřili 13. Za minulý rok jich bylo celkem 50. Podrobnou statistiku si vede i primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Jan Boženský. Podle jeho dat v nemocnici ošetřili mnohem více dětí s intoxikací THC, HHC a dalších psychomodulačních látek než před 10 lety. Podle Boženského roste také počet otrav léky, a to hlavně paracetamolem, ibuprofenem a psychofarmaky. Důležité je to, že děti často do nemocnice dorazí s otravou, kdy opravdu zkombinují hned několik látek najednou. Jednotky případů intoxikace kratomem registrují i lékaři Ostravské fakultní nemocnice. Hospitalizovali tam ale více dětí s otravou THC a HHC za posledního půl roku 15. Někdy je ale problém se ke konkrétním datům dostat. Například zdravotníci Havířovské nemocnice v systému zpětně vidí pouze kolonku intoxikace pacienta a dál už systém nerozlišuje, jestli šlo o otravu třeba kratomem nebo kanabinoidy. Takže mi Havířovská nemocnice potvrdila, že oni ošetřili 58 intoxikovaných dětských pacientů a mezi nimi i otravy kratomem. Podobně je na tom i Třinecká nemocnice. Zdravotnický systém jim neumožňuje takto specifické třídění.
0: No, co je podle lékařů největší riziko u dětí, které si dají některou z těchto látek?
1: Přednosta kliniky dětského lékařství z Ostravské fakultní nemocnice mi napsal, že nejzávažnější bývá otrava syntetickými kanabinoidy, tedy látkou HHC. Jde o umělou látku podobné té, která je v konopí. Oproti té přírodní verzi má ale vysokou účinnost, nepředvídatelné složení a tedy i vyšší riziko závažných komplikací. Látky působí na mozkové receptory mnohonásobně silněji než přírodní THC. Projevuje se to zvracením, halucinací, poruchami vědomí i kolapsy. Ve vážných případech může jít i o poruchy dýchání a srdečního rytmu. Podle primáře urgentního příjmu Krnovské nemocnice je na druhou stranu kratom nebezpečnější kvůli tvorbě závislosti, nebo pak v kombinaci s dalšími látkami. Jednomu pacientovi způsobilo požití kratomu epileptický záchvat a skončil právě v Krnovské nemocnici.
0: V regionu přibývá děti, které jsou tráví kratomem nebo další psychomodulačními látkami. My jsme o tom teď hovořili s Natálí Janeškovou. Děkujeme za informace, hezký den.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme jako malované, všude svítí slunce a co se teplot týče v Karviné, teď na teploměru údaj 19 stupňů Celsia. V Chuchelné na Opavsku je teplota o 2 stupně nižší. Prognóza na dnešek říká, že zpočátku bude jasno, odpoledne přijde více mraků, ale nebude z nich pršet. Teploty vysoké 24 až 27 stupňů. Na horách naměříte mezi 16 a 20 stupni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před závěrem dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava ještě pozvánka k poslechu vysílání mezi 11. a 12., což je čas pro hosta Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu dnes bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace má často pouhé sekundy. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat 10 minut po 11. Kateřina Huberová. Tolik tedy je jeden programový tip, teď ještě zmíním, že do 9. stihneme nahrávky od skupiny Slza anebo italského zpěváka Drupiho. Pak už bude na tomto místě Vláďa Šmehlík, který vás provede dobrým dopolednem. Loučí se Petr Soukup, krásný den.
1: Zasmějte se s námi! To povídá chlapec své vyvolené. Dnes spolu strávíme nádherný večer. Koupil jsem 3 lístky do divadla. A ta dívka má radost a jenom tak pro jistotu se zeptá, a proč si koupil 3 lístky? A ten chlapec povídá, no proč 3? No proč? No přeci pro tvého tatínka, pro tvou maminku a 3. lístek je pro tvého mladšího bratříčka. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Končí lhůta na podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. S hašením požáru v Českém Švýcarsku pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Na milion korun přijdou opravy poničeného hřiště po havířovských městských slavnostech. Dnes čekejte slunečno, postupné přibývání oblačnosti a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Dnes je poslední den, kdy můžou lidé podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Dnes je také nutné daň zaplatit. Lidé můžou přiznání podat buď online na portálu Finanční správy Moje daně, anebo datovou schránkou. Kdy začnou nabíhat případné pokuty, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do 1. července. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes hasičům pomůžou taky dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne.
4: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
1: Havířovské městské slavnosti budou na podzim znovu v areálu u sportovní haly Slavie, přestože tamní plochu loni poškodila těžká auta, která přivážela techniku. Oprava přišla na milion korun. Havířovská opozice po městě žádá, aby pro slavnosti našlo jinou lokalitu.
5: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí.
6: Podle Darí Škutové za Havířov sobě problémy dělá i nadměrná doprava v centru a parkování. Radnice ale nesouhlasí.
7: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
6: Dodává Daniel Vachtarčík z Hnutí pro Havířov. Radnice teď zvažuje třeba to, že těžká auta s technikou pojedou jinudy nebo po speciálních pásech. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Operní soubor Národního divadla Moravskoslezského uvede v nové sezóně 5 premiér. Hlavním tahákem bude scénické nastudování Verdiho Requiem, které se na jevišti objeví od poloviny října. V programu nechybí ani klasika, například opera Oberon moravského skladatele Pavla Vranického. Pro rodiny s dětmi připravuje divadlo světovou premiéru opery Bajky, kterou zkomponoval a režíruje Juraj Černík.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách mezi 16 a 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Porubě v ulici Opavská poblíž odbočky do Studentské ulice havarovala dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních potížích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čtyři a čtvrt minuty po 9. hodině tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes v pondělí 4. května začneme magazínem Křížem krajem. S Romanou Kubicovou se dnes vypravíme do komorní Lhotky a odkryjeme minulost, dějiny i přítomnost tamní legendární finské sauny. Ta totiž letos slaví už 60 let svého trvání. Z její historií vás tedy seznámíme v dnešním magazínu Křížem krajem. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Helena Vondráčková a taky třeba Pink Floyd. Tak tedy hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava a my míříme do komorní Lhotky. Tamní finskou saunu znají nejen ti, kteří vyznávají vysoké teploty a následné ledové zachlazení, ale také turisté. Sauna totiž leží v malebném údolí říčky Stonávky a je výchozím bodem pro pěší túry, třeba na Prašivou. A když v ní natáčela naše redaktorka Romana Kubicová, potkala tady matku s dcerou, které se stavili jen tak.
2: Vědáme tady v salonku si povídají. Vy jste se byli i saunovat, nebo jste se jenom zastavili?
3: My jsme měli holčičí jízdu, dcera mi pozvala na oběd a pak mi zavezla tady na kávu a zákusek. A teď tak odfukávám jenom jako.
2: Dcero, odkud pak jste?
4: Já jsem z Řeky.
2: A?
4: Maminka?
3: Český Těšín.
4: Chodím často jako do té sauny. V sobotu, jak mám volno, tak se tady stavím na 2 hodiny do sauny a pak si dám chleba s tvarohem a s křenem.
2: No, jak se tak na vás koukám, vy budete o hodně mladší než celá sauna, takže vlastně celý váš život tady stojí, tak jak na vás dýchne, jakým kouzlem?
4: Tady fakt ta vůně toho dubového dřeva a ta příroda, nádhera.
2: A kdybyste měla vychválit prospěšnost saunování, tak co byste nám řekla?
4: No, dlouhověkost, právě, že tady chodí starší lidi, hlavně páni, říkala saunářka, no, že 85 plus už tady chodí. No, nejlepší to je večer, jak si lehnete ven a teď pozorujete ty hvězdy. No, to je nádhera. Úplně čisté nebe, čistý vzduch a to právě je prospěšné na ty průdušky a na to dýchání.
3: Já jsem Anna Malíková.
4: Nikola Filipčíková.
5: Jo. A to na hlavu?
2: Je to voní.
5: Tak.
2: Sestoupili jsme do toho srdce samotné sauny.
5: Takže tady máme pec pro pánskou saunu. Tady chodím se hodinu přikládat.
2: Takže není to zadarmo, teda to teplíčko.
5: Tak, tam musí být 100 stupňů. Tady jsem teď přiložila, tak tu je velký oheň. Tam topíme tak na 90 stupňů.
2: Takže dámy mají radši chladněji.
5: No, jo, jo. Dneska je sice společná, jsou tam i chlapi. Ale teplota se musí pořád udržovat.
2: Takže co hodinu se běhnou tady po schodech?
5: Ano,
2: přiložit?
5: Ano, ano.
2: Za tu šichtu je to kolikrát?
5: No, to já nevím, taky 15krát,
4: 20krát
5: nevím.
2: Takže pěkně náročná práce.
5: Mám to spočítané, no.
2: A kdo vám řeže dřevo?
5: Tady jsou takoví obecní pracovníci. Aha. A oni nám tu chodí jako vždycky v pondělky, v pátky, nám tu chystají dřevo. Aha. A my už si to potom jako tam tím topíme.
2: A ty jsou vlastně ty buky z okolních lesů, tady z místních zdrojů?
5: Ne, to se vozí. To já ani nevím odkud, ale ne z okolních, tak to by za chvilku tady nebyly žádné lesy.
2: To je pravda. Všichni hosté mají dobře zatopeno a než přijde někdo další, tak my se rychle s Blaženou Bolkovou podíváme na nejstarší historii této sauny. Tak od kdy tady vlastně stojí a kdo ji nechal vystavit?
5: Tato sauna byla uvedena do provozu v roce 1966. Takže bude tady velká oslava, bude 60leté výročí. A bylo to založeno spolu s Červeným křížem, kde stál v čele pan doktor Josef Rozmanit. Právě on se v roce 1964 ujal návrhu na vybudování této finské sauny ze staré dřevěnice. Tam je na obraze vyobrazena ta stará dřevěnice.
2: Takže ta tady stávala, někdo vlastně tady žil, hospodařil a pak se vlastně odkoupila?
5: Potom tu vlastně, aspoň podle toho, jak mi tady lidi vykladali, tak tu bydleli brigadníci nějakou dobu. No a potom se tady rozhodlo, že se z toho udělá ta sauna.
1: Dodává saunářka Blažena Bolková. Po písničce nám mimo jiné prozradí, jestli saunu více navštěvují ženy nebo muži a odkud přijíždí vůbec nejvíce lidí. Tak tedy za malou chvíli se do komorní Lhotky zase vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.
6: Ráno, když bylo půl

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, je 9 hodin 20 minut a my se vracíme zpátky do komorní Lhotky. O tamní finské sauně, dá se říct, už vědí i v Praze. Tedy alespoň tam, že je jeden z dalších návštěvníků, který se zastavil po túře na chleba s tvarohem a křenem. Ovšem, jak zjistila naše redaktorka Romana Kubicová, tak Michal Plaček vlastně pochází z našeho kraje a saunu zná už od dětství.
2: Já jsem byl tady na Procházce na Plašivou a teďka jsem se stavil na svačinku ještě před cestou domů.
3: Odkud jste přijel?
2: Z Orlové.
3: Takže takový hezký den na horách.
2: Jo, dá se říct, já mám vlastně v Orlové mamku, ale žiju v Praze a byl jsem tady na chvíli, tak jsem tak zakončil pobyt v našem Moravskoslezském kraji a rozhodně moc pěkný den.
3: No a vy znáte nějak déle tady tohleto stavení, tady tu starou saunu?
2: Rozhodně znám, protože mě je 36 let. A vlastně od nejútlejšího dětství si pamatuju, že jsme tady jezdili s mamkou a dříve ještě s prarodičema a právě s mamkou jsem i dneska komunikoval to, že u nás zná tady tohleto místo celý život, takže to pro ní má rozhodně velkou srdeční vazbu.
3: A znáte nějaké takové podobné místo třeba někde v okolí Prahy, když tam žijete?
2: Ne, to neznám.
3: Je to tu jedinečné?
2: No pro mě rozhodně, i když věřím, že rozhodně nějaká další, aspoň vzdáleně podobná místa budou existovat, ale co může hovořit má empirická zkušenost, tak pro mě to jedinečné rozhodně.
4: Jezdí tady lidi z Polska, z Ostravy, z Karvine, z Těšina, z Havířova, z Třince, z Kopřivnice, nedávno jsme tu měli lidi i z Berouna.
3: Tady pan je z Prahy, jak mi prozradil, i když Orlovák, že?
4: Dokonce tu jednou za měsíc jezdí paní z Francie, to je stálý zákazník.
3: A já jsem si četla, vy jste tady připravila i pamětní knihu, dokonce tam byl nějaký německý nápis, takže věhlas sauny se teda šířil tak asi hodně daleko.
4: Možná kdysi, jo, jako tady je ta pamětní kniha, to jsem se tak dívala na to, no, že tu jsou lidi z hodně daleka, no. A jsou tu pěkné komentáře, pěkné zápisky, ale jezdí tu hodně Poláku, no. Tu je tak asi 60% lidí z Polska. Oni to tu úplně milujou, no.
3: Já si myslím, že na ně dýchá tady ta horská atmosféra.
4: Tam mají takové ty moderní, že, wellnessy a to tady je staré a to se právě tady lidem nejvíc líbí, že tady nemáme nic modernizovat, že to máme nechat tak, jak to je, že prostě to mají rádi, jakože tady dýchá ta stará atmosféra.
3: Dá se říct, že sauna tak, jak vypadá dneska, vlastně vypadala i na počátku v těch 60. letech, nebo přece jenom se něco přistavovalo?
4: Určitě, tu byla jenom jedna sauna, pak se přistavila ta druhá, protože to bylo málo, že? Lidi se tu střídali, muži, ženy se střídali, však to tam máte napsané, že klepali na dveře, aby už jakoby, aby vylezli. Takže teď jsou dvě sauny. Tam může být 24 chlapů a v dámské může být 18 žen, takže ty sauny jsou docela velké. Někdy ani to nestačí.
3: A kdo chodí častěji, chlapi nebo ženy?
4: Určitě chlapi. Jo, chlapi, to je úplně neuvěřitelné, jak ti mají prostě saunu rádi.
3: Důležitá součást, a to je tady taky ceněné, tak vy máte vlastně bazény napájené tady místní vodou z potučku?
4: Ano, voda v bazénech je napájena protékající vodou z okolní říčky Stonavka. Velkou výhodou jsou venkovní odpočívárny, jsou pod širým nebem, to se taky tady lidem hodně líbí. My se vše snažíme zachovat jakoby v původním stavu, ale tak jako pořád se tady něco, že, obnovuje.
3: No a jak se pracuje v takové sauně?
4: Jo, já jsem tady maximálně spokojená. Lidi tu jsou fakt jako hodní, odcházejí úplně s dobrou náladou. No jo, je to tu fajn, no.
3: To říká saunářka Blažena Bolková, kterou také můžete potkávat tady v finské sauně v Komorní Lhotce. Z Komorní Lhotky Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A i zítra v našem magazínu Křížem krajem zavítáme do Těšínského Slezska. Tak jak jsme dnes byli v Komorní Lhotce, tak zítra to bude do Jablunkova, do oblasti Gorolů. V tamním muzeu Trojmezí už zítra totiž zahájí výstavu nazvanou Chladné zbraně, která představí nejdůležitější nástroje a pomůcky, které lidé v této oblasti používali k obraně, obstarávání obživy nebo k práci. Prohlídku muzea Trojmezí vám zítra v magazínu Křížem krajem zprostředkuje Iva Havlíčková. Máte se na co těšit.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 33 minut a Severní Morava a Slezsko zažívá krásný slunečný den, tak si ho tady hezky užívejme. Docela fajn je, že máme zase krátký pracovní týden a takto pondělí je hnedka veselejší, doufám, že je vám dobře. No a pokud ne, tak se podívejte na někoho, koho máte nejblíž a usmějte se. No a co teď? Budeme mít tady babské rady, protože Jarka Vykoupilová samozřejmě nezahálí a i pro dnešek si jednu babskou radu pro vás připravila. Tentokrát poradí, jak čistit spáry mezi kachličkami. No a protože Jarka má docela pod čepicí, tak k tomu použije samozřejmě bílý ocet, jedlou sodu a třeba i peroxid vodíku. Tak co? Necháte si poradit, aby se vaše koupelna rozzářila čistotou? Prozradíme za malou chvíli, hned po písničce.

0: Pražské rady.
1: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomoci s plísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatučí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem je 9 hodin a 43 minut a já se na vás taky budu těšit na Dni otevřených dveří 16. května tady u nás na ulici doktora Šmerala v Českém rozhlase Ostrava. Teď ale jiné téma. 13 umělců s vazbou na Moravskoslezský kraj dnes dostane cenu Jantar. Jaké jsou nominace na tradiční regionální kulturní ceny a jak bude vypadat dnešní gala večer v kulturním domě Poklad, který mimo jiné uslyšíte i na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, tak to všechno vám prozradíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 9 hodin a téměř 48 minut a já už ve studiu nejsem sám. Pokud nás sledujete na online kamerách, tak víte, že naproti mě už sedí má milá kolegyně Silvie Mikulcová. 13 umělců s vazbou na Moravskoslezský kraj dnes dostane cenu Jantar. Jaké jsou nominace na tradiční regionální kulturní ceny a jak bude vypadat dnešní gala večer? Tak to je naše společné téma. Silvo, vítej.
1: Dobré dopoledne. Tak on je to velký dlouhý seznam těch oceněných nebo těch návrhů na jednotlivé ceny. Jantarů bude letos 13, protože přesně tolik je kategorií. No a třeba v populární hudbě je nominovaných 7 interpretů, to znamená, jak jsem

0: Ostravské galerii výtvarného umění, nebo Lenka Falušiová a výstava v Těšinách v galerii Krystal v Havířově. To se složitě vysvětluje. No a co se týče literatury, tak mezi nominovanými je Lukáš Balabán za román Pro pitomce, který jste mimochodem mohli slyšet na našich vlnách před několika týdny v rozhlasovém listování, a pokud vám utekl, tak dvě kapitoly z této prvotiny najdete k poslechu v naší aplikaci Můj rozhlas v podání herce Josefa Kaluži Stále. No a nominaci získala také básnická sbírka Radovana Jurzy Koncept transparence, která nedávno získala také Magnesii literu.
1: Vynechala si důležitou kategorii, a to je tedy divadlo, herecké ceny, divadelní ceny. Jak to vypadá tam?
0: Ano, cena Jantar se udílí za ženský a mužský herecký výkon, za baletní i operní výkon a taky za muzikál. Já teď budu detailnější v kategorii inscenace roku. Můžeme to třeba brát jako takové doporučení poroty na to, co by nám v krajských divadlech nemělo utéct. Tak jsou to třeba Ptáčci v divadle Antonína Dvořáka. Je to příběh odehrávající se na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu a vypráví o starých rodinných traumatech, pravdě a lži. Dalším nominovaným představením je slavné drama Nepřítel lidu Henrika Ibsena v podání divadla Petra Bezruče. No a k Bezručům zamířila i třetí nominace, konkrétně za hru Pozdě příchozí, která otevírá aktuální téma školní šikany a nástrah sociálních sítí. Jména ve dvou kategoriích ale prozradit nemůžu. Laureáta ceny za celoživotní přínos a také držitele ceny Kalený Jantar pro osobnosti nezávislé scény a mimořádný počin za rok 2025 se totiž dozvíme až večer.
1: Slavnostní večer teda bude probíhat v Porubském domě kultury Poklad. Jaký ten program teda bude? Jak to bude vypadat?
0: Organizátoři slibují neobvyklá hudební vystoupení. Namátkou Benjis zahraje se zpěvákem Šimonem Bylinou. Vystoupí také mladá kapela Getaway s pěveckým sborem anebo sopranistka Dominika Škrabalová. A co je důležité, pokud to do Pokladu nestihnete nebo máte daleko, tak zůstaňte s námi. Český rozhlas Ostrava bude gala večer, který začíná v 18 hodin přinášet živě.
1: Tolik o dnešním předávání cen Jantar Silvoje Mikulcová. Díky za návštěvu ve studiu a díky za tyhle informace.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Premiér Babiš jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. Na Javorovém v Beskydech začíná rekonstrukce horské chaty a horní suchá odhalí u příležitosti výročí konce druhé světové války novou pamětní desku. Tolik obsah zpráv a bude toho mnohem více. Více ví Tereza Hájková a zprávy tady budou za dvě minuty.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čertiny naproti hlavní poště Ostravaji. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Premiér Babiš jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. V květnu začne rekonstrukce chaty na Javorovém vrchu v Beskydech. K výročí konce druhé světové války odhalí Horní Suchá novou pamětní desku. Počasí bude převážně slunečné s teplotami do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 % HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2 % HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5 %. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
3: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
1: Evropští lídři se podle Babiše na dnešním summitu budou zabývat třeba ilegální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilováním stability v Evropě. Pro zhruba 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Didaktické testy, které zajišťuje organizace Cermat, jsou společné pro všechny střední školy. Teď dopoledne žáci píšou test z matematiky. Odpoledne je čeká anglický jazyk. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo zhruba 15 tisíc studentů. Ke zkoušce z angličtiny přibližně 67,5. Pokračuje ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, takého píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
1: Chata na Javorovém vrchu u Třince se dočká částečné rekonstrukce. Práce začnou 13. května. Turistická chata potřebuje vyměnit střechu. Nová budou i okna v nadzemním podlaží, elektroinstalace anebo zateplení podkroví. Práce potrvají asi půl roku. Město počítá s náklady přes 13 milionů korun. Na podzim chce magistrát nechat zdemolovat bývalou chatu pro personál a lyžařskou chatu. Ty jsou podle radních dlouhodobě nevyužívané a v havarijním stavu. Horní Suchá dnes odhalí novou pamětní desku se jmény padlých na památníku v Parku hrdinů. K připomínce konce druhé světové války a osvobození obce pořádá radnice pietní průvod. Zakončí ho kladení věnců a slavnostní odhalení desky. Podle nezávislého místostarosty Martina Adaměce od lidí přišla řada podnětů, že jsou v původních seznamech padlých chyby.
5: Představili jsme si pracovní tým lidí pamětníků, ale i mladých lidí, kteří se zabývají historií. A výsledkem toho je, že na té pamětní desce přibylo několik jednotek nových jmen, které se vlastně v rámci toho šetření objevily. Opravili jsme ty gramatické chyby.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Krnově v ulici Albrechtická se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. A pozor taky na silnici číslo 45 u Lomnice na Bruntálsku. I tam bourala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které připravila Tereza Hájková. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Teď posloucháte Dobré dopoledne a jako tradičně v Dobrém dopoledni ani dnes nebude chybět jedna ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dnes to bude o řekách a o vodě, takže kdo si troufne, tak ten třeba od nás vyhraje hezkou cenu. Také se podíváme na rozhlasové typy kulturní pozvánky, protože i dnes v pondělí 4. května se toho u nás docela hodně děje. Takže jestli nemáte žádný plán na dnešní odpoledne, tak vydržte, my vám určitě dobře poradíme. No a taky jsme zjistili, že je čím dál populárnější do zahrad a políček znovu vsadit len a z tohoto lnu si třeba vyrobit plátno. Přineseme reportáž z Oder. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady je Robert z Ostravy.
1: Já vás zdravím, Roberte. Jak často cestujete?
2: No, dost často.
1: Dobře, protože když...
2: Každé úterý.
1: Tak když dneska totiž vyhrajete, tak vyhrajete cestovní balíček Českého rozhlasu Ostrava. Balíček na cesty, ve kterém je třeba polštářek, sluneční brýle a tak dále a tak dále. Tak jo, jdeme na otázku. Jste připraven?
2: No, zkusíme.
1: Město Bohumín. Město Bohumín je nejníže položeným sídlem v našem kraji a také místem stojícím na soutoku dvou řek a několika potoků. Jak se jmenují řeky, jejichž soutok najdete v bohumínské místní části Kopitov? A jsou to buď za A Odra a Ondřejnice, za B Odra a Ostravice, nebo za C Odra a Olše?
2: Myslím, že to Cčko.
1: Je to přesně tak, blahopřeju, vyhráváte dnešní cenu a je to opravdu Odra a Olše, nebo jak my Slezani říkáme, Odra a Olza. Tak tedy zůstaňte chvíli na telefonu.
2: Ano, vydržím, zprávám.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Tohle byl Marek Ztracený a tohle je Český rozhlas Ostrava. Posloucháte naše dopolední vysílání. Je 10 hodin a 22 minut a doufám, že si užíváte tohleto letní počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Dneska má být až 27 stupňů. Možná by už chtělo otevřít koupaliště, co? Aspoň na chvilku. Nebo možná skočíme do nějakého rybníka. Uvidíme, jak tyhle ty teploty přežijeme a jak je přežije naše příroda. No, pakliže nemáte ještě žádné plány na dnešek, tak máme pro vás docela nabito, protože celá severní Morava a Slezsko, i když je pondělí, tak žije kulturou a žije aktivitami a společenskými událostmi. Pozveme vás třeba do Místeckého národního domu, pozveme taky do Kopřivnice a nebo konec konců na jednu z nejprestižnějších akcí moravsko-slezské kultury. Dnes se totiž budou předávat jantary. Více se dozvíte za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl legendární hejda Věrka Špinarová. Teď tedy pozvánky a kulturní tipy. Prvně zamíříme do Frýdku Místku. Projekt Ďábelské struny, který spojuje houslistu a kytaristu, dnes totiž bude hostit Místecký národní dům. Program inspirovaný legendárním Paganinim tam začíná v 17.30. Za divadlem dneska můžete také vyrazit do Kopřivnice. Představení se jmenuje Kouči v nesnázích a hrají v něm například Pavla Tomicová a Josef Polášek. Začátek v 19 hodin ve velkém sále Kopřivnického domu kultury. No a pozvánka i do Ostravy Poruby. Večer se totiž budou rozdávat Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2025. Slavnostní událost začíná v 18 hodin v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě. Vystoupí třeba kapela Benjis nebo zpěvačka Tereza Mašková či sopranistka Dominika Škrabalová. No a já připomínám, že celé předávání Moravskoslezských rozhlasových cen Jantar můžete slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme přímým přenosem v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Do zahrada políček v Česku se vrací přadný len. Tradice lnářství v Česku skončila před 20 lety. Nadace Mosty a prameny z Bruntálska ji teď obnovuje. Zatím v malém, ale za to rovnou po celém Česku. My jsme u toho byli a za chvíli vám nabídneme reportáž.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jak vypěstovat len a vyrobit z něj plátno, to ví díky pohádce o Krtečkovi asi úplně každý. Kdysi běžná plodina, ale z polí a zahrad skoro zmizela. Před 20 lety zanikly i přádelny a tkalcovny. Nadace Mosty a prameny z Bruntálska, ale letos rozjela program Pěstuj len, aby to změnila.
1: Tohle je úplně taková ta ruční práce, tyjo.
2: Tak se přidej.
3: Budoucí pole lnu uprostřed starých heřmínov nejdřív sečkou nadělat řádky, pak do nich nasypat semínka a nakonec zpátky zahrnout hlínou. Co bude dál?
2: Dál to poroste. A odhadujeme, že někdy v červnu bychom tady už mohli vlastně vidět krásně rozkvetlý lněný záhon.
3: Vypráví Monika Michálová a u toho pořád pleje a vyhazuje kameny z hlíny, aby se práce nezastavila. Políčko lnu vzniká přímo uprostřed obce Staré Heřmínovy. Startovací balíčky se semínky lnu rozesílá Monika Michálová po celé zemi.
2: Už zamířili ke 100 lidem, kteří budou mít svůj malý záhonek od 1 do 12 metrů čtverečních. Takže už máme připravenou a vytvořenou takovou lněnou mapu České republiky. Když se někdo přihlásí do programu ještě do zhruba půlky května, kdy končí výsev, tak dostane návod, jak ten len vysát, jak si to políčko připravit, jak ho pěstovat. Na podzim budeme tkát ručně společnou látku v našich tkalcovnách.
3: Desítka žen z Bruntálska je uprostřed starých heřmínov v plné práci s hráběmi a když len vyroste, tak odbornicí na jeho zpracování je Šárka Ondřejová.
4: Je příjemné a nádherné tu rostlinku pozorovat, když roste, když kvete, když vám potom dozraje a krásně vám zvoní ty kuličky v tom větru a když potom si sami to zpracujete a sami si to své vlákno osaháte, je to radost.
3: To nám chrastí ta semínka, že?
4: Ano. Takhle se pozná, že je len zralý.
3: Ale na to je ještě čas. Nejdřív se tady všichni obnovovatelé tradice potkají asi za čtvrt roku, kdy bude záhon modře kvést. Ze Starých Heřmínov Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak opravit a namazat vrátka na zahradu? Úplně obyčejná věc, ale některým lidem to dělá problém. Takže my si řekneme, že první věc, kterou musíte udělat, je odstranit veškeré nečistoty a špínu. Tlakovým vzduchem vyfoukejte všechny cizí prvky, vrátka vykartáčujte zahradním kartáčem nebo drátěnkou. Jakmile vrátka takto vyčistíte, ostříkejte je vodou. Až to uschne, namažte panty a odstraněte rez, pokud tam tedy je. I když se v pantech nevyskytuje rez, naneste na ně velké množství oleje nebo maziva. Výborná je grafitová vazelina. Když už vyschne, zůstane tam aspoň ten grafit. Důležité je, aby byl povrch pantů před namazáním hladký. Zkontrolujte i zámek, nastříkejte do něj nějaké mazivo. Mazivo uvolní zaseknuté součásti, no a po nanesení maziva otočte klíčem v zámku a vyvinte určitou sílu k otevření vrátek. Jakmile se vrátka otevřou, zavřete je a znovu je otevřete. Vyzkoušejte je. Udělejte to několikrát, abyste se ujistili, že vrátka dobře fungují. A teď to důležité, co by vám manželka nikdy neodpustila, až se bude vracet domů a až se od toho umaže. Takže olej může vrátka znečistit, proto otřete veškeré přebytečné mazivo hadříkem. Zachráníte si tak rodinné štěstí. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za malou chvíli tady budou další zprávy. Dozvíte se například nelichotivou informaci o tom, že nejhorší situace s otravami kratomem mezi dětmi a mladistvými je na Novojičínsku. Podrobnosti v 11 hodin.

Kvalitní vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Podle nemocnic v regionu roste počet otrav kratomem u dětí a mladistvých. Pro europoslankyni Janu Naďovou z Hnutí ANO navrhuje státní zástupce v části kauzy Čapí hnízdo 5letou podmínku. V Březové na Opavsku se chystá stavba nové návsi. Během dne má na obloze přibývat oblačnosti a naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. V regionu přibývá dětí a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Českému rozhlasu to potvrdili nemocnice v Moravskoslezském kraji. Nejhorší je situace na Novojičínsku. Zdravotníci tam ošetří dítě s intoxikací kratomem v průměru jednou týdně. Často jde taky o kombinaci několika látek najednou, včetně alkoholu.
2: K lékařům teď míří i více mladých s intoxikací přírodními a syntetickými kanabinoidy. Ostravská fakultní nemocnice takových pacientů za posledního půl roku hospitalizovala 15. Podle Vítkovické nemocnice v Ostravě roste i počet otrav léky, především paracetamolem, ibuprofenem nebo psychofarmaky. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Státní zástupce navrhl v části kauzy Čapí hnízdo pro europoslankyni Janu Naďovou z Hnutí ANO 5letou podmínku. Navrhuje taky peněžitý trest 500 tisíc korun. Naďová se měla podle obžaloby dopustit dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. K uznání Naďové vinou zavázal městský pražský soud, loni odvolací vrchní soud. Závěrečnou řeč pronáší dnes i advokát Naďové Josef Bartončík. Požaduje zproštění obžaloby. Nesouhlasí taky s rokem vrchního soudu. Nebyl podle něj zákonný. Obec Březová u Opavy bude mít novou náves. Dlouho připravovaná rekonstrukce centrální části vesnice už má připravené všechny podklady a začne se za měsíc. Potvrdil nezávislý starosta Březové Jan Turovský. Cílem je podle něj vybudování důstojného místa pro obyvatele i návštěvníky.
3: Chceme tu náves opravdu okrášlit, vyřešit tam lepší možnosti zastavování pro autobusy, nějak lépe vyřešit parkování a hlavně takové jako pobytové plochy pro ty naše občany. V půlce června by se mělo začít na rekonstrukci té návsi pracovat.
0: Od roku 2010 stoupá počet výskytu jedovatého bolševníku velkolepého v Moravskoslezském kraji. Tato invazivní rostlina vytlačuje domácí druhy. Pro lidi je navíc jedovatá. Začíná právě růst v tomto období i v Ostravě.
4: Známé lokality narůstají, ale může to být dáno i tím, že lidi mají přístup k chytrým telefonům, přes které se dá zadávat přes různé aplikace.
5: Jan Lukavský z Agentury ochrany přírody a krajiny dodává, že data z aplikací pak používají ochranáři při mapování výskytu. Tyto podklady využívá i Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
6: Těžištěm výskytu jsou západní Čechy. Likvidace probíhá intenzivně. Nejúčinnější je kombinace mechanických a chemických postupů.
5: Bolševník může na kůži způsobit bolestivé puchýře a zranění podobné popáleninám. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách mezi 16 a 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Nákladní se stala nehoda, buďte tam velmi opatrní. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Od 5 hodin od rána až do teď vám pondělní zprávy připravovala Tereza Hájková. Ty další v pravé poledne nabídne pan Petr Hrčka. Je 4. května, 11 hodin a 4 minuty a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Protože je pondělí, tak po 11. hodině na našem pravidelném programu nemůže chybět host Českého rozhlasu Ostrava. Koho tentokrát vyspovídala Kateřina Huberová, to vám prozradím po písničce. Užívejte si, je tady zkrácený pracovní týden, pondělí a Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tohle byla jedna z těch legendárních písní Petra Muka, za malou chvíli ho vystřídá Roy Orbison a Oh Pretty Woman. No a hned pak už je tady host Českého rozhlasu Ostrava. Po písničce navštívíme urgentní příjem nemocnice. Tam totiž pracuje Renata Ječmínková, lékařka, která se denně setkává s pacienty na hranici života a smrti. K mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava si ji pozvala Kateřina Huberová.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Příjemné dopoledne vám ze studia přeje Kateřina Huberová. No a pochopitelně na to nemůžu být sama. Pakliže začíná v tomto čase rozhovor, potřebuju tady k tomu mít i nějakého hosta. A s tím dnešním se můžeme pohybovat v místech, kde se neocitáváme rádi, protože je to nemocniční prostředí, ale zase díky bohu za to, že existují takoví lidé, když se něco stane, protože nám dokážou pomoct. Paní doktorka Renata Ječmínková, a to je můj dnešní host. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: My jsme teď přemýšleli, jak vás vlastně označit a zařadit, protože ono to vaše oddělení je poměrně dost komplikované, takže já to zjednoduším a řeknu, že jste vedoucí lékařkou urgentního příjmu fakultní nemocnice v Ostravě. Ale vy to umíte říct jako daleko komplikovaněji.
2: Ano, komplikovaněji. Naše oddělení celé se jmenuje oddělení urgentního příjmu. A já jsem konkrétně lékař na úseku resuscitační a intenzivní péče, které patří k tomuto celému oddělení, kromě jiných akutních ambulancí týkající se konzervativních oborů, jako je interní, kardiologická, neurologická, tak i traumatologická, chirurgická ambulance. Takže takhle je to složité.
1: To člověk, aby si fakt opakoval, kam má jít, když jde do práce. Když se řekne urgentní příjem nebo to trauma, tam si všichni asi správně představujeme, že to jsou ty případy a ty situace, kdy se člověku opravdu stane něco, co ho náhle prostě ohrožuje na životě, úrazy, když je člověk rozbouran. Rozbouraní lidé se ocitnou u vás, jo?
2: Přesně je to tak. Jsou to vlastně všechny akutní stavy a týkají se nejenom úrazu, ale i jiných vlastně stavů, které můžou bezprostředně ohrožovat základní životní funkce, jako je oběh, vědomí, dýchání vlastně všech pacientů. A týká se to opravdu nejenom úrazu, ale i těch netraumatických pacientů akutních, kde musíme vlastně velmi rychle a zavčas vlastně rozpoznat ten stav a adekvátně reagovat tak, abychom toho pacienta udrželi při životě, zajistili stabilizaci těch základních životních funkcí a pak vlastně vytvořili vlastně diagnózu, proč a co vedlo vlastně k tomu bezprostřednímu ohrožení těch základních životních funkcí. To je vlastně parketa té urgentní medicíny jako takové.
1: Já si myslím, že to je permanentní adrenalin a že tam člověk musí být neustále, ale jako v takovém tlaku, že si neumím vlastně představit, kdy z toho tlaku vystoupíte.
2: Je to pravda, je tam dost časová náročnost vlastně na to rozpoznání a okamžitou reakci na ty právě naléhavé stavy našich pacientů, takže je to správně, jak říkáte, hodně o tom adrenalinu a je pravda, že vlastně k té práci v té urgentní medicíně jsou de facto jakoby předurčeni jistí lidé, kteří mají prostě ten adrenalin tak jakoby v pohotovosti stále. A týká se to nejenom jakoby lékařů, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří jsou naší samozřejmě pravou rukou. A ta urgentní medicína se týká nejenom té nemocniční péče, ale i té přednemocniční v rámci záchranné služby. A tam často ti nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou ti první, kteří vlastně k tomu pacientovi přijedou. Takže oni opravdu musí být hodně, hodně edukovaní na to, aby pracovali právě tak, jak mají.
1: To mě vede k otázce, co to je vlastně za náturu jakéhokoliv člověka, který se rozhodne se tomu dobrovolně vystavovat. Co je zatím?
2: Myslím si, že je to určité jakoby nastavení a radost toho adrenalinu obecně, to asi ano. A navíc vlastně musíte být připravena ze sekundy na sekundu, z minuty na minutu prostě reagovat a stanovit si hlavně jakoby priority u každého pacienta individuálně zvlášť té péče, tak aby ten pacient z toho co nejvíce profitoval. A je to hodně opravdu o rychlosti, o změně, o reagování na to, jaký ten pacient je, jak vám reaguje na tu léčbu. V té chvíli prostě musíte zapomenout na všechno ostatní a prostě soustředit se na tu práci.
1: Stane se takovému lékaři, který je vystaven tomu všemu, nějaké opotřebení? Jak dlouho se tohle to dá dělat?
2: Určitě, je to správná otázka. Dokdy člověk je schopen vlastně podávat takový výkon?
1: Vy to děláte, pardon, jak dlouho?
2: Já jsem primárně jakoby anesteziolog, který se potom specializoval na urgentní medicínu. V té urgentní medicíně se pohybuju minimálně 25 let. Ještě vezmeme v potaz i moje působení na záchranné službě. Ještě před vlastně atestací z urgentní medicíny, tak už je to o to víc. Hodně dlouho. Myslím, že je to jakoby dobré spojení mít tu urgentní medicínu takhle jakoby celistvě pojatou.
1: No to nahlížíme teda jo pod poklici. Mým dnešním hostem to je paní doktorka Renata Ječmínková. Tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dnes je mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava vedoucí lékařka urgentního příjmu fakultní nemocnice v Ostravě Renata Ječmínková. Vysvětlovali jsme si, že to tam máte trošku složitější. Vy máte vedle sebe či nad sebou ještě pana primáře.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže tam ta hierarchie je prostě nějakým způsobem nakombinovaná, ale v tom bychom se my asi neorientovali. Pro nás je zřejmě asi důležité, že když dojde na lámání chleba, že víte přesně vy, kam toho pacienta, který je teď momentálně na hranici života a smrti, šoupnout. O jakých časových horizontech my se bavíme? Co máte na rozhodování? Jsou to vteřiny? Jsou to minuty?
1: Pokud se jedná o zástavu oběhu nebo zástavu dýchání, což je často spojeno, tak je to opravdu otázka sekund, minut, kdy se musíme prostě rozhodovat, protože každá prodleva v tom rozhodování znamená i možnost fatálních důsledků pro toho pacienta. A to jsou opravdu ty nejkritičtější stavy, kde to rozhodování je opravdu takhle krátkém časovém intervalu a tam prostě máme postupy, jak reagovat na to, abychom toho pacienta, jemu dali možnost prostě ten stav toho selhání životních funkcí zvrátit. Pak samozřejmě záleží hlavně na tom klinickém stavu toho pacienta, kolik vlastně nám dá času, abychom se rozhodovali pro tu nejlepší péči, jak zvolit vlastně i diagnostiku toho, co vlastně vedlo k tomu stavu ohrožení těch základních životních funkcí. Takže bych to obecně zhrla, že je to prostě individuální. Pokud se to netýká opravdu těch kritických stavů, kdy pacient je v zástavě oběhu nebo dýchání.
0: Já přemýšlím nad tím, co se tak odehrává v člověku uvnitř, když vlastně, a teď to možná asi nepřeháním, vy se neustále koukáte prostřednictvím těch pacientů do očí smrti, že jo?
1: Přesně tak.
0: A ne vždycky to zřejmě asi dopadne.
1: Máte pravdu, ne vždycky to tak dopadne, ani to nejde jinak. Vždycky to má nějaký dopad jakoby na ten personál celý, který se o toho pacienta stará. Řekla bych, že ty velké dopady jsou především u dětí, u mladých lidí, protože prostě se setkáváme s pacienty, kterým se v krátkém okamžiku, v sekundách, v minutě změní úplně celý život. To, ať chcete nebo nechcete, tak prostě nějaký psychický dopad na ten personál vždycky má. Pak je dobré v okamžiku, kdy už je nějaký čas, to prostě rozebrat, říct si ty pohledy celého toho personálu. Často je to až po fázi, kdy vlastně tuhle strašnou zprávu sdělujeme rodinným příslušníkům, což je další jakoby psychická nálož pro nás. Prostě jsme tam od toho, jsme na to svým způsobem trénovaní, nikdy se na to nedá úplně jakoby adaptovat. Na druhé straně to setkávání s těmi kritickými událostmi a s tou smrtí, tak jak jste o tom mluvila, tak nás vede vlastně, nebo aspoň já to tak cítím, vlastně k pokoře v té medicíně jako takové a nejenom v medicíně, ale i v životě. Si vlastně uvědomujete, že nemůže z ničeho nic opravdu přijít ta událost, kdy se vás to bude týkat bezprostředně. Do té pokory vás to uvádí o to víc.
0: To je to, nad čím přemýšlím u podobných profesí, jako je ta vaše, kteří se potkáváte s tou konečností. Co to udělá s ním samotným? Jestli mu to změní spoustu věcí ve vlastním životě, jestli mu to upraví náhled nebo vztah k té konečnosti.
1: Myslím si, že určitě to má ten dopad, o kterém hovoříte. Vás to učí nejenom tomu, že si stanovujete priority v tom vašem vlastním životě. Učí vás to i změnit třeba pohledu na některé jiné věci, že neberete třeba tak tragicky, jako byste je brala dříve a snažíte se opravdu jakoby o tu změnu toho úhlu pohledu v kontextu vlastně těch de facto v uvozovkách tragédií, kterými jsme jakoby svědky. Myslím si, že nikdo není totálně smířený s tím, že prostě ta smrt může přijít jakoby kdy. Tím, jak jsme bezprostředně blízko těm událostem, tak aspoň já se to snažím jakoby nastavit, že ta smrt je nějaká naše jakoby pseudoznámá, s kterou my počítáme, které se nevyhneme. Možná je to o něco jakoby lehčí to jakoby připustit, když to máme bezprostředně prostě před očima.
0: No, abychom teď nezůstali jenom tady u toho velmi těžkého tématu, které se ale té práce vaší týká, o něm to hodně je. Ale pak jsou tady ty dobré chvíle, protože vy ty životy vlastně zachraňujete. Takže když přijde tenhle ten moment, jakože během několika vteřin vaše rozhodování, váš zásah způsobí to, že pacient je zachráněn, tak uvnitř se děje?
1: Uvnitř se děje velká euforie, to máte pravdu. Ta satisfakce z té vaší práce je neměřitelná, je obrovská. V krátkém vlastně časovém intervalu toho pacienta buď zachráníte, anebo ho pomůžete jakoby se stabilizovat tak, že se od toho kritického stavu vlastně vzdálí a dostane se z toho. Ten náš obor je opravdu multidisciplinární a bez jako spolupráce s konziliáři bychom se neobešli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsme takhle jenom za dveřmi nemocničních prostor, protože odtamtud si odskočila sem do studia Českého rozhlasu Ostrava paní doktorka Renata Ječmínková, která pracuje na urgentním příjmu ve fakultní nemocnici. Když se řekne traumatologie, tak to je přesně tedy...
1: Traumatologie je obor, který se zabývá vlastně úrazy jako takovými obecně.
0: Takže to je takové to nějaké poškození
1: úrazem
0: toho těla.
1: Poraněním.
0: Úrazem, poranění. Můžu se zeptat na jednu věc, ta mi tak jako vlastně proběhla hlavou, protože když se mluví o té traumatologii, tak tam před lety došlo k té šílené události. Mám tím na mysli střelce. Mě vlastně na tom zajímalo hned několik věcí ve vztahu k tomu personálu, který se tam vyskytuje. A teď se prostě za zdmi těch míst, kde se zachraňují životy, odehraje něco takového. Já vím, že už je to trochu odžito, já vím, že už uběhlo mezi tím pár let. Myslím si, že to člověk nevytěsní, že taková věc se vlastně stala. Tak jaký je to proces a co vlastně se přihodí uvnitř?
1: No, je to velmi těžké a jak správně říkáte, nedá se to úplně vytěsnit.
0: Kde byste byla v té chvíli?
1: Byla jsem na urgentním příjmu. Bylo to jakoby z mnoha stran těžké. I z toho hlediska, že my jako záchranáři anebo pracovníci té urgentní medicíny musíme vlastně myslet primárně na bezpečnost našeho personálu. Takže tam bylo mnoho situací, které opravdu byly nestandardní na to, jak jsme vlastně zvyklí pracovat, že při jakémkoliv avízu vlastně okamžitě vyběhneme a vždycky jdeme jakoby na pomoc. Tam to musela být součinnost vlastně s policií České republiky a o to bylo obecně řečeno nestandardní a o to více jakoby těžké pro ten náš personál, protože jsme věděli, že prostě jsou ohroženi naši kolegové, personál naší nemocnice a pacienti samozřejmě.
0: Jak se z toho potom člověk dostává? Protože vy se musíte dostat vlastně velmi rychle zase zpátky do veškeré formy fyzické, duševní.
1: To byla vlastně situace, kdy si pamatuju, že opravdu jsme s naším personálem opakovaně seděli i vlastně našimi kolegy, kteří pracují v rámci intervenční péče. Tam jsme to opravdu rozebírali, věnovali jsme tomu více pozornosti, tak abychom to prostě zpracovali sami v sobě, tuhle událost, a myslím si, že to mělo jako význam, tahle opakovaná sezení.
0: Bojí se člověk potom jít do práce?
1: Ne, to myslím, že ne. Ne, aspoň já jsem to tak necítila. Samozřejmě je otazné, jak to zpracovávali ti pracovníci, kteří byli vlastně bezprostředně na místě té události. Bylo to na traumatologii. To samozřejmě je úplně něco asi rozdílného.
0: Já to teď říkám s takovou omluvou, že teď nevěnuju pozornost těm samotným pacientům a lidem postiženým, kterých se to týkalo, ale teď se povídáme o té druhé straně. Vy jste vlastně jako byli uprostřed nějakého konání a teď se tohle to děje. Nemůžete přerušit asi tu práci, ačkoliv mluvíte o tom, že nejdříve musíme zabezpečit personál, aby tady byl k dispozici potom dál.
1: Přesně tak, to je právě to dilema, které je velmi těžké a de facto v nemocničním prostředí jsme se s tím až tak dříve jakoby nesetkali, ale máte pravdu, prostě stejně se snažíte co nejvíce prostě těm lidem pomoci a musíte vlastně zachovat tu profesionalitu té péče.
0: Na to asi neexistuje žádný nácvik, jako něco, co vesměs probíhá, když se bavíme třeba o nějakých hromadných neštěstích, tak vy máte taková nějaká cvičení pravidelně. Ale tady tohle člověk asi nikdy necvičil, protože se zřejmě nepředpokládalo, že taková věc je možná.
1: Přesně tak, jak říkáte, my máme pravidelná cvičení i v rámci hromadných neštěstí, i událostí jakoby uvnitř nemocnice, ale nebyl tam ten prvek vlastně té ohrožené bezpečnosti toho personálu. To nenacvičíte.
0: Tak.
1: V tom to bylo zcela jakoby jiné a o to více náročnější.
0: No tak s váma člověk nemá problém se dotýkat těžkých věcí, protože ta vaše práce je občas teda přinese. Tak kdybych chtěla teďka úplně utéct z té nemocnice, kam utíkáte vy?
1: Utíkám jednak do své rodiny, kterou miluju a kterou mám opravdu na prvním místě.
0: No pardon, tohle není útěk úplně daleko, protože vy jste lékařská rodina.
1: Ano, jsme. A pak myslím, že moje zásadní psychoterapie je sport, na kterém jsem závislá a opravdu to funguje jako antipsychotikum, tak jako u ostatních kolegů. Takže pokud mi to zdraví a tělesná dispozice dovolí, tak doufám, že to ještě budu provozovat, ale to mě asi nejvíce uvolní a to potřebuji úplně zásadně k tomu, abych mohla fungovat.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vaše

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava, nahlížíme dnes tedy pod pokličku zvláštní profesi, je to profese lékařská, protože paní doktorka Renata Ječmínková je mým dnešním hostem. Kdybych chtěla to vaše prostředí na chvíli opustit, protože já mám navíc syndrom bílého pláště, jo, takže já s těmi lékaři se raději potkávám tady a jsem ráda, když to nemusí být tam u vás. Vlastně mě zajímají vždycky motivace těch lidí. Když se mám představit malou Renatu, kdy začala vědět, že by chtěla být lékařkou?
1: No, myslím si, že to bylo ještě na základní škole, kdy jsem vlastně se ocitla opakovaně v nemocnici v rámci komplikací operaci slepého střeva v tom dětském věku. Tam jsem tak jakoby nahlídla, co by pacient do toho prostředí a myslím si, že od té doby jsem pojala tu myšlenku, že ta práce v tom zdravotnictví by se mi líbila. Takže pak jsem vlastně už od doby gymnázia ani nepřemýšlela o ničem jiném než o medicíně. To se mi vlastně povedlo, takže...
0: Vy jste neměla žádnou jinou alternativu?
1: Ne, neměla. Měla jsem ještě pak, když tak alternativu, tělocvik a angličtinu v rámci pedagogické fakulty, ale to jsem naštěstí nemusela. Po medicíně jsem vlastně se z Brna chtěla vrátit do Ostravy a tam jsem si musela vlastně vybrat z možných volných míst, kde bych mohla nastoupit. A z těch možných míst jsem si vybrala ARO, vlastně anesteziologii resuscitaci, což si myslím, že byla volba velmi dobrá, že mi vlastně to mé povaze jakoby vyhovovala. A pak víceméně náhodně jsem se dostala k našemu zdejšímu primáři, současnému panu primáři Bílkovi na oddělení urgentního příjmu, nebo respektive na urgentní příjem a tam už jsem zůstala vlastně doteď.
0: Anesteziolog je, to je vlastně uspávačka, že jo? Což je asi jednodušší, než potom být probouzečka.
1: Přesně tak.
0: V čem spočívá to riziko teda?
1: To riziko spočívá především v tom, že vy musíte úzce jakoby balancovat na jedné straně k tomu, abyste toho pacienta jakoby dobře připravila k té operaci, tak aby to snesl jakýchkoliv jakoby komplikací a na druhé straně, abyste ho zase jakoby neuspala moc, aby potom ten vliv těch léků, které vy mu podáváte, neměl negativní dopad právě na jeho organismus. A ne všichni pacienti jsou v dobré kondici, ne všichni pacienti jsou ideálně připraveni k tomu výkonu, který podstupují. Takže je to opravdu, náš kolega to připodobňuje vlastně ke startu a k přistání jakoby letadla, že ten úvod a pak vlastně to vyvedení z té anestezie jsou takovou rizikovou částí, ale to je jenom vysloveně zobecnění.
0: Říkala jste, že jste si vlastně byla trošku nucena vybrat. Což je možná asi velká klika, že jste, a teď je otázka, se do toho oboru zamilovala? A nebo se taky může stát, že člověk najednou zjistí, tady já nejsem správně.
1: Určitě se to může stát. Mně se to naštěstí nestalo a myslím si, že kdybych měla možná i větší plejádu výběru, že bych si stejně asi to ARO jakoby vybrala. Dnešní možnosti vlastně našich mladších kolegů jsou jiné a oni opravdu jednak si můžou vybrat a jednak si myslím, že není chybou, když vlastně zjistí, že ten obor jim úplně jakoby nevyhovuje. Já jim to vlastně i takhle jakoby říkám, že ať prostě to posuzují podle sebe. Protože vy v té práci zůstanete mnoho let a pokud vlastně vás to nenaplňuje a neuspokojuje, tak se to prostě někde odrazí.
0: Vy se potkáváte vlastně s mediky celkem dost pravidelně, tak mě zajímá, co vlastně vy vidíte. Vycházejí z úplně jiných podmínek, mají možná fakt i jiný systém přípravy v té škole, protože všechno se mění. Co je jinak?
1: Já musím říct, že vidím velmi ráda. Obecně studenty vidím velmi ráda, protože s nich i svým způsobem čerpám energii, protože oni tu energii kolem sebe šíří. Vidím to nadšení z toho, že budou dělat práci, na kterou se těší. Mají to určitě strašně moc těžké, protože tak, jak přibývá těch znalostí a opravdu těch možností i v rámci molekulární biologie, všechny ty pochody jsou daleko složitější, než jsme měli vlastně v té teoretické části my. Ale na druhé straně zase mají větší možnost těch praktických nácviků, což je strašně moc dobře a týká se to vlastně i naší urgentní medicíny, kdy oni vlastně v rámci simulační medicíny už se učí, jak zvládat ty kritické stavy, protože se s nimi vlastně potkají všichni naši kolegové všech oborů klinických. Vlastně už jsou od té školy trénováni na to, aby je hlavně jakoby rozpoznali a jak na to zareagovat, ale na druhé straně zase to mají těžší v tom množství těch informací, které musí vstřebovat vstřebat, protože ty medicínské obory se vyvíjejí a o to víc těch poznatků je. Jsem velmi ráda za to vlastně, kde pracuju a hlavně s kým pracuju, protože ta naše práce je náš druhý domov. Myslím si, že si nemůžu přát nic lepšího, než opravdu to pracoviště, kde momentálně působím, nebo teda působím dlouhou dobu. Chce to prostě si to uvědomovat, vážit si toho, snažit se, aby to tak trvalo i dále.
0: Tak já vám to moc přeju. A jsem ráda, že jste našla tu chvíli. Moc si toho vážím. S paní doktorkou Renatou Ječmínkovou jsem strávila dnešní čas a děkuju vám.
1: Děkuju moc krát a děkuju za pozvání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 3:45 a 1 minuta končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byla Hanka Zágorová a na věky zůstane pouze čas. Středečním hostem Českého rozhlasu Ostrava bude ředitel jedné z největších základních uměleckých škol, a to v Ostravě, Martin Kajzer. Kromě 70. letého výročí školy se dotkneme také Martinových světů, kterými jsou klasická hudba, cymbálovka, metal, ostravský Baník, a to vůbec není ještě všechno. Více se dozvíte v pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava s Kateřinou Huberovou ve středu po 11. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava je u svého konce. Už za 5 minut přijde do studia i Petr Hrčka, aby vám nabídl aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dneska je možné poslední den podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok, a to buď přes portál Finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM.

Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Za okamžik bude poledne, ve studiu už je i Petr Hrčka a připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje. Doubrava využije prázdniny k opravě školní kuchyně. Na Bruntálsku obnovují nadšenci zaniklou tradici pěstování lnu. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno s teplotami až 28 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. A to buď přes portál Finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Daně je také nutné nejpozději dnes zaplatit. Při elektronickém podání je potřeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu. Další častou chybu zmiňuje Monika Lodrová z Komory daňových poradců.
4: Další častá chyba je třeba u osob samostatně výdělečně činných, kteří zapomenou, že pokud mají zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, mají v těchto případech povinnost podat přiznání elektronicky, nikoli v papírově.
2: Pokud je daňové přiznání podané více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, začnou nabíhat pokuty. S daňovým poradcem nebo advokátem je možné podat daňové přiznání až do letošního 1. července. V Česku se po horkém víkendu začne od zítřka ochlazovat, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes teploměr ukáže až 27 stupňů, v Čechách bude zataženo. Zítra ještě teploty vystoupají až na 28 stupňů. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude především na severu Čech. Teploty pak v Česku výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20 stupni. Podle meteorologů spadne 5 až 15 mm srážek v horských oblastech, ojediněle až 25 mm. Od pátku se podle meteorologů bude postupně znovu oteplovat. Doubrava na Karvinsku chystá rozsáhlou opravu školní kuchyně. V plánu má výměnu vzduchotechniky, nové rozvody elektřiny a odpadních vod. Radnice počítá i s novými obklady. Náklady dosahují 1,5 milionu korun, upřesnila starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
5: Budeme začínat někdy 22. června, aby se skončilo do konce prázdnin. Jsou to zastaralé záležitosti, nefunguje to, už tam nejde na tu elektřinu napojit. Ta nová zařízení, třeba smažící panev, je to problém, takže se musí udělat nové okruhy.
2: Uprostřed obce Staré Heřminovy na Bruntálsku viseli nadšenci políčko tradičního lnu přatného. O jeho návrat do českých zahrad a polí se stará tamní nadace Mosty a prameny. V programu Pěstuj len už osivo rozeslali stovce zájemců z celého Česka. Podle nezávislé starostky Starých Heřminov Daniely Skotnicové uspořádají na podzim společné předení a tkaní.
6: Podporujeme tady v tom, pomáháme jim nějak technikou a zajištěním a jsme rádi, že to tu je, že se něco hýbe. No, je to první rok, takže myslím, že to bude rok co rok lepšímu.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na horách od 16 do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor na dopravní nehodu v Opavě. V Pekařské ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak takové byly polední zprávy, tohle byl Petr Hrčka, další zprávy vám nabídneme ve 13 hodin, ladíte Český rozhlas Ostrava. No a jako tradičně je všední den a je poledne a to je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Telefonní číslo určitě dobře znáte, je to 596 11 22 66. A pokud znáte nějakého Květoslava nebo taky Floriána, tak chlapům nezapomeňte popřát, protože jsou to právě oni, kteří mají 4. května svůj svátek. Začíná hudební pošta, Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mohli bychom celé hodiny vysílat náš program a přitom hrát jenom písně Karla Gotta. A i ta další bude od něho. Bude ji vybírat paní Jarmila Střince, kterou už zdravím. Dobrý den, tady je Hudební pošta.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Boženku Žitkovou z Háje ve Slezsku. Milá Boženko, k tvým krásným narozeninám jen to nejlepší od srdce ti chceme přát, aby tě měl každý rád. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí, úsměv na tváři, ten ať ti neschází, ať tě nejmiň do 100 let baví a těší tento svět. K tomu mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti přeje ze srdce celá tvá rodina a manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné. Mockrát vám, pane Vladimíre, děkuji a budu se zase na vás těšit příště.
1: Taky se na vás budu těšit a přeju krásný den do Třince. To byla paní Jarmila. No a teď tedy slibovaný další Karel Gott.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a posloucháte Hudební poštu, což je mimochodem jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. Před malou chvílí jsme byli v Třinci a teď ze Slezska zamíříme na Valašsko. Míříme do Bečvy prostřední za paní Evou. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Dnes bych chtěla popřát a poslat písničku k významnému životnímu jubileu v 70. narození nám mojí kamarádce Věrce Bančurové z prostřední Bečvy. Věrko, přeju ti vše jen to nejlepší, hlavně dobré zdraví, štěstí, pohodu v kruhu své milované rodiny a boží požehnání. K mému přání se jistě připojí taky sousedí, Kantorovi a Vašutovi a všichni, co tě mají rádi. A nechávám ti zahrát písničku U dobré vody, u té naší kapličky, kde všichni rádi chodíme a setkáváme se tam. Tak děkuji.
0: Rádo se stalo. No a hezký den na Bečvě přejeme. Užijte si to letní počasí na horách.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu, před malou chvílí jsme byli v prostřední Bečvě a teď se vrátíme zpátky do Slezska. Míříme na severní břeh řeky Opavy k rybníku Nezmar. V Dolním Benešově nás čeká paní Eva. Hezký dobrý den přeju.
2: Hezký dobrý den. Dnes slaví narozeniny Abrahamoviny moje neteř a kmotřenka Lenka Valová z Opavy. Lení, za celou naši rodinu ti přeji, ať tě nezradí zdraví, život ať tě stále baví, na zahrádce slušnou úrodu a doma i v práci dobrou pohodu. Užij si báječně nejen ten dnešní den, ale všechny dny příští. Pane Vladimíre, děkuji vám za písničku a za možnost přáničko poslat a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Evo, rádo se stalo, mějte se krásně a z Dolního Benešova do Opavy už letí písnička.

člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A vracíme se zpátky do prostřední Bečvy. Tentokrát nám odtama volá paní Pavla. Hezký dobrý den, paní Pavlo, tady je hudební pošta, tak povídejte.
3: Dobrý den. Dnes 4. května slaví naše maminka, paní Marta Bílová, své narozeniny. Mami, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To ti přejí tvé tři dcery Iveta, Pavla, Martina s rodinami a 7 pravnoučatek ti posílá moc pusinek. Děkuji, naslyšenou.
2: A vám i mamince přejeme všechno dobré. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 596 11 22 66, to je telefonní číslo do hudební pošty, do jediného pořadu, ve kterém si můžete vybírat písničku sami. Telefonní linka je právě teď k dispozici a je volná.

0: Možná trochu sentimentální a melancholické tóny, ale i taková umí být hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další písničkou, tentokrát na Korečanské paseky do Rožnova pod Radhoštěm. Maruško, dobrý den, tak je to vaše.
1: Dobrý den, tady Maruška z Korečanských pasek. Já bych chtěla nechat zahrát Květoslavům. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem a Argoškovi a Elišce přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Věrce s přítelem z Místku, Hance s manželem z Místku, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem opuštěným, kdo nemá komu zahrát.
0: Krásné přání. Jak byste oslavila Květoslava? Řekla byste mu Květku nebo Slavku?
1: Já nevím, já takové, to je takové nezvyklé jméno,
0: jo, ale to už... tak...
1: to Ladiček, tak to je něco jiného.
0: No tak to, samozřejmě, to, tak jo, jsou jména jako... a jména, že, to je jasný.
1: No to se mě líbí, to jako.
0: Dobře, Maruško, tak díky za zavolání, písnička je připravena a mějte se krásně na Korečanských pasekách. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou další hudební přání, tentokrát bude vysláno ze Slezska. Míříme do druhého největšího města našeho kraje. V Havířově nás čeká paní Jana. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Já přeju krásný den se všem posluchačům. A prosila bych o písničku pro mého syna Petra Valchaře, který se dnes dožívá krásných narozenin, kterých to neřeknu, ale jsou krásné. A posila to maminka Jana, samozřejmě má jenom jednu mámu, že jo? A určitě i jeho sestra Evička a jeho dcera Petřička. Děkuji vám všem, přeju ještě jednou kouzelné dny.
1: A my vám přejeme taky všechno dobré, pozdravujte v Havířově, synovi blahopřejeme.

0: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
1: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Před malou chvílí jsme v hudební poště byli v Havířově a v Havru ještě zůstaneme. Volá nám paní Zdeňka. Hezký dobrý den vám přeju.
4: Hezké odpoledne, pane Vladimíre, vám všem v rozhlase a pro všechny posluchače. Dnes posílám písničku ke krásným narozeninám Danielce Dance Výchovy k nám nad dospečovatelskou službou na ulici Karvinskou. Danuško, přeji ti do dalších let spoustu štěstí, hlavně zdraví a spokojené dny s rodinou. Velký dík tvé dceři, jak o tebe pečuje, a za všechny od nás z Karvinska ti přejeme vše dobré a děkujeme ti za dlouhé působení v Havířovských Babkách. Nejlepší skupinka, už sice není, ale bylo to spousta roku, kdy jste těšili všechny posluchače a taky i diváky, protože jste jezdili různě. Bylo to po našemu. Za všechny z Karvinské Zdenka Lapišova.
3: A my taky blahopřejeme. Mějte se krásně, paní Zdeňko.

0: Ostravská operetní klasika na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, tak takové bylo přání od paní Zdeňky z Havířova. No a teď už Slezsko opustíme a míříme pro poslední přání našeho dnešního vysílání a míříme na Valašsko. V Horní Bečvě nás čeká paní Lidka. Hezký dobrý den.
1: Pěkný májový den přejeme všem, kdo poslouchá písničky na přání. Květoslavové dnes mají svátek a my máme jednoho v rodině a přejeme krásný den, pohodu, radost, k tomu žádnou starost, zdraví dobré k tvé spokojenosti. Dokud to jde, užívej si na tomto světě a ti zahrádka dopřeje pěknou úrodu a měj se fajn. Vinčuju, sestra Lidka a švagr Jenda.
0: A my přejeme taky všechno dobré. Mějte se hezky na Bečvách, naslyšenou.
1: Děkujeme a vám do redakce a mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli vám nabídneme v našem vysílání aktuální zprávy a hned po nich se už můžete těšit na další rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí a hezký den na Moravu a do Slezska přeje Vladimír Šmehlík.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čepiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Petr Hrčka za okamžik.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Elektronická evidence tržeb se zřejmě vrátí. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. V Opavě se bude stavět hala pro plážové sporty. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna vrátí. Návrh na její znovu zavedení schválila vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvané EET 2 jednodušší a méně administrativně náročné a má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice odhady spochybňuje a považuje je za nadhodnocené. Elektronickou evidenci tržeb podporuje i generální finanční ředitelství, jak říká jeho šéfka Simona Hornochová.
4: Když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo. Když naši kontroloři vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa.
2: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Podle návrhu státního zástupce dostala Naďová 3letou podmínku a také peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. K uznání viny pražský městský soud zavázal odvolací vrchní soud v červnu loňského roku. V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušeno, protože ho sněmovna nevydala ke stíhání. Opavě se chystá stavba nové sportovní haly pro plážové sporty. Sloužit by měla s podporou Moravskoslezského kraje hlavně sportovním klubům, školám, ale také veřejnosti. S vybudováním haly na opavském Kolofíkově nábřeží počítá opavský magistrát do 7 let.
5: Sportoviště za zhruba 50 milionů korun by mělo být jedinečným i tréninkovým zázemím v rámci celého regionu, a to na pozemcích darovaných městu Moravskoslezským krajem. V současné době čeká opavská radnice na rozhodnutí o potřebné dotaci od Národní sportovní agentury. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Operní soubor Národního divadla Moravskoslezského uvede v nové sezóně 5 premiér. Hlavním tahákem bude scénické nastudování Verdiho Requiem, které se na jevišti objeví od poloviny října. V programu nechybí ani klasika, například opera Oberon moravského skladatele Pavla Vranického, ani novější díla, včetně současné opery Job. Pro rodiny s dětmi připravuje divadlo světovou premiéru opery Bajky.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru, hlavně v Jeseníkách, nelze vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na horách od 16 do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor na úplnou uzavírku v Karviné, a to v ulici Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště, a to v úseku od křižovatky se Studentskou ulicí. Omezení potrvá až do 19. července. Šťastnou cestu bez nehod přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji? Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde. Přesně. Nevíte kde?
0: A nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole. A úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč? Úplně?
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. No, to byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam, jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali, to je bez debat, jsme tam a pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době a já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto, je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika, byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnej, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost. Tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Ne, určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I to se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to je jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že ty už, tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nyní nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl já jsem byl ve sídlišní partě, kde se fandilo Spartě odmala. Já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Spartě fandil. Nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil a vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale jsem Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili. Vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, bude hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou a co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tedy fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně oni hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, jak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže my to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. A protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, no asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Spartafestu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V květnu začne rekonstrukce chaty na Javorovém vrchu u Třince. Hasiči dohašují požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Nadšenci z Bruntálska vracejí do českých zahrad a polí tradiční len. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Chatu na Javorovém vrchu u Třince čeká částečná rekonstrukce. Práce začnou 13. května. Turistická chata potřebuje vyměnit střechu. Nová budou i okna v nadzemním podlaží, elektroinstalace nebo zateplení podkroví. Práce potrvají asi půl roku.
2: Město počítá s náklady přes 13 milionů korun. Na podzim chce magistrát nechat zdemolovat bývalou chatu pro personál a lyžařskou chatu. Ty jsou podle radních dlouhodobě nevyužívané a v havarijním stavu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: V Porubském zámeckém parku začala rozsáhlá rekonstrukce za více než 630 milionů korun. První etapa se zaměří na opravu chodníků, výsadbu zeleně i nové veřejné osvětlení. Součástí proměny bude také moderní altán vytvořený pomocí 3D tisku, který nabídne prostor pro kulturní akce nebo svatby. Cílem projektu je proměnit park z průchozího místa na prostor pro odpočinek a setkávání lidí. Radnice chce celý projekt dokončit postupně v několika etapách. Část nákladů pokryjí i evropské dotace. 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů dohašuje požár lesa u obce Rusava na Kroměřížsku. Mladý porost smíšeného lesa o rozloze 2,5 hektarů začal hořet v neděli odpoledne. Kvůli nepřístupnému terénu musí hasiči vozit vodu k požáru kyvadlově a s hašením dopoledne pomáhal i armádní vrtulník. Podrobnosti dodává mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Pavel Řezníček.
3: Činnost vrtulníku na místě byla prozatím přerušena. Probíhá dohašování drobných ohnísek a prolévání požářiště. Na místě také dronová služba hasičského záchranného sboru, která provádí monitoring. Celkem za celou událost se tady prozatím protočilo asi 50 jednotek. Co se týká časového vývoje, jednotky tady budou určitě zasahovat celý den.
0: Už na stovce míst po celém Česku zaseli lidé tradiční český len. O jeho návrat se stará nadace Mosty a prameny z Bruntálska. Do půlky května, kdy výsev končí, se ještě můžou zájemci do programu Pěstuj len přidat. Podle propagátorky lnu Moniky Michelové budou pěstitelé dál učit i to, jak len zpracovat, aby z něj šlo utkat plátno.
4: Mé velké přání je, aby se do programu Pěstuj len zapojilo co nejvíc zahrádek a milovníků lnu a zároveň, aby se nám podařilo aspoň zkušebně ten zpracovatelský proces obnovit tak, že si na podzim nebo v zimě budeme moct z české lněné látky ušít první módní kolekci.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru, hlavně v Jeseníkách, nelze vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Metylovicích na Frýdecku-Místecku je částečně omezen provoz na silnici 3. třídy číslo 48-416. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí pouze jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava, posloucháte teď už startující pondělní Dobré odpoledne. Od mikrofonu vás se po Petru Hrčkovi zdraví také Vítek Goršanov. Spolu se mnou tady budou třeba Anna K., Hanna Zagorová, Miraj. Hrajeme písničky, které nestárnou i po 14. hodině. A máme toho připraveno mnohem víc. Třeba vás pozveme do ostravské zoologické zahrady na jedno zajímavé místo. Dnes se vydáme do říše rostlin. Taky nás čeká nová soutěž o víkend ve wellness hotelu v Beskydech. Tak rozhodně poslouchejte, třeba už v téhle hodině zazní ten správný výherní signál. No a už za malou chvilku se vypravíme za archeology, kteří provádějí výzkum v polích a lesích v okolí hranice na Moravě, konkrétně na trase budoucí vysokorychlostní železniční trati. Jaké nálezy odkryli, tak to uslyšíme společně už za pár minut. Tak ještě jednou pěkné odpoledne a dobrý poslech.

0: Historické kupecké cesty, pazourky, mince, ale třeba také část dechového nástroje anebo klíče od traktoru. Tohle všechno objevili při svém výzkumu archeologové v okolí hranic na Moravě. Zhruba půl roku tam pracují v místech, kudy povede vysokorychlostní železniční trať mezi Hranicemi a Ostravou.
1: S vedoucí výzkumu archeoložkou Veronikou Kočí-Dudkovou procházíme kolem dálnice, která propojuje Ostravu a Olomouc. Právě v její blízkosti by železničáři měli postavit novou rychlotrať. Ještě předtím ale musí trasu celkem 48 kilometrů Veronika se svým týmem prozkoumat.
2: Jsme si udělali takzvané historické rešerše, podívali jsme se do historických map, podívali jsme se na různé letecké snímky a na základě toho jsme vybrali místo, která by mohla být potenciálně zajímavá.
1: My procházíme řídkým lesíkem, takovým náletovým. Jsou tady studenti, hloubí sondy. Vidím asi tři místa v tuhle chvíli. Dobrý den. Ty sondy jsou vlastně přesně vymezené čtverce o rozměru asi metr krát metr.
2: Máme tady doklady různých těch starších uvozových cest, takže vlastně chceme zjistit složení, tu stratigrafii.
1: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik velkých krabic. Ty nejzajímavější poputují do laboratoře k ošetření.
2: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale ve velké většině se jedná o ty mince novověké, to znamená nějaké to 18. 19. století. Poměrně zajímavé a vzácnější nálezy jsou pro nás ty pravěké, to znamená nálezy buď štípané industrie nebo broušené industrie. Co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. 14. století. Máme je tady už doloženy z okolí Oder a ty jsou vlastně jedním z dokladů té dálkové komunikace tady. Tyhle ty přesleny, tak obecně se uvádí dvě možnosti, jak se využívaly. Buď jako závaží, třeba rybářských sítí, anebo jako závaží, vyloženě závaží, která byla různě těžká a používala se k vážení. Případně i se uvažuje, že to mohlo sloužit jako nemincovní platidlo.
1: Vy tu máte ale i raritní nálezy.
2: Jednou z takových zajímavostí je náustek trubky, který se našel na jednom poli. Vyloženě to vypadá, že muzikant šel od někud zřejmě ze Stříteže nebo z Nejtku a ztratil cestou náustek. No a takový úplně nejběžnější nálezy, co při těch detektorových průzkumech na těch polích nacházíme, jsou různé části traktorů, a to teda včetně klíčku.
1: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Vytipují si ale ještě další místa, která chtějí později prozkoumat podrobněji. Ze Stříteže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Do ostravské zoologické zahrady vás obvykle a taky i v pondělním odpoledni dost často lákáme za zvířaty. Dnes se ale zaměříme na botanické zajímavosti. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás už za malý okamžik pozveme do právě rozkvétajícího Rhododendron parku. Těšte se!

0: Už téměř 8 let zní oficiální název Ostravské zoo, zoologická zahrada a botanický park Ostrava. No a právě na dvě aktuální botanické zajímavosti upozornila mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková naši kolegyni, redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou.
1: Oteplilo se a to znamená mimo jiné, že vaše krásné bonsaje jdou do venkovní expozice. My jsme vlastně ještě v těch brzkých jarních měsících lákali na komentované prohlídky zázemí nebo těch skleníků, kde jsou umístěny na zimu. No a teď už v plné parádě tady. A my jsme se zastavili u jednoho ze dvou nejstarších stromů a to je?
2: To je olivovník evropský, který byl vysazen téměř před 100 lety v roce 1928, ale máme tu dokonce ještě starší exemplář a to je tys, který byl zasazen v roce 1920, takže je už přes 100 let starý.
1: Já jen podotknu, že vlastně vy můžete se úplně přiblížit tady, vystoupat na ty kameny a že to funguje jako taková kronika i lidských životů, protože každý si hledá ten svůj rok, kdy se narodil a kdy byl zasazen stromeček. Je to tak?
2: Ano, občas tady člověk zaslechne, ano, jak třeba děti běhají. Je, mami, to je strom starý jako ty nebo jako já, když jsem se narodil. Je to milé, protože jsou to opravdu už mnoho desítek let staré rostliny, pořád jsou takhle malé tím vlastně, jak jsou pěstovány v těch miskách, což je vlastně podstata těch bonsajů.
1: A vy vlastně musíte provádět i pravidelnou údržbu, abyste je udrželi, takže máte odborníka ze svých řad nebo si zvete nějakého?
2: Něco jsme schopni si v rámci vlastně našich zahradníků upravovat, ale jsme v kontaktu samozřejmě s odborníky z botanických ústavů, kteří nám sem pravidelně zajíždějí a kontrolují, že všechno probíhá tak, jak má, případně se dělají i jakési workshopy nebo ukázky pro tvarování bonsají i veřejnosti. Nezřídka se najdou i mezi lidmi pěstitelé bonsají, takže se mohou takto třeba taky přiučit nebo zkonzultovat nějaké věci týkající se údržby nebo pěstování těchto rostlin.
1: A hezké je třeba, že některé kvetou téměř jako jejich nezmenšené varianty. Třeba azalky vám nakvétají krásnými květy velkými.
2: Ano, některé exempláře už kvetou, jsou to ano, azalky a rododendrony. A tak jak jste řekla, že vlastně rododendrony jsou pověstné těmi velkými květy, tak přestože ta rostlinka je opravdu miniaturní, tak ty květy jsou obří. A stejně tak i vlastně zahlcena květy i vistárie. Takže postupně tu nakvétají ano, některé druhy.
1: Když jsme zmínili azalky a rododendrony, tak právě teď začíná to nejlepší období pro milovníky těchto krásných květů, aby naplánovali výlet do zoologické zahrady, tak kdy se to všechno obalí do barev?
2: Je to vždycky otázka, protože ten rozptyl je zhruba 14 dní i měsíce podle počasí. A je pravda, že letošní zima byla docela dlouhá, i teď to jaro bylo chladné, ale už pomaličku začínají, některé už jsou dokonce odkvetlé, to jsou ty první drobnokvěté druhy nebo odrůdy, ale ta hlavní sezona samozřejmě nás teprve čeká, věříme, že to bude třeba do 14 dnů, do 3 týdnů. Tady asi doporučujeme sledovat naše webové stránky a Facebook, protože v momentě, kdy opravdu začne ta sezóna, tak to dáváme vědět a opět budou mít možnost zájemci se zúčastnit i komentovaných prohlídek Rododendron Parku.
1: Je třeba se na ně nějak předem registrovat nebo ne?
2: Není. Ty prohlídky probíhají ve všední dny, takže ten zájem není tak velikánský jako třeba o prohlídky, které probíhají o víkendech, a to jsou prohlídky botanického zázemí, těch skleníkových vlastně částí.
1: Dodává mluvčí Ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Petr Spálený a jeho velký hit Plakalo Baby v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem už v úvodu po 14. hodině našeho vysílání avizoval, že nás dnes čeká první kolo naší nové květnové soutěže, a to o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Výherce budeme mít každý týden, vždy v pátek, kam postoupí jednotliví výherci z jednotlivých dnů. Ta denní výhra je pak CDčko Toulky českou historii, čili opravdu velmi příjemná cena, a hlavně ten wellness víkend, ten si myslím, že určitě bude stát za to. A vaším jediným úkolem je správně reagovat na naši rozhlasovou výzvu a dovolat si jako první sem k nám na telefon 59 611 22 66. Ale teď můžete být ještě v klidu, klidně si odskočte třeba ještě na kafíčko, protože ten výherní signál teď ještě určitě nezazní. Naopak zazní písnička od Dariny Rollinsové Čo o mě věš, pak taky budou ráda zpívat irští YouTube a možná další a další, třeba ale ještě do 15. hodiny ten výherní signál v našem vysílání zazní. Tak přeji i nadále krásné pondělní odpoledne.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií. A také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria.
1: Tak dočkali jste se ten správný výherní signál ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci naší nové květnové soutěže je tady. A jako první někdo zavolal. A já jsem teda zvědavý, kdo byl tak rychlý. Halo, halo, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, u telefonu je Danuše.
1: Paní Danuše, já vás zdravím. Odkud já pak nám taky voláte? Řekněte.
2: Hradce nad Moravicí.
1: Vy jste ale velice rychlá a já vám blahopřeji v tuto chvíli už. Teď se totiž stáváte majitelkou naší denní výhry a to je CDčko Toulky českou historií. Takže se budete hezky toulat, ale to hlavní, jste teď zařazena do slosování a to týdenního slosování o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné.
2: A to já nebudu mít štěstí.
1: No podívejte se, bude vás tam pět tento týden v tom pátečním odpoledním vysílání. Nezapomeňte si pustit v pátek odpoledne Český rozhlas Ostrava.
2: Já kolegyně poslouchám pořád, od rána do večera.
1: A třeba bude mít kolegyně Ivata Dadamová šťastnou ruku a se svými kolegy vylosuje třeba právě vás. Takže já vám držím palce. Ještě řekněte, koho byste vzala sebou případně na ten wellness víkend.
2: Teru.
1: Takže ji zdravíme a držíme vám palce, paní Danuše. Hezké odpoledne do Hradce, mějte se hezky.
2: Děkuji, taky, naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

Dalibor Janda a jeho píseň Vždycky jsem to já. Myslím, že jeho hlas velmi nezaměnitelný jste určitě poznali. Blíží se 15. hodina. Pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu. Za chvilku dorazí do studia také kolega Petr Hrčka a s ním další aktuální zprávy a v nich se podíváme na Bruntálsko. Prostranství za rýmařovským hotelem Excellent se totiž změní. Město začalo s rekultivací zanedbaného parku. Podrobnosti ve zprávách v 15 hodin. Do té doby nám ale ještě zahraje skupina ABBA. Pěkné odpoledne.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb se zřejmě od příštího roku vrátí. Podle nemocnic v regionu roste počet otrav kratomem u dětí a mladistvých. Rýmařov začal s opravou veřejného prostoru za hotelem Excellent. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno s teplotami až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun.
2: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní, bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně.
0: Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovu zavedení EET kritizuje. V regionu přibývá dětí a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Českému rozhlasu to potvrdili nemocnice v Moravskoslezském kraji. Nejhorší je situace na Novojičínsku. Zdravotníci tam ošetří dítě s intoxikací kratomem v průměru jednou týdně. Často jde také o kombinaci několika látek najednou, včetně alkoholu.
3: K lékařům teď míří i více mladých s intoxikací přírodními a syntetickými kanabinoidy. Ostravská fakultní nemocnice takových pacientů za posledního půl roku hospitalizovala 15. Podle Vítkovické nemocnice v Ostravě roste i počet otrav léky především paracetamolem, ibuprofenem nebo psychofarmaky. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu i plyn. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. Zákazníci si připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. Prostranství za rýmařovským hotelem Excellence změní. Město začalo s rekultivací zanedbaného parku. Radnice musela nejprve pozemek získat od státu. Teď Rýmařov odstranil rozbité a nepoužívané betonové hřiště. Příští rok tam má opět vzniknout park a odpočinkové místo, říká nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
4: Určitě tam vybudujeme nové chodníky, protože tam přirozeně lidé vyšlapali stezku, tak jak to prostě bývá, že lidi si hledají nejkratší cestu, a plus bychom tam chtěli vybudovat jednoduchou síť chodníků, podél kterých by byly lavičky, lidi by se tam mohli sednout, relaxovat. Bylo by to určitě ku prospěchu, protože ten park je prostě zanedbaný.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů, zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru, hlavně v jeseníkách, nelze vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na horách od 16 do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné je uzavřená ulice Kirovova. Upravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště, a to v úseku od křižovatky se Studentskou ulicí. Omezení potrvá do 19. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné pondělní odpoledne vám od mikrofonu přeje také Vítek Goršanov. Máme 4 minuty po 15. hodině a vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Vydáme se třeba na Bruntálsko. Silueta Cvilínského kopce nad Krnovem bude opět kompletní. Stavbaři dnes umísťují na věž tamního poutního kostela chybějící kopuly. A co myslíte? Jsme u toho? Samozřejmě, že jsme. Jde totiž o nejnavštěvovanější poutní místo v kraji a přímo od něj se nám živě už za chvilku do vysílání přihlásí náš kolega reportér, tak si na to počkejte. Z muziky mám připraveny písničky od Dua Damience nebo Věry Špinarové, ale bude jich těch písniček, které nestárnou, mnohem víc, tak si je užívejte a mějte krásné pondělní odpoledne.

0: Jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí poutního kostela na Cvilíně v Krnově se blíží ke konci. Technici tam dnes na památku ze začátku 18. století umisťují opravenou kopuli jedné z věží. Rekonstrukce začala v roce 2024 a úplně hotová bude nejspíš v létě. Na místě je náš kolega, reportér Českého rozhlasu Ostrava Adam Tomáš, kterého vítám v odpoledním vysílání. Adame, zdravím tě a přeji dobré odpoledne do Krnova.
1: Dobrý den, ono teď už je vlastně tak trochu po všem, tu kopuli před chvílí opravdu usadili na místo, ale po lešení pořád běhají dělníci. To osazování nebylo bez problémů, protože trochu foukalo, takže to museli několikrát odložit, technici se taky pokoušeli tu kopuli zvednout taky několikrát a vždycky se jim nějak nakláněla, takže to museli ještě trochu převazovat. Přeci jen ta kopule váží zhruba 20 tun. Ty měděné pláty jsou teďka tak lesklé, že pokud by byla na zemi, tak se v ní člověk může vlastně i vidět. Není ale jisté, jestli opět zezelená jako kopule původní, protože je na ní použitá jiná směs a vlastně není jisté, jestli teda bude opravdu opět zelená. Ta kopule není úplně nová, velká část dřeva zůstala stejná, to prohnilé ale bylo třeba vyměnit a nový je taky obsah schránek pod křížem.
0: Tak to nás zajímá určitě i posluchače, zjistil si, co v nich je?
1: Jsou tam třeba dokumenty a technické specifikace celé té opravy, takže budoucí generace budou vědět, jak se to dělalo a kolik taková oprava v našich časech stála. Je tam potom i dopis od pana faráře místního, ale obsah si zatím nechal pro sebe. A podobný list vlastně, nebo podobné ty technické specifikace byly i v té původní schránce. Šlo o zápis z rekonstrukce po druhé světové válce z roku 1947. Střechou totiž proletla letecká puma a kostel značně poničila. Dodnes se nepodařilo obnovit třeba úplně celou fresku uvnitř kostela, která je na stropě. Oprava v roce 1947 stála více než 3,5 miliony korun, což je na tu dobu, alespoň podle krnovského archiváře Jakuba Mamuly, opravdu hodně vysoké číslo. Své místo v budoucí schránce mají třeba i pohlednice.
0: Můžeš prosím upřesnit, co teď tedy zbývá dokončit?
1: Určitě je to fasáda na jedné z věží, ta vlastně na tom kostele trpí nejvíce, protože na kopci často silně fouká a v kombinaci s deštěm je to opotřebení rychlejší, než kdyby ten kostel stál jinde. Lešení tak ještě na památce nějakou dobu zůstane. Hotové taky nejsou ještě sokly u paty kostela, tam jde vidět obnažené zdivo, takže tohle by mělo být na řadě jako další.
0: Ona je to vlastně už několikátá oprava. Nicméně podle našich informací ten kostel měl jít vlastně k zemi, je to tak?
1: Ano, je to tak. Ten barokní kostel Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilínském kopci, to je celý název, tam stojí od roku 1728 a kostel chtěl v minulosti zbourat císař Josef II. Nechal ho dokonce i zavřít, ale nakonec kostel vykoupili 4 krnovští měšťané a kostel i přes požáry a bombardování stojí dodnes. A podle diecéze jde navíc o jeden z nejnavštěvovanějších chrámů v Moravskoslezském kraji.
0: Přímo z Cvilínského kopce nad Krnovem od tamního poutního kostela se nám do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava přihlásil náš reportér Adam Tomáš. Adame, moc děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Krnova.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Do světa ryba rybiček zamíříme v další reportáži Českého rozhlasu Ostrava v pondělním dobrém odpoledni, jako ve vodách jezera Malawi. Tak se asi cítí rybky v rozměrném akváriu v Africkém muzeu safari, které cestovatel a podnikatel Jiří Čížek zřídil v Holčovicích Jelení na Bruntálsku. Že tento specifický druh rybiček má poměrně dobrodružný život, tak o tom uslyšíte ve zmiňované reportáži už za malou chvíli. Kup mi den, kup mi noc.

0: Velkooběmové akvárium je jedním z největších taháků expozice Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení na Bruntálsku. Plavou v něm rybičky, stejné jako byste našli v jednom známém africkém jezeře. Podrobnosti se kolegyně redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová dozvěděla od zakladatele muzea a cestovatele Jiřího Čížka.
1: Akvárium Malawi, že jak víte, že Malawi taky že je stát v Africe a to je přímo jezero, kde jsou sladkovodní rybičky, jsou to cichlidy. Vlastně v tom jezeru jsou, no a patří to k té Africe, takže jsem si udělal a to ty lidi velice taky vždycky natkne, protože není to běžná záležitost, aby se člověk setkal s takovým akváriem přímo afrických ryb.
2: Mm-hmm. No a jsou něčím specifické ty rybky, protože to zrovna
1: no,
2: je ta...
1: Cichlidy jsou to samozřejmě živorodky a oni vlastně ty sami se požírají jako ty malé zežerou mm-hmm. a říká se jim tlamovci, protože ty malé uchovávají, když se narodí v tlamě
2: ano.
1: a potom je vždycky vypustí. Jo? Takže mm-hmm. musíte tam mít nějaké skály a tak dále, kde ty malé rybky, pokud je chcete odchovávat, aby se měli kde schovat, aby přežili, jinak, že ty staré rybky všechny zežerou. Takže to je spíš taková zajímavost a ještě je zajímavost z toho Malawi taková, že víceméně v tom jezeře není žádná tráva, protože tyhle ryby tu trávu žerou. Mm-hmm. My jsme ji taky původně neměli, ale lidem to připadalo, že ta tráva tam chybí, tak jsme trošku porušili tradici toho jezera a dali jsme tam trávu, ale umělou.
2: Takže kdyby plavali v Africe, v jezeru Malawi, tak o trávě nemají ponětí, ale protože jsou u vás tady v akváriu, tak mají zcela novou životní zkušenost.
1: Lidem trošičku ta tráva chyběla a každý se ptal, proč nemají tam trávu, aby se měli kde schovat, tak jsme tam nakonec jako tu trávu dali, ale jak říkám, sehnali jsme umělou, aby vypadala jako opravdová, aby to nebyla nějaká jenom taková obyčejná tráva. No a myslím, že se to povedlo.
2: No a kde je ještě ta hranice? Vy jste říkal, že vlastně oni je uchovávají v tlamě a pak, kdy je ta hranice, kdy už on nemusí plavat se schovat do nějakého toho výčnělku, aby je nesežrali?
1: Ta hranice u těch ryb určitě není. Oni prostě, ona pak jak žere, tak je vyplivná, pak je tam zpátky, zase si schová. Jo? A jak, to už musí asi ta samice sama rozhodnout, kdy už do té tlamy nedá. No a kdy je nesežerou, ale z větší části ty rybky všechny sežerou. Pokud chceme odchovat, tak my máme zvláštní akvária, kde tu rybku zavřeme.
2: Ano.
1: A když ona ty rybky vypustí, protože samozřejmě rybky se nekojí a tak dále, takže oni můžou být od začátku samostatně. Ano. Ne? Takže starou rybku dáme pryč a ty mladé necháme vyrůst do takové velikosti, aby víceméně už je ty ryby nesežrali.
2: Jakmile už dorostou, tak už tam neplatí to pravidlo, že
1: no, tak už je nespolkne, no. Tak každá ryba má nějakou kapacitu,
2: ano,
1: že?
2: Ano. No my bychom ještě mohli posluchači popsat, jakých barvách vlastně. To jsou žluto-modré.
1: No tak víceméně v Malawi jsou všechny barvy. Mm-hmm. My tu samozřejmě nemáme všechny barvy, ale je to takové spektrum barev, že si myslím, že každá barva prostě se na nějaké rybce najde, takže je to obrovské spektrum, jo, těch ryb.
2: A rozměrově to akvárium, zkusme
1: no,
2: odhadnout.
1: No to rozměrově má zhruba 3000 litrů, jo? Takže víceméně je to už takové trošičku větší. Do obyvaku by se nám asi nevlezlo. No ale jako každé akvárium je s tím práce, že musí se to pořád hlídat, musí se čistit.
2: Ano.
1: Ale není to nic jednoduchého. Kolikrát jsem si říkal, jestli nám to stalo za to, že někdy je s tím více práce než užitku, ale...
2: Říkal jste, že to je jeden z nejoblíbenějších
1: exponátů. Ale je to hlavně i pro děti. Stálo, no, tak jako já myslím, že se to povedlo a že je to zase kus Afriky trochu jiné, jo, protože ostatní Afrika je víceméně nedá to už tolik ty zvířata vypreparované nebo ty různé artefakty tolik práce, když se občas jenom utře prach anebo se vyženou pavouci, že?
2: Jiří Čížek z Holčovic Jelení, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Do světa vědy teď zamíříme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Čeští vědci totiž vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé, no a předcházet tak třeba zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se nová nanonit přitom téměř neliší od běžné zubní nitě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem níti dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

4 dny tady máme nový měsíc, květen, měsíc lásky. No a s novým měsícem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava máme pro vás také novou rubriku. Jmenuje se Co v učebnicích nebylo. A každý den se v ní dozvíme zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude herec Martin Písařík. No a dnes, tedy už za chvilku, prozkoumáme největší lidský orgán. Určitě mnozí z vás už tušíte, který to je, ale podrobnosti o něm a zajímavosti, které jste možná ještě neslyšeli, se dozvíte právě dnes v naší nové rubrice Co v učebnicích nebylo. Už za okamžik.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 0,4 mm. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách 4 mm. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: můj hrad.
1: Xindl X má jasno, má chatu, má svůj hrad. A vy posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava, jehož součástí je také Humoriáda. Úplně první tento týden bude tu hned po 16. hodině a té dnešní se na vás těší herec a dabér Václav Knop. Tak se dobře bavte a mějte i nadále příjemné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na 1 000 000 korun přijdou opravy poničeného hřiště po havířovských městských slavnostech. Řidiči si od zítra opět připlatí za benzin a naftu. V Opavě se bude stavět hala pro plážové sporty. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Havířovské městské slavnosti budou na podzim znovu v areálu sportovní haly Slavie. Přestože tamní plochu vloni poškodila těžká auta, která přivážela techniku, oprava přišla na 1 000 000 korun. Havířovská opozice po městě žádá, aby pro slavnosti našlo jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí.
4: Podle Dary Škutové za Havířov sobě problémy dělá i nadměrná doprava v centru a parkování. Radnice ale nesouhlasí.
5: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
4: Dodává Daniel Vachtarčík z Hnutí pro Havířov. Radnice teď zvažuje třeba to, že těžká auta s technikou pojedou jinudy nebo po speciálních pásech. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů více, tedy maximálně 44 korun a 29 haléřů. Nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Rezort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května také zvýšil povolenou marži o půl koruny, 3 koruny za litr. V Opavě se chystá stavba nové sportovní haly pro plážové sporty. Sloužit by měla s podporou Moravskoslezského kraje hlavně sportovním klubům, školám, ale také veřejnosti. S vybudováním haly na opavském Kolofíkově nábřeží počítá opavský magistrát do 7 let.
6: Sportoviště za zhruba 50 milionů korun by mělo být jedinečným i tréninkovým zázemím v rámci celého regionu, a to na pozemcích darovaných městu Moravskoslezským krajem. V současné době čeká opavská radnice na rozhodnutí o potřebné dotaci od Národní sportovní agentury. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: V Česku mírně přibylo kybernetických podvodů na firmy. Policie loni evidovala 1720 útoků. To je o 1% více než předloni. Oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Škody v kyberprostoru loni podle Vondráška dosáhly skoro 550 milionů korun.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru, hlavně v Jeseníkách, nelze vyloučit přehánky. Teploty se budou zítra pohybovat od 24 do 28 stupňů Celsia, na horách pak od 16 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na dopravní nehodu na silnici číslo 58 u Lichnova na Novojičínsku. Je tam převrácené vozidlo, překáží provozu, průjezd je tam možný jen se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Já mám
8: na
7: lichají.
8: Jsme z toho
7: strudaná. Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
7: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn už podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
7: Jo,
8: no.
7: A funguje to na náladu?
8: No tak nebo... já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
7: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat. Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tedy Václav Knop své sako, modré to už víme, má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru.
1: Já na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny, ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového jako fobii mám z uzavřených prostor, protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne,
0: to
1: mám normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký a já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Moriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy, tenkrát já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty měli?
0: Ano,
2: mě,
0: ano, ne? Snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle.
5: Se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit i 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že má vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo z techniku, to zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešli, no to je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci.
1: Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou, ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení, Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld, Nejedlo,
3: to jsou naši učitelé. To jsou naši
5: učitelé. Libor, Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky Vlastiku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vememe do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: Bufé. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skárujeme s náma, tak mám si klidně splete krávu s autobusem. A my říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zadu to.
0: Ale no tak... No. Ale no tak...
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a ta se mě nejvíc líbila, i jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová. To je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně. Tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí. Důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost. Bývalo to tak?
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď asi z toho nedělám legraci.
2: No a je to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jaksi tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle jo, textu, jo. Jenomže to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách jezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš
2: rád. A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: Na
3: a jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zoumoriádou dál za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefon je k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steplec nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zospody.
3: Ano.
1: A proč
4: a dal bych si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zaspoň.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd, mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, tak si mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcípáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si. Ta moucha netuší, ta si já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká... Lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, to si jdu prohlídnout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A jenom říká, tom, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, a jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps, a kde, a co to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale... Ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta mužka byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak líto, já ji chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký taký masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady, že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce, s tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Teď já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápěti zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řeknu, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a... Tak už jsem přišel do kuchyně. Hele, já už předsíní z té kuchyně slyšel takový... Mláč, mláč, mláč. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Teď já jsem si říkal, ta svině Kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta Kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý Kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta Kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní Kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty Kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, jako. Tak ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší ji teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo. Je jak v té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zprovet, ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě počít. Nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadit.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho Brand Championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale co si tam
3: no to jsem si se... musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přivedl, tak ten žasnul, že jo, až tomu jsem neříkal, že to tam dávám já, ty
1: já mám za korunu tady panáčka, zhledem od čišníka, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to. To jsem jo. Taky se potkal s tímhletím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil.
3: Nenatočil.
1: Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte
3: já...
1: to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů. Ano. Jedině nahoru. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný, poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem a
3: no, tak postelkou. Cízlera jsem měl vždycky velmi rád, Karolínu Slunečkovou ještě pamatuju, samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská, taková měla zvláštní perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti Vescence, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 1 90 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: tou cestou, tím směrem,

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší. Takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko!
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je Kamilku.
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Ano, posadíme se, prosím. No.
8: Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl
8: no.
6: jsem.
8: Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl bys si poránu kouřit zlato? Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. A taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa.
6: Kamile, prosím,
8: ano?
6: Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří.
8: Ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že se někdo dává tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková?
3: Byla ohromná. Byla to, byla, měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černý, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který, já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, který já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme, a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou, to by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B, Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 809.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě máme skoro rozhodnuto, ale schválně, jestli se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sustí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tady zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás to druhý řediteli pamatuju takhle malinký, jo. Jo, mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, paš, to by bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci, jakéři jsou tady a teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. O to slovo rošťačky, jo. My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde a ti kolem jako netušej nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obviněni tři další lidé, mezi nimi exministr Blažek. V květnu začne rekonstrukce chaty na Javorovém vrchu Utřince. Nadšenci z Bruntálska vracejí do českých zahrad a polí tradiční len. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno s teplotami až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
3: Jeden trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
1: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dříve z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Chatu na Javorovém vrchu Utřince čeká částečná rekonstrukce. Práce začnou 13. května. Turistická chata potřebuje vyměnit střechu. Nová budou i okna v nadzemním podlaží, elektroinstalace nebo zateplení podkroví. Práce potrvají asi půl roku.
4: Město počítá s náklady přes 13 milionů korun. Na podzim chce magistrát nechat zdemolovat bývalou chatu pro personál a lyžařskou chatu. Ty jsou podle radních dlouhodobě nevyužívané a v havarijním stavu. Střince František Kuča, Český rozhlas.
1: V porubském zámeckém parku začala rozsáhlá rekonstrukce za více než 630 milionů korun. První etapa se zaměří na opravu chodníků, výsadbu zeleně i nové veřejné osvětlení. Součástí proměny bude také moderní altán vytvořený pomocí 3D tisku, který nabídne prostor pro kulturní akce nebo svatby. Cílem projektu je proměnit park z průchozího místa na prostor pro odpočinek a setkávání lidí. Radnice chce celý projekt dokončit postupně v několika etapách. Část nákladů pokryjí i evropské dotace. Už na stovce míst po celém Česku zaseli lidé tradiční český len. O jeho návrat se stará nadace Mosty a prameny z Bruntálska. Do půlky května, kdy výsev končí, se ještě můžou zájemci do programu Pěstuj len přidat. Podle propagátorky lnu Moniky Michálové budou pěstitelé dál učit i to, jak len zpracovat, aby z něj šlo utkat plátno.
5: Mé velké přání je, aby se do programu Pěstuj len zapojilo co nejvíc zahrádek a milovníků lnu a zároveň, aby se nám podařilo aspoň zkušebně ten zpracovatelský proces obnovit tak, že si na podzim nebo v zimě budeme moct z české lněné látky ušít první módní kolekci.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na horách od 16 do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na dopravní nehodu v Karviné. V Polské ulici srazilo osobní auto cyklistu a bouralo se i v Ostravě. V Českobratrské ulici došlo ke kolizi tří osobních aut. Je tam průjezd možný jen se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava a tradičně každý všední den po 17. hodině přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se dnes událo v našem, tedy Moravskoslezském kraji. Zdraví vás Vítek Goršanov, co všechno a jaká témata dnes probereme. V regionu přibývá dětí, které se otráví kratomem a nebo dalšími psychomodulačními látkami. Vyplývá to z dat, které Českému rozhlasu poskytly nemocnice v našem kraji. Jaká je aktuální situace, prozradíme už za malou chvíli. Počet nálezu bolševníků velkolepého v našem kraji od roku 2010 stoupá. Vyplývá to z dat Ministerstva životního prostředí. I to je téma pro dnešní pořad Den v kraji. Reportáží bude ale mnohem více, no a v 17.50, jako vždy, zavoláme meteorologům, abychom zjistili, jaké bude počasí v dalších dnech nového pracovního týdne. Tak se vám i nadále hezky poslouchá.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
7: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V regionu přibývá dětí a mladiství, kteří se otráví kratomem. Nemocnice potvrzují, že nejhorší situace je na Novojičínsku, kde ošetří intoxikaci zhruba jednou týdně. Často jde o kombinaci více látek, včetně alkoholu. Zdravotníci zároveň evidují nárůst otrav kanabinoidy a léky, například paracetamolem nebo ibuprofenem. Jen ostravská fakultní nemocnice za půl roku hospitalizovala 15 pacientů s intoxikací kanabinoidy. V Opavě se plánuje výstavba nové haly pro plážové sporty. Sloužit má sportovním klubům, školám i veřejnosti. Projekt za zhruba 50 milionů korun chce město realizovat do 7 let na Kolofíkově nábřeží. Pozemky poskytl Moravskoslezský kraj a město nyní čeká na dotaci od Národní sportovní agentury. Hala by měla umožnit i pořádání vrcholových sportovních akcí. V Moravskoslezském kraji přibývá výskyt jedovatého bolševníku velkolepého. Podle ministerstva životního prostředí roste jeho rozšíření už od roku 2010. Rostlina je nebezpečná pro lidi, může způsobit popáleniny a puchýře. K mapování výskytu pomáhají i data z mobilních aplikací, která sbírají samotní lidé. Likvidace probíhá kombinací mechanických a chemických metod. Havířovské městské slavnosti zůstanou i letos v areálu u haly Slavie, přestože loňský ročník poškodil plochu za zhruba milion korun. Opozice kritizuje blízkost nemocnice i dopravní zátěž v centru. Radnice ale s lokalitou souhlasí a připravuje opatření, aby se škody neopakovaly. Těžká technika by například mohla jezdit po speciálních pásech. Město tak chce zachovat tradici akce bez dalších komplikací. Nejlepší umělci z regionu dnes večer získají ceny Jantar za rok 2025, a to v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě. Gala večer nabídne bohatý program, vystoupí například Tereza Mašková, kapela Benžís nebo houslistka Hana Kotková. Slavnostním večerem budou provázet Kateřina Huberová a Lumír Olšovský. Slavnostní večer bude živě vysílat Český rozhlas Ostrava, a to mezi 18. a 20. hodinou. Důležité události z dnešního dne v Moravskoslezském kraji vám nabídneme také v reportážích v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Podle nemocnic v regionu přibývá dětí a mladistvých, kteří se otráví kratomem. Sanitka je na urgentní příjmy, v některých případech vozí i přímo ze škol. Výjimkou není ani kombinace intoxikace kratomem s dalšími látkami, třeba alkoholem. Na detaily se už dříve v našem dnešním vysílání ptal kolega Petr Soukup, reportérky Natálie Janiškové.
1: Ano, je to přesně tak. Několik nemocnic v Moravskoslezském kraji nám potvrdilo, že evidují nárůst intoxikací u dětí a mladistvých do 18 let. A nejde jen o kratom, ale třeba také o látky s označením THC a HHC, tedy o přírodní a syntetické kanabinoidy.
2: Kde je situace nejhorší?
1: Situace je aktuálně nejhorší na Novojičínsku. Tam je primářka dětského a novorozeneckého oddělení Michaela Syrovátková potvrdila, že pacienta s intoxikací kratomem přijímají v průměru jednou týdně. A v letošním roce už jich zdravotníci ošetřili 13. Za minulý rok jich bylo celkem 50. Podrobnou statistiku si vede i primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Jan Boženský. Podle jeho dat v nemocnici ošetřili mnohem více dětí s intoxikací THC, HHC a dalších psychomodulačních látek než před 10 lety. Podle Boženského roste také počet otrav léky, a to hlavně paracetamolem, ibuprofenem a psychofarmaky. Důležité je to, že děti často do nemocnice dorazí s otravou, kdy opravdu zkombinují hned několik látek najednou. Jednotky případů intoxikace kratomem registrují i lékaři Ostravské fakultní nemocnice. Hospitalizovali tam ale více dětí s otravou THC a HHC za posledního půl roku 15. Někdy je ale problém se ke konkrétním datům dostat. Například zdravotníci Havířovské nemocnice v systému zpětně vidí pouze kolonku intoxikace pacienta a dál už systém nerozlišuje, jestli šlo o otravu třeba kratomem nebo kanabinoidy. Takže mi Havířovská nemocnice potvrdila, že oni ošetřili 58 intoxikovaných dětských pacientů a mezi nimi i otravy kratomem. Podobně je na tom i Třinecká nemocnice. Zdravotnický systém jim neumožňuje takto specifické třídění dat.
2: A co je podle lékařů největší riziko u dětí, které si dají některou z těchto látek?
1: Přednosta kliniky dětského lékařství z Ostravské fakultní nemocnice mi napsal, že nejzávažnější bývá otrava syntetickými kanabinoidy, tedy látkou HHC. Jde o umělou látku podobné té, která je v konopí. Oproti té přírodní verzi má ale vysokou účinnost, nepředvídatelné složení a tedy i vyšší riziko závažných komplikací. Látky působí na mozkové receptory mnohonásobně silněji než přírodní THC. Projevuje se to zvracením, halucinací, poruchami vědomí i kolapsy. Ve vážných případech může jít i o poruchy dýchání a srdečního rytmu. Podle primáře urgentního příjmu Krnovské nemocnice je na druhou stranu kratom nebezpečnější kvůli tvorbě závislosti nebo pak v kombinaci s dalšími látkami. Jednomu pacientovi způsobilo požití kratomu epileptický záchvat a skončil právě v Krnovské nemocnici.
0: Informace o tom, že v kraji roste počet intoxikací u dětí a mladistvých, pro nás měla reportérka Natálie Janišková.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji. V Moravskoslezském kraji stoupl od roku 2010 počet výskytů jedovatého bolševníku velkolepého a začíná růst zrovna teď. Jak už dnes zaznělo v našem vysílání, tahle invazivní rostlina je jedovatá pro lidi a vytlačuje i okolní rostliny. Tam, kde roste, se uchytí málo který domácí druh. A vyskytuje se i v okolí měst, třeba u Ostravy.
1: 200 metrů čtverečních souvislého porostu, kde de facto nic jiného, kromě bolševníků, neroste.
2: Janem Lukavským z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jsme vlastně pořád na území Ostravy mezi zoologickou zahradou a hranečníkem. Hned u cesty jsme objevili první exempláře bolševníku.
1: Pokud se tady s tím nic neudělá, tak do pár let nejenom to, že vlastně tady ten koridor může být zarostý bolševníkem, ale o co hůř, je tady vlastně cesta, mulčuje se to tady, když se udržuje koridor velmi vysokého napětí, takže tím pádem se může i snadno šířit na další lokality.
2: Listy bolševníků jsou trochu podobné řapíkatému celeru, ale sahat bych na ně neměl.
1: To bych nedoporučoval, zvlášť při tady tom slunném počasí, protože celá rostlina obsahuje fotosenzibilní látky, které při styku s pokožkou dokážou způsobit velmi nepříjemné a bolavé puchýře. Vlastně je to něco podobného jako popáleniny.
2: Jan Lukavský dále vysvětluje, že s mapováním výskytu teď pomáhají přímo i lidé.
1: Známé lokality narůstají, ale může to být dáno i tím, že lidi v posledních 10-15 let mají vlastně přístup k chytrým telefonům, přes které se dá zadávat přes různé aplikace nálezy z fotografií a ty záznamy se průběžně dostávají i do databáze Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Výskyt je sice podle dat větší, než byl před rokem 2010, ale podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí na tom Moravskoslezský kraj ve srovnání s některými jinými kraji v republice není tak špatně.
3: Hlavním těžištěm výskytu bolševníku velkolepého u nás jsou západní Čechy, hlavně Karlovarský kraj. Souvisí to s prvním vysazováním do tamních zámeckých parků v 19. století. Likvidace bolševníku velkolepého probíhá intenzivně, nejúčinnější je kombinace mechanických a chemických postupů při dodržení zásad regulace.
2: V našem kraji je bolševník nejčastější na Jablunkovsku a v Podbeskydí. V případě popálení by lidé měli ihned vyhledat lékaře. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na Karvinsko teď zamíříme v pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Město Havířov zaplatilo více než 1 milion korun za opravu hřiště v areálu haly Slávie po městských slavnostech. Už v září je tam ale chce zorganizovat znovu. Travnatá plocha byla zničená do hloubky. Rýhu na rugbyovém hřišti způsobilo těžké auto, které převáželo techniku.
1: Vedlo to odprostřed zhruba od střídaček, které rugbyste mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov v sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnešní večer, jak už víte, z vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude patřit významné kulturní události, a to moravskoslezským cenám Jantar za rok 2025. V 18 hodin začne gala večer, který živě zprostředkujeme i vám, našim posluchačům. Kdo má tedy šanci získat skleněnou sošku s Jantarem? Na to se už dnes dopoledne ve studiu ptal kolega Vláďa Šmehlík, reportérky Silvie Mikulcové.
1: Tak on je to velký dlouhý seznam těch oceněných nebo těch návrhů na jednotlivé ceny. Jantarů bude letos 13, protože přesně tolik je kategorií. No a třeba v populární hudbě je nominovaných 7 interpretů. To znamená, jak jsem říkala, ten seznam je opravdu velmi dlouhý. A v této kategorii je to například David Stypka a kapela Benjis za album Opatruj, nebo Terezie Kovalová za album Zinka. V kategorii vážné hudby zaujal třeba Tomáš Vrána za nahrávku Béla Bartók, kompletní klavírní koncerty, nebo Sounds of Diversity Ensemble za sérii koncertů v rámci zemí Vyšegrádské čtyřky. No a zmíním i nominace v oblasti výtvarného umění. Porotu zaujala například Šárka Mikesková a výstava Offroad v Ostravské galerii výtvarného umění, nebo Lenka Falušiová a výstava V Tišinách v galerii Krystal v Havířově. No a co se týče literatury, tak mezi nominovanými je Lukáš Balabán za román Pro pitomce, který jste mimochodem mohli slyšet na našich vlnách před několika týdny v rozhlasovém listování, a pokud vám utekl, tak 2 kapitoly z této prvotiny najdete k poslechu v naší aplikaci Můj rozhlas v podání herce Josefa Kaluži Stále. No a nominaci získala také básnická sbírka Radovana Jurzy, Koncept transparence, která nedávno získala také Magnezii literu.
2: Vynechala si důležitou kategorii, a to je tedy divadlo, herecké ceny, divadelní ceny. Jak to vypadá tam?
1: Ano, cena Jantar se udílí za ženský a mužský herecký výkon, za baletní i operní výkon a taky za muzikál. Já teď budu detailnější v kategorii inscenace roku. Můžeme to třeba brát jako takové doporučení poroty na to, co by nám v krajských divadlech nemělo utéct. Tak jsou to třeba Ptáčci v divadle Antonína Dvořáka. Je to příběh odehrávající se na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu a vypráví o starých rodinných traumatech, pravdě a lži. Dalším nominovaným představením je slavné drama Nepřítel lidu Henrika Ibsena v podání divadla Petra Bezruče. No a k Bezručům zamířila i třetí nominace, konkrétně za hru Pozdě příchozí, která otevírá aktuální téma školní šikany a nástrah sociálních sítí. Jména ve dvou kategoriích ale prozradit nemůžu. Laureáta ceny za celoživotní přínos a také držitele ceny Kalený Jantar pro osobnosti nezávislé scény a mimořádný počin za rok 2025 se totiž dozvíme až večer.
2: Slavnostní večer teda bude probíhat v Porubském domě kultury Poklad. Jaký ten program teda bude? Jak to bude vypadat?
1: Organizátoři slibují neobvyklá hudební vystoupení. Namátkou Benjis zahraje se zpěvákem Šimonem Bylinou. Vystoupí také mladá kapela Getaway s pěveckým sborem anebo sopranistka Dominika Škrabalová. A co je důležité, pokud to do Pokladu nestihnete nebo máte daleko, tak zůstaňte s námi. Český rozhlas Ostrava bude gala večer, který začíná v 18 hodin přinášet živě.
0: Připomíná reportérka Silvie Mikulcová, která se s námi v našem vysílání podělila o podrobnosti k dnešnímu slavnostnímu předávání moravskoslezských kulturních cen Jantar za rok 2025.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Každý všední den, vždy později odpoledne, v tuto dobu tedy 10 minut před 18. hodinou voláme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava meteorologům, abychom se dozvěděli, jaké je a jaké bude počasí. Dnes je na telefonu meteorolog Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, vítejte ve vysílání, přeji hezké pozdní odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak začneme jako vždy aktuální situací.
1: Tak aktuálně v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, ale jedná se o takovou vysokou, většinou průsvitnou oblačnost, bezvýznamnou srážkově. No a teploty, ty nám dneska vystoupaly na nějakých 24 až 27 stupňů. Na horách, na Lysé hoře jsme naměřili nejvíce 19 stupňů, na pradědu necelých 15 stupňů. Vítr foukal většinou čerstvý a zejména ve vyšších polohách a na horách se objevily i nárazy, ale nejenom tam, i na některých stanicích níže položených, třeba v Moravské bráně, taky nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Takové tedy bylo aktuální počasí. Jak se to bude vyvíjet dál v dalších hodinách? Co můžeme čekat v noci na zítřek a jak bude zítra?
1: Vítr už částečně zeslábne a čekáme, že ta noc bude teplejší než včerejší. Stále bude většinou polojasno a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jeho západní až jižní, většinou s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra ráno a dopoledne ještě převážně polojasno, ale odpoledne bude oblačno a k večeru se ojediněle v jeseníkách může vyskytnout nebo vytvořit slabší přeháňka. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr bude foukat ráno mírný, ale v průběhu dne až čerstvý, jižní většinou s rychlostí 4 až 9 metrů za sekundu a místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Co nabídnou další dny, jak bude ve středu a jak ve čtvrtek?
1: Tak ve středu bude zpočátku polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti. V odpoledních hodinách už se místy mohou vyskytnout přeháňky, případně i bouřka. Ranní teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů a přes den vystoupí na 22 až 26. A vítr pované ráno slabý a v průběhu dne se rozfouká mírný jižní až jeho západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. A ve čtvrtek bude převažovat asi velká oblačnost a v průběhu dne očekáváme, že se na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Místy se mohou tvořit také bouřky. A ranní teploty

0: To byl pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a jakým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra? Zamíříme třeba do Doubravy na Karvinsko, kde opravují schátralý zámek. V budoucnu má sloužit jako knihovna, muzeum a informační centrum. To se podaří i díky evropské dotaci na pomoc regionům po útlumu průmyslu. A vydáme se také do Písečné na Jablunkovsko, kde mají lidé možnost zapojit se do sítě sdílené elektřiny. Přebytky energie, kterou vyrobí lidé na vlastních solárních panelech, by tak mohly zůstávat sousedům v obci. Chybět nebudou ani zajímavosti z Krnova, kde muzeum láká na netradiční setkání s českými dějinami. Panovníci a jejich manželky tam ožívají v podobě dřevořezeb. No a s naším regionálním stopařem v živém vstupu navštívíme i rodinnou sklárnu Jakub v Mnichově u Vrbna pod pradědem na Bruntál, kde se podíváme doslova sklářům pod ruce.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
0: A ještě bych na závěr vysílání před 18. hodinou chtěl upozornit na mimořádnou programovou změnu. Dnes neuslyšíte pravidelnou ostravskou rozhlasovou rodinku. Všechna vaše písemná přání budou odvysílána zítra a ve středu po 18. hodině. A nezazní ani tóny pořadu Muzikanti hrajte o 19:30. Po 18. hodině totiž začne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přímý přenos gala večera udílení cen Jantar za rok 2025. Takže přeji hezký podvečer a dobrý poslech.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podle dat ministerstva životního prostředí v Moravskoslezském kraji stoupl výskyt jedovatého bolševníku velkolepého. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Rýmařov začal s opravou veřejného prostoru za hotelem Excellent. Zítra bude nejprve polojasno, poté oblačno s teplotami až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Od roku 2010 stoupá počet výskytu jedovatého bolševníku velkolepého v Moravskoslezském kraji. Tato invazivní rostlina vytlačuje domácí druhy, pro lidi je navíc jedovatá. Začíná růst právě v tomto období, třeba i v Ostravě.
3: Známé lokality narůstají, ale může to být dáno i tím, že lidi mají přístup k chytrým telefonům, přes které se dá zadávat přes různé aplikace.
4: Jan Lukavský z Agentury ochrany přírody a krajiny dodává, že data z aplikací pak používají ochranáři při mapování výskytu. Tyto podklady využívá i Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
5: Těžištěm výskytu jsou západní Čechy. Likvidace probíhá intenzivně. Nejúčinnější je kombinace mechanických a chemických postupů.
4: Bolševník může na kůži způsobit bolestivé puchýře a zranění podobné popáleninám. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho exnáměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a za zneužití pravomoci úřední osoby. Prostranství za rýmařovským hotelem Excellence změní. Město začalo s rekultivací zanedbaného parku. Radnice musela nejprve pozemek získat od státu. Teď Rýmařov odstranil rozbité a nepoužívané betonové hřiště. Příští rok tam má opět vzniknout park a odpočinkové místo, říká nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
6: Určitě tam vybudujeme nové chodníky, protože tam přirozeně lidé vyšlapali stezku, tak jak to prostě bývá, že lidi si hledají nejkratší cestu. A plus bychom tam chtěli vybudovat jednoduchou síť chodníků, podél kterých by byly lavičky, lidi by se tam mohli sednout, relaxovat. Bylo by to určitě ku prospěchu, protože ten park je prostě zanedbaný.
1: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů více, tedy maximálně 44 korun a 29 haléřů. Nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Rezort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května také zvýšil povolenou marži o půl koruny na 3 koruny za litr.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Stále dávejte pozor v Ostravě. V Českobratrské ulici se došetřuje nehoda tří osobních aut. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dámy a pánové, už po deváté vás můžeme přivítat při této zvláštní a velice slavnostní příležitosti. A po několikáté se to odehrává právě tady v Domě kultury Poklad.
1: A opět po roce společně oslavíme talent, píly, neuvěřitelnou dřinu, pocit marnosti, pocit méněcenosti, též frustrace, ale možná i euforického štěstí, protože tohleto všechno obnáší být umělcem.
0: Umění lze jen těžko měřit a soudit, ačkoliv stačí otevřít internet a hned narazíme na několik hudebních, filmových, divadelních, mediálních a vůbec kulturních odborníků, nemluvě o odbornících na život.
1: Tak což o to na internetu to nikoho úplně trápit nemusí. Já bych se ale držela toho umění, protože základem je slovo umět. V tomto případě nějakou dovednost, která rozvíjí fantazii, působí estetický zážitek, reflektuje společenské dění.
0: No, pomáhá uvolňovat napětí.
1: No a to myslím, že dnes večer bude možná trošku oříšek. Předpokládám totiž, že tady v sále sedí pár lidí, kteří důvod k lehkému napětí rozhodně mají, protože jim teď běhá hlavou, tak dostanu ji já nebo kolega.
0: Ano, za chvíli toho budeme svědky. Dámy a pánové, vítejte na slavnostním předávání Moravskoslezských cen Jantar za rok 2025.
1: A kéž vás provedeme tímto večerem hladce. Ale já se nebojím, mám po svém boku muže, o kterého se lze opřít. Lumír Olšovský. No, no.
0: Na první pohled je všem jasné, kdo je tady komu oporou. Kateřina Huberová.
1: Dobrý večer. Na začátek navrhuji trošku rozptýlení a teď pozveme něco, co je takový velmi svěží vítr, který vane z Frýdku Místku.
0: Od východu, ano.
1: A to doslova. Troufám si tvrdit, že pánové a dámy, které přicházejí právě na jeviště, patří k těm nejpozději narozeným v sále.
0: Ano, třeba zpěvačce a autorce Veronice Pospíšilové, považte, je 17 let, což může být asi průměrný věk kapely, která zahájí dnešní slavnostní setkání. To je ona.
1: Vypadá to na fanouškovskou základnu tady. Já jsem jenom chtěla podotknout, já jsem včera viděla zvukovou zkoušku a protože jsem tyhle mladé lidi předtím ne úplně znala, tak jsem byla zvědavá a upadla mi čelist. Takže myslím si, že na začátek jsme nemohli vybrat lépe. Dámy a pánové, kapela Getaway, hezký večer.
0: Hezký večer.

0: kapela Getaway. A vystoupili spolu se členkami operního studia Národního divadla Moravskoslezského pod vedením paní Lenky Živocké. Tato děvčata uvidíte dnes večer ještě několikrát. Jejich repertoár byl sestaven speciálně pro dnešní večer.
1: A když jsme u těch věcí speciálních, tak já bych možná ještě ráda speciálně pozdravila diváky, kteří jsou kdesi ve virtuálním prostoru. Mohou nás sledovat totiž teďka v přímém přenosu na YouTube kanále a nebo taky na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, který celý tento slavnostní večer vysílá v přímém přenosu. Zatím.
0: Přímý přenos. A je, to sebou nese malé úskalí a tím je na minutu přesně vymezený čas, viď?
1: Je to tak. Dá se s tím zažít spousta prekérních situací. On sice Albert Einstein tvrdil, že čas je pouze iluze, ale v tom rozhlasovém pojetí bych s ním trošku polemizovala. My tady totiž zažíváme, a to je taková zvláštnost, skutečně fyzicky na vlastní kůži setkání s teorií relativity, protože čas v prostoru tady u toho pultíku plyne úplně jinak rychle, než v prostoru tady, kde stojíme my dva.
0: Ano, je zjednodušeně řečeno, to je směs tak, že tam plyne velice zvolna. Tady to strašně sviští. Takže moc děkujeme vám všem budoucím oceněným za to, že srovnáte běh vašeho času tam s tím naším.
1: Děkujeme vám. No a ten náš čas dospěl k situaci, kdy vám můžeme představit první trojici nominovaných. Máme tu kategorii literatura.

0: kategorii literatura jsou nominováni Lukáš Balabán za román pro pitomce vydaný u nakladatelství Větrné mlýny, Radovan Jursa za básnickou sbírku Koncept transparence vydanou galerií Věž ve Frýdku Místku a Petr Ligocký za sbírku Doma v bezpečí, která vyšla v nakladatelství Protimluv v Ostravě.
1: A cenu držiteli předá šéfredaktor magazínu Patriot, jehož přílohu jste obdrželi a dočtete se v ní zdůvodnění všech nominací. Tady je pan Jaroslav Baďura.
2: Dobrý večer.
1: Prosím. V obálce máte jméno.
2: Obálka je nachystána.
1: Brýle při ruce.
3: Cenu Janka v kategorii literatura získává pan Radovan Jursa.
1: Pane Jurso, mikrofon je váš.
4: Dobrý večer. Umíte si představit, co by se všechno odsud dalo říct, to pokušení?
2: My víme.
1: A je.
4: Tak já to teda zkrátím. Fakultka je odsud 300 metrů, to znamená, protože ta kniha přece jenom má místa, kde ty věci vznikaly právě tam, tak zdravím všechny kolegy a kolegyně do svého domovského špitálu. A druhé poděkování patří mé manželce, která to tak elegantně zvládá, ten život po boku básníka. Děkuji.
2: My děkujeme. Blahopřejeme. Gratulujeme. První jantar tedy má už svého majitele. On má vlastně i svoji maminku. No, protože Šárka Mikesková, výtvarnice a suchařka, je vlastně autorkou toho krásného skleněného kousku, který má zajímavý tvar. Základna ve tvaru pěticípé hvězdy a ten koneček, ten je opatřen skutečným jantarem.
1: Kačenko, prozradím hodně, když naznačím, že Šárka Mikesková by teoreticky mohla dnes jednu svoji sošku si zase odnést k sobě
2: zpátky domů.
1: No.
2: Nemyslím. Mám dojem, že si pouze lehce předběhl čas, ale já ho teďka zase elegantně dorovnám. Před námi je skutečně další umělecká disciplína a nominovaní v kategorii výtvarné umění.

0: kategorii výtvarné umění jsou nominováni Lenka Falušiová za výstavu V tišinách v galerii Krystal v Havířově, Jiří Kuděla za výstavu Svár a Brus v galerii Fakulty umění v Ostravě a Šárka Mikesková za výstavu Offroad v galerii výtvarného umění v Ostravě.
1: Ta obálka s tím jménem je tady. Ale cenu přijde předat zástupce ostravské společnosti Gradiva, které vděčíme za krabičky pro vítěze, aby si skleněnou sošku cestou domů nerozbili. Pan Vojtěch Šnapka. Děkujeme za krabičky a prosím, kdo je držitelem druhého Jantaru 2025?
2: V kategorii výtvarného umění získává Šárka Mikesková.
1: No. Gratulujeme.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Nejsem úplně jako typ řečníka, vždycky závidím těm literátům, že to mají jako popisu práce trošku. Já bych teda chtěla poděkovat, tak jak se to sluší a patří, především Jardovi Michnovi, který byl mým kurátorem na té výstavě zmíněné, a panu Juzovi, řediteli galerie, který nám umožnil tam takhle vplout, protože ono to vlastně je celé o těch příležitostech, že... Takže děkuji.
1: Využila jste ji.
4: A děkuji své dceři, která je moje největší faninka.
1: Gratulujeme vám.
3: Šárka Mikesková. Když se tak opíráme o čas, v těch různých souvislostech mě proběhlo hlavou, jestli takhle dokážeš si vybavit jakoukoliv situaci, kdy víš, že čas se opravdu, ale opravdu vleče?
1: Něco jo. Mě napadá, no.
3: No, mě napadlo. Třeba, když máš malé dítě...
1: A to mě nenapadlo.
3: Přihlásíš ho do houslí... A ono zrovna doma cvičí.
1: Tak to se vleče hlavně sousedům. Ne?
3: Přesně.
1: A to tě napadlo proč?
3: No a to mě napadlo, protože já jsem strašně byla zvědavá, jak to vypadalo v rodině dámy, která původně měla přijít sem na jeviště, protože ta, když měla svůj první houslový koncert s velkým orchestrem, bylo jí pouhých 9 let. Ale my nepřítomnou Hanku Kotkovou musíme omluvit, z vážných důvodů na poslední chvilku nemohla dorazit na ceny Jantar a my to samozřejmě chápeme.
1: Ale jsme velice vděční, že naše pozvání přijal pohotově muž, který od dětství cvičil na jiný druh hudebního nástroje, stal se z něj mistr klarinetu. To uslyšíte v zápětí. Připravil si pro nás část skladby Ptákoviny pro klarinet, konkrétně Gallus Gallus F Domestica. To F je tam záměrně. A znamená to slepice.
3: Autorem té skladby je skladatel Petr Weissar a v partituře se dopustil několika takových nástrah, protože k těm interpretačním požadavkům mu vlastně nestačilo italské názvosloví. Tam se vyskytují pokyny třeba jako kvokání slepice, zběsilé kdákání a podobné jiné, ale velice královsky si s tím poradil muž, který na ten klarinet opravdu hraje mistrným způsobem. Dámy a pánové, pan Karel Dohnal!

0: Karel Dohnal. Zřejmě první slepice na moravskoslezských cenách Jantar.
1: No a rázem je taková domácká atmosféra, jako na tom našem dvorku. Ale mezi tím důvtipný a pozorný divák či posluchač Českého rozhlasu Ostrava mohl vydedukovat, kterému žánru se budeme věnovat nyní.
0: No, pro jistotu ještě jednou napovím. Kdo si vyzvedne další cenu Jantar, oceněný nebo oceněná, máme tu nominované v oboru klasická, či chcete-li velmi vážná hudba.

0: kategorii Vážná hudba jsou nominováni Miroslav Beinhauer za nahrávku mapující kompletní klavírní dílo Aloise Háby, Eliška Novotná a Lukáš Michel za nastudování a provedení cyklu Má vlast ve čtyřroční klavírní verzi, Sounds of Diversity Ensemble za sérii koncertů v rámci zemí Vyšegrádské čtyřky a Tomáš Vrána za nahrávku Béla Bartók kompletní klavírní koncerty.
1: A cenu přijde předat radní Moravskoslezského kraje, což je generální partner ceny Jantar a taky jejich hlavní finanční partner, pan Petr Harvánek.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: Uj, ostuda.
2: A děkujeme, další umělec, možná držitel příští ceny Jantar.
1: Tak poprosíme, předáme cenu.
4: Dobrý večer, dámy a pánové, a děkuji za názor. Cenu Jantar v kategorii Vážná hudba získává Miroslav Beinhauer.

0: Dobrý večer.
1: Gratulujeme.
0: Gratulujeme.
2: Dobrý večer. Moc krát děkuju za tohle krásné ocenění, navíc v takové konkurenci. Já jsem se k hudbě Aloise Háby dostal vlastně v roce 2018, kdy Ostravské centrum nové hudby uvádělo skrze festival Dny nové opery šestinotónovou operu Aloise Háby Přijď království tvé, ve kterém jsem hrál na šestinotónové harmonium. A až poté jsem zjistil, že Aloise Hába byl naprosto úžasný skladatel, který skládal i ve standardních půltonových systémech a že má velmi obsáhlé dílo, nejenom pro klavír. A tak jsem si řekl, že bych ho mohl zkusit nahrát, protože se o to předtím nikdo nepokusil. A tak jsem se o to pokusil já s notným přispěním Českého rozhlasu Ostrava a následně Suprafonu, který tuhle desku vydal. A já jsem strašně rád, že tahle deska získala ocenění, protože Aloise Hába si zaslouží být více známý a myslím si, že má potenciál stát se podobně oblíbeným skladatelem, jako třeba Janáček nebo Martinů. A to nejenom u posluchačů, ale i u interpretů. Tak ještě jednou moc krát děkuju.
0: Blahopřejeme.
3: Gratulujeme dalšímu držiteli. No a následující kategorie trošku navazuje na tu předchozí. Tentokrát jsou ale nominováni zvlášť muži a zvlášť ženy. Kategorie opera ženy a opera muži.

0: kategorii operní divadlo ženy jsou nominovány Monika Jägrová za roli Kornélie v inscenaci opery Georga Friedricha Händla Julius Caesar v Egyptě, uváděné v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Katarína Jorda za roli Kostelničky v inscenaci opery Leoše Janáčka, její pastorkyně ve Slezském divadle Opava. A Doubravka Novotná za roli Kleopatry v inscenaci opery Georga Friedricha Händla Julius Caesar v Egyptě, uváděné v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. V kategorii operní divadlo muži jsou nominováni Franko Klisovič za roli Ptolemaja v inscenaci opery Georga Friedricha Händla Julius Caesar v Egyptě, uváděné v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Jakub Rousek za roli Laci Klemeně v inscenaci opery Leoše Janáčka, její pastorkyně ve Slezském divadle Opava. A Martin Šrejma za roli Fadinarda v opeření na roty Florenský slaměný klobouk v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.
1: A tuto cenu předá náměstek primátora statutárního města Opava, které ceny Jantar finančně podpořilo, a zároveň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Michal Kokošek. Dobrý večer.
2: Budou to ceny dvě, připomínám, takže nejprve opera ženy.
3: Dobrý večer. Cenu Jantar v kategorii operní divadlo ženy získává Katarína Jorda.

0: Přeji všem krásný dobrý večer. Asi vidíte, že jsem dojata, vůbec jsem to fakt nečekala. To je obligátně se to tak říká, že jo?
1: No náhodou jste seděla v první řadě, no.
0: Děkuji za toto krásné ocenění. Především komisi ceny Jantar. Děkuji své domovské scéně, Opavskému divadlu, za to, že vůbec nasadilo znovu po 10 letech tenhle ten krásný titul. Moc jsem si ho užila. Chtěla bych poděkovat a pozdravit všechny mé kolegy, kteří se účastnili tohoto projektu. Samozřejmě Jakuba Rouska, držím ti pěstičky, který už podruhé vlastně se stal mým mladcem v této úžasné Janáčkové opere Janufa. A chci poděkovat své rodině, mému manželovi, který je tu tady se mnou, za podporu, protože když se vrátí domů Kostelnička, to nechcete vidět. Ale každé ráno jsem se už vracela jako Katarína do divadla. Takže ještě jednou moc krát děkuji.
2: Gratulujeme.
1: Katarína Jorda. Držitelka ceny v kategorii opera ženy. A teď vás poprosíme o jméno mužské.
3: Tak děkuji a ještě jednou gratuluju do Opavského divadla. Cenu Jantar v kategorii operní divadlo muži získává Jakub Rousek.

0: Dobrý večer vám přeji do Ostravy, krásný večer vám přeji a moc děkuji, že jste v podstatě skoro na sklonku mé kariéry mi dali tu krásnou cenu, protože já mám docela pestrý život a chci ho mít pestrý dál. A hlavně chci poděkovat hlavně Slezskému divadlu Opava, že si vzpomněli dvakrát na toho operního rockera z Olomouce a pozvali mě na tuhle nádhernou operu, kterou jsem dělal s kolegy. To nebylo na kšeft, to bylo srdcem. Tam byla člověčina. A to představení, které vedla paní režisérka Andělová, prostě dokázala vytvořit z té člověčiny něco, co mě zůstane do smrti v srdci. A i v Praze to takhle bylo. Já jsem trošku dojat, protože rockery jsou tvrdí, ale ne vždy. A musím vám říct jednu věc, že nebýt Slezského divadla Opava, tak párkrát už ten život úplně neměl smysl a oni mi vždycky vrátili tu živou vodu. A jak říká pan Kemmer, nebojte se proher, nebojte se prohrát a musíte vždycky najít v sobě tu sílu, abyste mohli pokračovat dál. Děkuji vám.
1: Gratulujeme vám.

Jakub Rousek, držitel ceny Jantar téměř na sklonku své kariéry, jak tvrdil. No, že bychom zachovali žánr, Kačenko. Všechno tomu nasvědčuje. Na pódium totiž přijde mezzosopranistka, která patří k nejvýraznějším osobnostem české operní scény s mezinárodním dosahem. Zaspívá píseň Calypso Benjamina Britna a za doprovodu Lukáše Michela přichází, dámy a pánové, Dominika Škrabalová.

0: Dominika Škrabalová, Lukáš Michel, na cenách Jantar. Zase uplynul kousek času, což někteří začínáme vnímat velmi intenzivně a z velmi prozaických důvodů. Člověk by neřekl, jak plyne pomalu čas na podpatcích.
1: Ale...
0: Ano. Tak,
1: nevím, jestli si stěžuješ ve správný okamžik, jestli někdo ví, jak dokáže bolet pohyb, tak jsou to umělci, o kterých bude řeč v zápětí.
0: Načasování mi jde dobře, to nemůžu říct. Ale je mi ctí, že mohu tedy sdělit další nominované, kteří jsou v kategorii balet a pohybové divadlo.

kategorii balet a pohybové divadlo jsou nominováni Edgar Mateo Navarro za roli Péra nepolepšitelného v inscenaci Peer Gynt v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Rita Pires za roli Anitry s přihlédnutím k interpretaci role Solvej v inscenaci Peer Gynt a Shino Sakurado za roli Solvej rovněž v inscenaci Peer Gynt v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.

0: A cenu přijde předat ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, pan Tomáš Stanček. Dobrý večer.
1: Pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava má trošku delší trasu, seděl uprostřed sálu. Dobrý večer.
0: Přichází k pultíku, dotýká se obálky.
2: Dobrý večer, brýle už mám. Dámy a pánové, cenu Jantar v kategorii balet a pohybové divadlo získává Rita Pires.

0: kategorii muzikál a opereta jsou nominovány Hana Fialová za roli Donny Sheridanové v muzikálu Mamma Mia v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Andrea Gabrišová za roli Tani ve stejné muzikálové inscenaci a Martina Vlčková za roli Donny Sheridanové rovněž v muzikálu Mamma Mia v Národním divadle Moravskoslezském.
1: Cenu přijde předat pan Petr Korč, primátor statutárního města Frýdek-Místek, které ceny Antar také finančně podporuje. Dobrý večer, pane primátore.
2: Dobrý večer.
1: Musím vám ale, pane primátore, říct, že tato kategorie se mě velice bytostně dotýká. Buďte tak hodný a věnujte to všem třem. Nejlepší.
2: Já si myslela, že řekneš a dejte si pořádně
1: záležet.
2: Podívejte
1: se drží. To je muzikálová soudržnost.
3: Dámy a pánové, cenu Jantar v kategorii muzikál a opereta získává Andrea Gabrišová.
1: A její dvě kolegyně.

0: No, neposlechl jste mě, pane primátore.
1: Vypadáte překvapeně. Dobrý večer, krásný dobrý večer. Moje žena mi řekla, že jestli někdy nastane tenhle okamžik, tak rozhodně nemám začínat slovama, že jsem to nečekala, ale ono je to pravda, protože pro mě už jenom ta nominace, být v nominaci prostě s Hankou Fialovou a s Martinkou Vlčkovou, dámy, klaním se a je mi ctí se vám být na jednom jevišti. Já se pokusím být stručná, ano. Tik-tak. Já děkuju samozřejmě celé porotě Ceny Jantar, opravdu si toho nesmírně vážím, o to víc možná, že Tania není hlavní role v muzikálu Mamma Mia, takže děkuju, že jste si všimli nějaké gabrišky. Strašně moc děkuju celému vedení Národního divadla Moravskoslezského, zejména panovi řediteli Jiřímu Nekvasilovi a Gabině Petrákové, která mě před asi 8-9 lety vlastně přivela do Ostravy a už jsem tady tak nějak zůstala. A jsem tady strašně ráda a jsem dojatá, protože Ostrava je opravdu mým druhým domovem. Dělá se tady skvělé divadlo, skvělý muzikál a opravdu to tady mám strašně ráda a děkuju celému týmu Mamma Mia, všem kolegům, solistům, kompačce, všem na jevišti, za jevištěm, pod jevištěm, skvělému Jakubovi Žítkovi, který prostě to vede hudebně úplně neskutečným způsobem. A děkuju samozřejmě, mami, děkujem. Pozdravujem na Slovensko, musím po slovensky, lebo to by maminka neprežila, takže mami, po slovensky ďakujem, ľúbim ťa, ďakujem, že si to so mnou nevzdala, všetky tie konkurzy nepodarené a všetko, a že ich bylo, jak to tady zaznělo na začátku, všechny ty pochybnosti a tak. A největší dík patří mé úžasné ženě a mému synovi, kteří jsou pro mě největší kotvou a inspirací a bez kterých bych tady nebyla. Děkuju, hezký večer.

0: Andrea Gabrišová.
1: Vy jste neviděli, jak tady kolegyně, které seděly po boku Andreji, tak obě dvě ji držely a byla to přesně ona, která měla vstát a přijít pro tu cenu. Tak, a už
0: ta
1: je to
0: zase ji přijali mezi sebe, je to dobrý, můžeme pokračovat.
1: Je to tak, Ceny Jantar oceňují umělce mnoha disciplín, rozmanitých žánrů a pokud máte pocit, že ten večer plyne tak jako velmi hladce, řekněme uhlazeně, učesaně, nebojte se, my vám to v zápětí trošku naboříme.
0: No moment, já to vysvětlím, Katka měla na mysli vybočení ze žánru. Naboření. Pokud tu dnes oslavujeme kulturu a umění, pak velkou zásluhu na udržování tradic našich předků má následující skupina a dělá to houževnatě a naplno už od roku 1999 na pódium přichází, já jim udělám antré, Kačko, a ty to řekni.
1: Tak já to říkám. Je to gorolská kapela Lipka.

0: jsou pryč.
1: Oni
0: hrajou zase někde jinde.
1: Kapela Lipka. No mě napadlo, že uprostřed toho nablízkaného večera mezi těmi nablízkanými jantary působili ti gorolští chlopy jako takový krásný kus neopracovaného surového šutru a že to teda fakt má neuvěřitelný půvab, co je.
0: To je náhoda. S tím neopracovaným šutrem mě napadá, že se to pojí s následující kategorií. To je náhoda, že jsi použila zrovna tohleto spojení. No, ona to není úplně kategorie v pravém slova smyslu. Teď bude totiž udělena cena Kalený jantar pro osobu nebo instituci, která působí mimo hlavní proud. V minulosti obdrželi spolek Bludný kámen, platforma Move Ostrava nebo hudební vydavatelství Korobuška Records.
1: Cenu přijde předat zakladatel a kreativní ředitel Cenjantar a šéfredaktor portálu Ostravan Aleš Honus.

cenu. Cenu si přijdou převzít předsedkyně spolku Fiducia Ilona Rozehnalová a dramaturgyně

0: Chci taky poděkovat organizátorům ceny Jantar a odborné porotě. Moc si ty ceny vážíme. A pak máme ještě speciální poděkování, které řekne Monika.
1: Dobrý večer všem. To speciální poděkování patří regionálním studiím České televize a Českého rozhlasu za to, že podporují nemainstreamovou a nezávislou kulturu a vůbec rozvoj celého regionu, protože nejenom kultura, ale rozvoj celého regionu bez regionálních studií, veřejnoprávních médií by byl zcela nemyslitelný. Věříme, že se to uvědomí i regionální politici a trošku zatlačí v Praze. Děkujeme.
0: Děkujeme moc.
2: Děkujeme, blahopřejeme. Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová.
3: William Shakespeare prohlásil, cituji, čas plyne různě podle toho s kým. Tak tady plyne krásně, jsou tu lidé, kteří pečují o naše duše, obohacují naše životy o krásu, ale taky nastavují zrcadlo, což Shakespeare dělá stále prostřednictvím zejména umělců činoherních.
2: A k nim nás vede právě následující, řekněme, trojkategorie, protože budou uděleny ceny v kategorii činoherní inscenace roku, dále potom v kategorii činohra ženy a činohra muži.

kategorii Činoherní inscenace roku jsou nominovány tyto inscenace. Ptáčci v režii Aminaty Kejty v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Nepřítel lidu v režii Jana Holce v divadle Petra Bezruča v Ostravě a Pozdě příchozí rovněž v režii Jana Holce v divadle Petra Bezruče v Ostravě. V kategorii Činoherní divadlo ženy jsou nominovány Kateřina Brejská za roli matky v inscenaci Krvavá svatba v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Sára Erlebachová za roli Evelyn v inscenaci Podoba věcí v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Petra Kocmanová za roli Nory v inscenaci Ptáčci v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Alexandra Palatínusová za roli Vandy v inscenaci Pozdě příchozí v divadle Petra Bezruče v Ostravě. A Kristýna Panzenberger-Krajíčková za roli Alix v inscenaci Tenkrát v Rusku v komorní scéně Arena v Ostravě. V kategorii Činoherní divadlo muži jsou nominováni Petr Panzenberger za roli Romana v inscenaci Perníkář ve studiu G v Ostravě. Tomáš Jirman za roli biskupa Konráda Glöcknera v inscenaci Kardinální chyba v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. David Viktora za roli Helmuta Kocha v inscenaci Kardinální chyba v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Lukáš Melník za roli Tomáše Stockmana v inscenaci Nepřítel lidu v divadle Petra Bezruče v Ostravě. A Marián Chalány za roli Petra Stockmana v inscenaci Nepřítel lidu v divadle Petra Bezruče v Ostravě.

0: všem nominovaným samozřejmě gratulujeme předem, ale
1: muselo
0: pouze...
1: Muselo to být, promiň, velmi těžké rozhodování, když jsem se na to dívala. Nechtěla bych být porotcem.
0: No, to se zdívala jenom na ty nominace, kdyby se zdívala na všechna ta představení. Ceny, pouze tři ceny může předat. Mají to těžké ti porotci, samozřejmě, dávám ti za pravdu. Všechny tři ceny předá náměstek primátora statutárního města Ostravy, které ceny Jantar, jak už jsme řekli, finančně podporuje. Děkujeme. Jiří Vávra.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Pane Vávro, tři obálky. V první obálce cena pro
1: inscenaci
0: roku.
2: Chvilka napětí. Cenu Jantar v kategorii činoherní inscenace roku získává

0: a nepřítel lidu.
1: Ne, bude to držet pevně, nebojte, pane náměstku.
2: Tak, dobrý večer, já děkuji porotě a děkuji za celý inscenační tým, protože inscenační proces je kolektivní záležitost, takže vlastně děkuji teď jenom zastoupení všem, kteří se podíleli na inscenaci Nepřítel lidu. Děkuji taky cenám Jantar, děkuji Moravskoslezskému kraji a všem, kteří tady dělají umění, protože si myslím, že vlastně ten pelmel, a nemyslím tím jenom divadlo, ten pelmel je vlastně velice inspirativní a dovoluje tady v tom kraji dělat dobré umění. A z toho mám radost a všechny vás zvu na Nepřítele lidu, moc lidí na něj nechodí, tak přijďte, protože už asi moc dlouho už na repertoáru nebude, tak se všichni zváni. Hezký večer.
3: Blahopřejeme.
1: Nepřítel vyhrál, ať je to jen na Jantarech. Kdo je
0: ocenit
1: v kategorii ženy?
0: Cenu Jantar v kategorii činoherní divadlo ženy získává Alexandra Palatinusová.

0: Dobrý večer. Tak, moje zásadní díky patří právě Janu Holcovi a Petru Galdíkovi za kontinuální práci, která mě obohacuje nejen profesně, ale i lidsky. Děkuju celému kolektivu, divadlu Petra Bezruče, přátelům, rodině. A největší díky patří tobě, Nataško, jsi tady dneska večer se mnou, máš obrovskou radost, já taky. Děkuju, hezký večer.
1: Gratulujeme.
2: A ještě poslední kategorie, činohramuži.
3: Činohramuži. Cenu Jantar v kategorii činoherní divadlo muži získává Petr Panzenberger.

0: Další cena pro perníkáře Petra Panzerbergera.
1: Já nemám rád nesouměrnost, promiňte.
0: Prosím vás, seřaďte se mu.
1: Ne, to je v pohodě, ty řady fungují.
2: Autistický Petr Panzerberger si nejdříve musí vycentrovat mikrofony. Ano, to je jenom pro posluchače Českého rozhlasu.
1: Mlčte, já se teď podívám na ten... Ne.
0: Neboj, cena ti nebude odebrána, můžeš děkovat.
2: Už můžeš.
1: Děkuji moderátorům hlavně, kteří jsou tak skvělí. A utiší se, když je o to poprosím. Ne, já... podívejte se. Já se opravdu třesu a jsem nervózní, jde spíš... Já nevím, jak poděkovat všemu. Tak děkuji komisi, která jako vyhodnotila... Mně už napadají hlouposti, vyhovnotila... Ne, už mám dát. Pardon, já se fakt omlouvám. Nebudu zdržovat.
2: Ne, potřebuješ nějakou
1: vyhodnotila
2: pomoc?
1: To, že prostě stejně si myslím, že jako všichni si zasloužíme toto ocenění a hlavně bych jako chtěl nějakým způsobem spíš poděkovat přes nás všechny jako životu. To je důležité.
0: Já ti rozumím.
1: Protože, ne, ohledně toho představení, za které jsem tu cenu dostal, což je o životě jako narkomana, který prostě začal ve svých 13 a vlastně doteď jako kouří marihuanu, ale berme to tak, tak se z toho dostal, z těch nejtěžších věcí, z těch nejtěžších drog a je to prostě etapa života a vlastně ta etapa života je strašně těžká, složitá, ale je jako barevná a proto to představení nebo i to, jak jsme to inscenovali, asi má nějaký význam a asi je to i důležité jako předávat, protože ta důležitost je i oceňovaná, což je krásné, děkuji ještě jednou. Ale asi nejdůležitějším poselstvím dle mého mínění je ten život, protože nebýt života toho Romana, tak se to nemůže hrát. Takže si myslím, a nebýt našich životů, které žijeme, tak my to nemůžeme hrát. Takže já děkuju vám všem, že žijete, že s váma můžu se potkávat, protože být s váma v Ostravě je prostě super a žijeme v Ostravě, máme to tu rádi, ruka.
2: Já jsem to přála všem, ale doufala jsem, že to třeba můžu mít Petr, protože on vždycky přijde s nějakým překvapením.
0: S nějakým moudrem.
2: Ale zhrnul vlastně celou podstatu toho, proč tady dnes večer jsme. O té žánrové pestrosti vlastně už taky byla dnes večer zmínka. Tak my to teďka vlastně můžeme doložit tak trochu fakticky, protože na řadu přijde další hudební žánr. Tentokrát to bude pop. A pozor, vůbec to není lehká disciplína, trochu si tvrdit, že naopak.
0: No, jistě. Na pódium teď znovu přichází členky operního studia Národního divadla Moravskoslezského, ale také sem pozveme mladou zpěvačku, která se pro pódia snad narodila. Uznejte sami, loni vydala zajímavé album, které neuniklo pozornosti ani jantarových porotců. Dámy a pánové, s pianistou Ondřejem Valentou přichází třinecká rodačka Tereza Mašková.
3: Dobrý večer.

0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Tereza Mašková, Ondřej Valenta a operní sbor Národního divadla Moravskoslezského pod vedením Lenky Živocké.
0: Já už jsem naznačila, že populární hudba vyžaduje jistý druh talentu a rozhodně to není nic lehkého a není to jenom hudba zábavní. Když takhle se vrátíme trochu v čase, 80. léta tón světovému popu udával třeba Michael Jackson a dneska tady máme taková jména jako Ed Sheeran nebo Dua Lipa, Taylor Swift, Adele.
2: U nás Eva Farná, Mirai.
0: Výborně a to je dobře, že jsi to vrátil zpátky sem k nám do toho rybníčku, protože k tomu přibude ještě několik dalších velmi výrazných jmen.
2: Máme tu totiž kategorii populární a alternativní hudba.

0: kategorii populární a alternativní hudba jsou nominováni Dorota Barová za album Píseň pro my, Beata Hlavenková za alba Monodie 2.0, Trala laureát a Radost, Terezie Kovalová za album Zinka, Tereza Mašková za album Nebudu sedět v koutě, Nika za album Elsewhere, David Stipka a Benjis za album Opatruj a Niké Vopalecká za album Another Garden.
1: Taky složitý výběr, řekla bych. Cenu předá muž, který se výrazně zapsal jednak v populární hudbě a též v kategorii muzikál, protože je to výborný textař, ale též libretista, překladatel a zároveň i místopředseda dozorčí rady ochranného svazu autorského, pan Michal Prostějovský. Dobrý večer.
2: Mimochodem, OSA je též velice významným partnerem dnešní akce.
3: Dámy a pánové, otvírám obálku s názvem Populární a alternativní hudba. A stejně jako pro vás, je to i pro mě překvapením. Cenu Jantar v kategorii Populární a alternativní hudba získává Beata Hlavenková.
2: Beata nepřichází.
1: Beata Hlavenková není přítomná, ale cenu za ní přibírá pedagog, publicista, popularizátor všeho možného, hudebního Milan Bátor.
3: Takže zastoupení předávám.
2: A bude hovořit.
4: Hezký dobrý večer, přátelé, já jsem v tom úplně nevinně. Beatka si mě vybrala a já jí tímto děkuju za důvěru, že mi věří, že nezměním adresu po dnešním večeru a telefonní číslo s touto krásnou cenou, ale každopádně teď její vzkaz právě pro vás a já jí moc gratuluju, protože ona je úžasná. Jantar je skamenělá pryskyřice pravěkých jehličnanů, stará desítky milionů let, nejčastěji třetí horní, která je ceněna jako organický drahý kámen. Pryskyřici se lidově říká smůla. To bych chtěla tedy vzkázat svým spolunominovaným. Budu pokračovat Beátkou, už jenom pár větiček má pro vás připravených. V hudbě se dá soupeřit těžko. Vážím si krásné hudby, která vznikla minulý rok, kterou vytvořili umělci pocházející z tohoto umělecky plodného a rázovitého kraje. Upřímně mě mrzí, že tady dnes s vámi nemůžu být a veselit se. Ještě jednou moc děkuji za tenhle krásný jantar a přeju vám všem krásný večer a spoustu kvalitního umění, kterým se chceme nechávat inspirovat. Hezký večer.
1: Milan Bátor.
2: Tak to byla první cena v této kategorii, ale ještě tam obálka číslo dvě.
3: Ano, obálka číslo dvě a opět překvapení pro vás, možná doufám, stejně jako pro mě. Cenu Jantara v kategorii populární a alternativní hudba získává Nika.

Děkuju. Já, když jsem si přečetla, kdo všechno je nominovaný v naší kategorii, tak jsem si nic nepřipravovala. Takže děkuji moc krát mojí kapele, děkuji Jonáši Bělkovi, bicí Mixmaster, děkuji Nikolasi Gatovi za jeho basu, děkuji Pavlu Dudovi za jeho klávesy a hudební produkci, děkuji i hostům Samuel Janko, Krištof Janáček na saxofon, děkuji Ose, děkuji paní Antonii Doležalové za podporu, bez které by ta deska nevznikla fyzicky. A chtěla bych moc poděkovat a vlastně trošku i apelovat na posluchače. Myslím si, že je trošku těžké být hudebník v dnešní době, který jde trošičku mimo ten nejhlavnější proud, i když je to populární hudba, ale myslím si, že většina z těch alb nominovaných právě není úplně ten hlavní proud. A chtěla jsem říct, že pokud víte o umělci, který se vás nějakou cestou dotýká a věříte v něj a inspiruje vás, tak mu to dejte vědět a dávejte to vědět hodně nahlas, protože není nic víc, než slyšet, že to, co děláte z vaší duše, má smysl. Děkuju. Wow.

0: Dvě oceněné dámy, Nika a Beata Hlavenková, tedy nepřítomná, ale oběma ještě jednou moc blahopřejeme. Chtěl si něco říct?
1: Jenom, že jsem... Mám pocit, že ta cena Jantar vyjadřuje, že to cenu má.
0: Je to tak. My dnes večer opravdu oslavujeme umění a kulturu a je skutečně skvělé, když ji dělají lidé, kteří vědí, co dělají, umí to, jsou k tomu povoláni a dělají to tak, že je to k užitku druhým, dělá jim to radost a obohacuje je to. Mimochodem vlastně Arthur Schopenhauer řekl, že obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas, když to talentovaný se jej snaží využít.
1: Dobře, co s tím časem máš pořád? Nám to jde krásně, to odsýpá.
0: Že jo?
1: No.
0: Já nevím, ale jako opravdu jsem se dneska nad tím zamyslela. Možná proto, že časy se mění, možná proto, že čas občas překryje různé věci a uvrhne v zapomenutí a ne vždycky je to dobře. A že to, co má opravdu trvalou hodnotu, prostě přežije navzdory času. Takže je vlastně všude přítomný, pořád.
1: No, kam tím asi tak míříme? Skuteční mistři ve svých oborech se stávají nesmrtelnými, věčnými. No a ti jiní jsou časem úspěšně zapomenuti, ano.
0: A k těm jménům nezapomenutelným teď přibude další, protože je tady další cena a je to Jantar za celoživotní přínos.
1: A tuto cenu předá jeden z nejvýznamnějších českých fotografů a historicky první držitel této ceny, profesor Jindřich Štrajt.

0: Pojďte, pane profesore.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Jak se cítíte po letech na Jantarech?
2: Skvěle.
1: Já jenom doplním, třeba i pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava, pan profesor nedostal teď žádnou obálku, protože ono jméno bude teďka překvapením pro nás, pro všechny, takže my se je právě teď dozvíme všichni společně.
2: Nebudu to říkat. Drazí přátelé.
3: Další cena Jantar za celoživotní přínos míří do Opavy. Muž, který ji za chvíli převezme, se do novodobých dějin městské kultury zapsal tak, jako nikdo před ním. Jako osvícený dramaturg a organizátor uspořádal tisíce akcí, především v rámci dvou originálních festivalů Bezručovy Opavy a Dalších břehů, s nimiž byl spojen po dobu 30 let. Léta také spoluorganizoval mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena. Díky svému obdivuhodnému entuziasmu přivážel do Slezské metropole špičkové umělce z České republiky i zahraničí a zasadil se o to, že Opava je už několik desetiletí vnímána jako živé kulturní centrum s výrazně nadregionálním přesahem. Jeho působení v roli kulturního dramaturga by mohlo být příkladem pro města mnohem větší velikosti a významu. Cenu Jantar za celoživotní přínos získává Petr Rotrekl.

Děkuji mnohokrát za tuto krásnou jantarovou cenu. To jsem nečekal opravdu. Možná, že se cítím ještě trošku na celoživotní dílo nedospělý. Měl jsem v životě jak v profesi, tak v soukromí obrovské štěstí. Dítě štěstěny. Takže celý život jsem se pohyboval uprostřed kultury a umění. 40 let. Možná, že na závěr mé kariéry, která ale ještě nekončí, pouze institucionálně, bych mohl říct to, co v 5. století před naším letopočtem řekla řecká básnířka Sapfo. Celý život jsem sloužila kráse. Je možné si přát, čeho v pravdě vyššího není. Takže velké štěstí. Malá rekapitulace. 7 let střední pedagogická škola, Krnov, pedagog, hudební výchovy, dramatické výchovy, vzpomínám na úžasné zájezdy autobusové do Prahy, třeba na koncert Leonarda Bernsteina nebo Phila Glasse a tak dál a tak dál. Je to nádherné vzpomínat si, jak hrajete se studenty střední pedagogické školy divadlo na téma Farma zvířat George Orwella, nebo s nimi tančíte před obecním domem malou noční hudbu Mozartovu. Krásné zážitky. Potom 3 roky mediální praxe, rozhlasová praxe. Byl jsem vedoucím programu rockového rádia Ecol S a Radio Atak. Tam jsem se naučil takovou trošku mediální cynismus. Pořád musí všichni počítat poslechovost, komerčnost a tak dál a tak dál. Ale i tam jsme bojovali za alternativní a rockovou kulturu a já si vzpomenu na nezapomenutelné zážitky, což byl skutečně třeba rozhovor, hodinový rozhovor s legendou Karlem Krylem 3 měsíce před jeho smrtí. No a městu Opava musím poděkovat za 29 let s nového zaměstnání. Dokonce jsem dostával plat a nemusel jsem za něj platit. Protože dostanete obrovský prostor plnit si ve své sny, dělat 53 multižánrových monotematických festivalů a vzpomenout si na některé z těch fotek, které jsem tam viděl, na třeba téma Benátky město, kde lvy létají a holuby chodí pěšky, nebo Vesmíry Williama Shakespeara, Pábení Bohumila Hrabala, Indiáni ve městě, Indiáni ve mějste a tak dál a tak dál. V podstatě ta témata ve mně pořád žijí a já je dál rozhojňuji a dál studuji. A teď už jenom poslední věc. V září 99 nám do naší festivalové kroniky napsal významný skladatel Petr Eben, všeobecně známý, nádhernou myšlenku. Cesta kultury je cestou záchrany tohoto potápějícího se světa. A my máme společně s vámi co zachraňovat. Možná, že bychom mohli začít ministerstvem kultury.

0: Klasici a moudří lidé říkají cherche la femme. Takže moje poslední poděkování je mé ženě, která 40 let s velkou grácí nejenže mě podporuje, toleruje, ale hlavně naprosto elegantně a s grácí plní několik funkcí. Anděla, můzy, hospodyně i ošetřovatelky a řady dalších. Děkuju.
1: A my gratulujeme.
0: Děkuju.
1: Držitel.
0: Všechnu moc imaginaci.
2: Petr Notrekl.
1: Držitel ceny Jantar za celoživotní přínos. Myslím, že si, Kačenko, zasloužíme ještě pár slov pana profesora Jindřicha Štrajta.
2: Je to tak, protože...
1: Jde nám to krásně dneska.
3: Já mám velkou radost, že to je právě Petr, který je nominován, anebo který dostává tady tuto cenu, protože my se opravdu celou tu dobu známe a spolupracujeme a bylo to vždycky fantastické. A obdivoval jsem všechno to, co si dovolil do Opavy přivést a co taky předával lidem. Je to úžasné a je to skvělé, že máme takového člověka, který žije pro kulturu s kulturou. A já bych vám chtěl poděkovat za dnešní den. Ten celý týden máme krásné slunce. A to slunce potřebujeme ke svému životu. Ale není to jenom slunce, je to také svoboda a především láska. A já vám přeji právě tu lásku.
1: Děkujeme.
2: Pan profesor Jindřich Štrajt.
1: Děkujeme. Krásně se nám uzavřel oblouk. Poslední držitel ceny Jantar se sešel s prvním držitelem ceny Jantar a, milí přátelé, to byla poslední ceremonie dnešního večera. Chceme poděkovat vám všem, kteří jste tu byli s námi a vám, kteří jakkoliv ceny Jantar podporujete.
2: Tady budeme adresní, takže jmenovitě jsou to Moravskoslezský kraj jako generální partner, dlouhodobí podporovatelé jsou statutární město Ostrava, statutární město Frýdek Místek a statutární město Opava. Díky také za přízeň posluchačům Českého rozhlasu Ostrava a pochopitelně i kulturnímu portálu Ostravan, jmenovitě duchovnímu otci ceny Jantar Aleši Honusovi.
1: Samozřejmě nesmíme zapomínat na desítky porotců, kteří dávají cenám patřičnou váhu i kredit. A naprosto speciální, veliké, velikánské poděkování patří Gábině Petrákové, která po celých 9 ročníků večery režírovala. Gábina se loučí s Ostravou, věříme, že na Jantarech ji potkáme třeba v Hledišti. Ať se ti, Gáby, daří na tvém novém působišti v pozici kmenové režisérky jednoho z nejlepších muzikálových souborů v Plzni. To ti přeje tvůj předchůdce. Měj se moc hezky, Gáby, a děkujeme za dnešní večer.
2: Gábina Petráková.
1: Letošní ceny Jantar jsou rozdány, no a příští ročník bude jubilejní 10. Těšme se tedy, že bude výjimečný.
2: No a výjimečný bude taky závěr dnešního večera. O ten se postará kapela, která po léta hrála s Davidem Stivkou.
1: Než se všechno připraví, tak mi dovolte ještě jednou pogratulovat oceněným, poděkovat za přízeň rozhlasovým posluchačům Českého rozhlasu Ostrava a těm, kteří se na nás dívali na YouTubeovém kanále. A vás v sále bych rád pozval na afterparty tady v prostorách kulturního domu Poklad.
2: A teď už se blížíme k tomu skutečnému finále. Následující píseň vyšla na druhém posmrtném albu Davida Stypky, albu Opatruj. K mikrofonu se tentokrát postaví Šimon Bylina. Mimochodem, kromě toho, že jsou tady i dámy z operního studia Národního divadla Moravskoslezského pod vedením Lenky Živocké, uvidíte v projekci též záběry z filmu Dana Svátka Neboj, dýchej, čaruj, který se nedávno ocitl v kinech a těší se opravdu velkému zájmu všech diváků. Danovi Svátkovi děkujeme za poskytnutí. No a teď už poslední píseň dnešního večera. Už mě nesou, kapela Benjis. Vám přejeme krásný večer, dobrou noc.
1: Naschledanou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do milionu korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že víno sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série Českému rozhlasu.
7: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezona byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně. Nevíte,
0: a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenej kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tahle ta lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku, a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů, a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185 to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to je jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale i do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Hmm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v jedné ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě od malá, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. No. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě, a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky se strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaké historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianský sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená, nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, vlastně to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát si.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. Já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně ani hrou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, jak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže my to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si tohle.

0: ulevit, když je potřeba.
1: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete tedy přítomen po oba dva dny?
0: Ano.
1: Nebo máte tam nějaká okna?
0: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
1: Petr Kouba, díky.
0: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních pítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále jen levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím na kilometru 147 a je to nadlouho. Osobním autem se jede rychleji levým pruhem, zastavují kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

skutečně kovbojská home on the range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trebských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trebské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let, pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák

Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson. The only two things in life that make it worth living

Tak tohle byly liberecké tulačky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejichž historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linarta.

Vyloženě letní, nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Craddocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o tři roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Tremskou klasiku Josefa Joe Jägera, Když kopyta vyzvání, vám nabídli Vaše Krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klimeš, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
1: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc Hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
2: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
1: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
3: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
1: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotaz nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tender chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
4: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
5: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní auto. Projíždí se jen levým pruhem. Kolony se tvoří, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru. Kamiony to mají na výrazně delší dobu. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín z kamionu na dálnici. A taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový teda... unavenej.
1: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo, a uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych dala pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký no, pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. No. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to
1: je... Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: je nikdo nemá.
1: To jenom no, pro přesnost, jo, zbytečný, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte no, pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor. Dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli
2: by
1: jste neznělo něco?
2: No.
1: Naopak, nic.
2: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
1: No a dobře, no, tak tady nebudeme
2: ale
1: honit...
2: to není potlesk. To
1: tady
2: pravda,
1: nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
1: jo, tak, je... aha. Zásadně konečky netleskáme prstů, konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás.
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No. Pozor. Ano, to už byl téměř
2: trošku
1: u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: Frenetický, zvaný freneťák, jo? No.
1: vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. Ne. To bylo opravdu výborný, až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo, každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
2: Ale no to, když nevím.
1: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že, tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kolkolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč se ho radši nepostavil na zem? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
0: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu, něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlíčka na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši můj Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zboží jde. Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mě začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. No jenom proto, s obdivem, no prosím. Proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jako že člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Otázka jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano.
1: To
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale nejte se, no. Nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepsou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
0: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla.
2: Nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubet, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mně myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, kam to šlapete, neumí to dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčin.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

A divadlo hraju skvěle, na pasece, na trávě. Lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené ho-ho se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: běžte, leďte. Do cíle se dostat, leďte. Buďte jako letadlo, víra to je lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
0: Jakube, už jste tady zás? Vy nedáte pokoj?
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
0: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
1: Čemu, co by řekli stromy lístečku?
0: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: A jej, dadej, bobulko, a jej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz.

0: Linka a říct, tak jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou, když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy, tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu. Furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív, ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumíru vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení, jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
2: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí. A
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla. Do dneška mi používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně je tobě, mne tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy vaše dcera, váš syn na něco, co začínalo proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější dětské otázky.
1: No, to dcera ve třech letech, to byly otázky jako proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říká, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá, teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence a začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na prvním stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka, zejména u toho mě, mne a mé, že?
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
2: Jednak tak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
2: To zdramatizuji.
1: Jak spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách. Takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
2: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
2: no.
1: To je důležitý, no nic, nebudu tady,
2: no,
1: nebudu obtěžovat...
2: Vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko, moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
2: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole, využité později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu téma. Co se na základní škole naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo. No tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tma.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Google.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší spřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: Ale to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pan, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Jednu, no, kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko. Ty znalosti.
1: No, tak jo, tak taky mám jako tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže, a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No, ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně, poslouchám i od Brnečko, takže.
0: No já se skláním, Jirko, jak před vašimi znalostmi, tím, jak jste to poslal dál svým vnukům, jo, jestli jsem tady správně rozuměl, no a taky vám moc krát děkuju za váš telefonát.
1: Vnukům, to je, ten už se učí na Karlově univerzitě, bez něho nějaký matematický inženýr, tomu já už nic nevysvětlím. Teda.
0: To už není ani vyšší dívčí, to už je opravdu ukáčko, no, tedy Univerzita Karlova.
1: Já se ho budu ptát a až se něco dozvím, tak vám to zase zavolám.
0: Jirko, moc krát děkuju. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Co se na základní škole naučíš? S dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaše vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci, tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/linka je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel, Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. Umí víc než 20 čísel. za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste, Miroslave, řekl. Já vás zdravím do Jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň? Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady mluvíme, že řekni mi, no, proč není možné...
0: Chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, jo, není to ani plyn, aha. Tak jako, co to vlastně je? Že jo, až se vás na to někdo, nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou. Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tak tohle téma, že úplně zražený.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně mým cílem, ale vy určitě jste připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.
1: Já bych asi to dneska to ukončil, že tak úplně.
0: Jde, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval.
1: No, ale... Tady tohle otázku takhle...
0: Nemusíte odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
1: Tak já mám jako dva vnuky a tohle to, no, tak je to úplně...
0: Jsou hodně zvědaví vnuci?
1: No, já vám dám tady kluka, který teď mají zavřenou školu, něco tam předělávají.
0: Aha. Mluv.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Borek. Kdo je, prosím, křestní jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
0: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda.
3: Já to odpovím, protože tam musím ukončit.
0: Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlupte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
1: Já fakt ukončíme to.
0: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? Z potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, s potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty a to mi tohle ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to takže chápu. Já vy se jako ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýkám dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nýna ty, i ty, i či ty a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika. Taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já trojčlenku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, o 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju, a já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I, Uri. Urý si pamatuju, jo?
0: Jo,
1: urý.
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. Jo? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ano,
0: mám to stejně, mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo. No já
0: je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec.
0: Ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně, nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono π.
1: Přesně, jo? Tak.
0: 22/7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 jí bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, to prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Tak jo. Ale to se učilo na základce mému synovi.
0: No, to se učilo na základce a to si ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1 plus 1.
1: No. Který mu je kolem 50. Tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí matematice, protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo. No, ale
0: a Dano, když prostě vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr, no, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mně tak napadá při nákupu látky na
1: obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně nakupuje plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No, takže ano, praxe, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala prostě v praxe, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No, tak jako, teď vám z rovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. Já to patřím docela ráda.
0: No, ale si jdu Bernoulli horovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika. Taky takový logický přemýšlení. Jo.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlasy.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní
1: Dano. Já vás velice dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není prostě. Jestli má někdo vlasy nebo nemá.
0: Já to říkám pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá, jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlovali svým dětem, svým vnukům. To je téma Noční linky Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: proč? Proč takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení než my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší, ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: On prostě... já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo? To bylo ono. A on mi to vysvětlil.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a no, tak dále. Já vím co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde vůbec.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: Kdyby to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole těm druhým nebo na ulici, co táta říkal, to nejde. Jo.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměrů náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne, to ne.
0: To ne?
1: To se neptali, ne.
0: Ne, to prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, a nebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval. No,
0: přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím, ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: No, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastimile, to jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčikovou jsem seděla v jedné lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčika, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zbálovali jsme mapu země a tak dále, zeměpis. Já jsem ze sedmých dětek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčika se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt, jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Ano, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože a vnoučata má, už jsem babičkou, ale ona mě pomáhla, aby já se mohla učit.
0: To je dobře.
1: A ona mě, já jsem neměla atlas, já jsem měla ta, a my jsme spolu teď byli, tak já bych tak chtěla s ním jenom pozdravení být z nic.
0: No to mluvíte právě se mnou, ale to jste si asi nevšimla. To nechme být. Paní Ano, máte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako a když najdeš?
1: Já ještě vám něco řeknu.
0: Řekněte mi ten příběh, protože už jsme toho slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky. Děkuji, že jste se dovolala. Kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i po zapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení a milí přátelé, teď už jen pár vteřin a budu vás moci přivítat v novém dni, v tom 5. květnovém, kdy máme samozřejmě v kalendáři napsáno významný den květnové povstání českého lidu, ale taky jméno Klaudie, takže je-li mezi vámi někdo nositelkou tohoto jména, vězte, že teď už je ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmilo, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
1: Taky zdravím všechny, a i vás samozřejmě.
0: Moc krát děkuji.
1: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
0: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
1: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, když jsem tam se narodila, a když jsme chodili vlastně, nebo naši do práce, a neměla nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale dali nás mě o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě

0: to šlo tenkrát, že jo. No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala. Chodila jsem tam se sestrou, ta byla o 2 roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu, na starost taky, ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda noc nechtělo, ale strašně, strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a pro, taky jsem se ptala vždycky, proč a proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samý ty otázky okolo 3 let, že jo, to jsou takový zvídavý děti a prostě to je proč je to tak a proč?
1: No, proč je moře slané třeba?
0: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí. A já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na kelník, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna, ještě ta mladší, ta nejmladší, mám strašně ráda zvířata. A když tak dělá tak takový opičky, dala si polštář na hlavu a bylo to takový, máme fotky. A teďka povídá místo, že je Rambo, tak pojá, já jsem Brambor, jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
1: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
0: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, kdo všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka jako se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky u Vánocích a teďka se jdu na něj podívat, co dělá a rodiče pá, no jo, oni si vlastně furt hraje na tom, na internetu a furt tam něco tohle, to je hrozný s ním, ten, říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za ním podívat, no by běž, tak jsem šla a on normálně teda si hrál na tom mobilu a říkám, Denny, co děláš? A on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy. Já chci být architekt nebo projektant zahrad a jí a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve 3 letech, jak dává rozhovor, který hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se jako předěda je u hasičů a tak ho tak jako vedou se strejdem a to, tak ve 3 letech on odpovídal jak profík. Fakt,
1: takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám, tak jak jste to popsala, už víme, že kdo byl u vás u hasičů, kolik je vašemu vnukovi, že hraje Minecraft zřejmě, že chce být architektem a ostatní to za něj budou dělat, ale pořád mi tam chybí ta otázka, na kterou jste musela odpovídat teďka, za pomoci znalostí ze základní školy.
0: Teďka právě se chci ještě k tomu dobrat. Nedávno právě říkám, tak mi ukaž nějaký sešit, jak teda se učíš, nebo jak co tě baví a pomplej. No baví, víš, mě baví zeměpis a to druhá světová válka. A to mě teda docela vzalo, protože v 10, v 11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako... bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Denny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A oba, no babi, ty to nevíš. Ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety. Nám zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No, a tak ho začal povídat a to, a teď já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to, to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika a on, ježíš, babi, ty to taky nevíš, Chamberlain ne, to by utál. A oni nás zaprodali prostě, oni nás zaprodali a to byla největší bitva a to, já jsem si ho zkoušela, no, pak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
1: Pani, no, je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusím dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: No, bylo to takový dlouho.
1: No tak už 7 minut, je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
0: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má fakt přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi. A proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampeliška, to je jak sluníčko. A proč je to sluníčko, říkám, no protože to také vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takovej hyperaktivní a všechno se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potká, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, ty jsi toho a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
1: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek Kapitánčík, Noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy jsi naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky. Protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný, léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla. A já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli sami, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano.
1: Prostě my jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, my jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnily vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. To. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakém povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, koukla se na mě a řekla, tak kolega vám tady, bylo nás plná třída, kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. Řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajuplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo, celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, čte se to secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují a pamatují jsou to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to přidávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle. A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo,
1: to je takový předání jiného trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelné. No.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste učila i vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Z mé základní školy dětem, my jsme měli chemika, který nás učil, chemika fyzika, který nás učil a pořád měl básničky. Takže děti si ode mě pamatovali i vnoučata, že karborundum brousek, dej mi taky kousek.
0: No.
1: Takže on měl takový ty, a to ví celá naše rodina, že karborundum je brousek, dej mi taky kousek. No, on nám to takhle veršoval.
0: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
1: No. Já si myslím, že kyselinu do vody jemně.
0: Správně, aby nedošlo k exotermické reakci, protože při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo. Ale trefila jste to. Jarmilo, moc krát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se
1: Já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
0: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se nestratil jiný vršky.
0: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na číslo 731 800 900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie, to jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14. A proč je moře snaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč. No, babička je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám,
0: upřímnost.
1: No ano, a teď povídám, no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička? A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima, něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček. A to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc, já bych se teďko tatínku zeptala vás.
0: No, tak jsem zvědav.
1: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
0: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemíka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvý moře, to nevím.
1: To fakt nevíte, jo.
0: Ne, fakt
1: a
0: nevím,
1: myslíte, že je ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
0: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
1: No.
0: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl.
1: Takže
0: já.
1: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
0: Tak,
1: že?
0: Přesně,
1: a
0: přesně.
1: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
0: Ano, odpovídajícímu věku, odpovídající odpověď. No, nemusíte do podrobna, jo, jak to vysychalo a tak.
1: No, ale no. Jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
0: No, no, počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
1: Jo,
0: no,
1: no tak to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne? Tak si myslím.
0: No ale proč jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
1: No protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
0: bravo,
1: taky před obzorem.
0: Bravo, musí no. Překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
1: Hele...
0: Marie, vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
1: Ale děte, víte, co vám řeknu, ale mě právě, a to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru, mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži je slovo za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct. No to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo vlk, jak se jmenoval vlk, v knize jako to, Kiplinga, tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte?
0: Hmm.
1: To mě vadí, taková obyčejná inteligence.
0: Hmm.
1: No, a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale obyčejné věci bychom měli vědět všichni.
0: A jak se jmenoval, končím, jak se jmenoval ten medvěd?
1: Balů, ne?
0: Správně, asi. Já jsem si říkal, jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Meďa Beďa.
1: Šerchán byl ten tygr.
0: Šerchán byl tygr, ano, ano.
1: No, takže jsme si popovídali. Nevíte, víte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
0: Jo, tak já si to, víte co, Google ví všechno. Píšu si, kdy umřelo mrtvé moře, otázník. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
1: No. Tak to jsem taky zvědavá. Hele, tak se mějte strašně moc hezky a ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
0: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete, když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky a vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na české škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkám, aby zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách, nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už jsem se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním, ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský, takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali. Ne.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla. Já to teda nemám přímo nastudované. To je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z. Neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek. Já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a leco si obnovuju, ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I.
1: Ano, měkkým I.
0: No ale dobře, já jenom tak mě napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám moc krát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno. Máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady Jarda z Prazimova, tady všichni posluchači Noční linky a paní Danu z Blata, jestli volala, nevím, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastní děti ještě nemám, že to nemůžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně zatím nejsou ještě, není doby.
0: No a tak v příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, tak mají, jakoby, mám synovce a letař, ale za tím mám poměrně čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrada, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jí odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít?
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to takrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně mladý, počítat, jako, jak to zemědělo, to mohlo mi v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No, a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdybyste tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, to by vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každým, že by ta paralela tady byla pak předeněná, že jo?
0: No jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: Vešli, no. Je to pouštět pak někam do nějakých jiných, což zatím není možný do jiných planet.
0: No. Stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě možná líbí vysvětlím, to téma. No.
1: Dobrá. Tak jo, pane Borku, taky hezký večer. Nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc.
1: A
0: ano.
1: Jak budete chtít. A šťastnou cestu domů z vysílání a se někdy naslyšenou, když se posluchačeva.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Na skle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat. Ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík. A já nejdříve začnu tím, tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš s potomky, jako no, když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: Učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. A tím, že oběhneme to slunko jednou za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No, výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Nějakých 23, jestli se nepletu, stupňů, ale to jsem tak úplně nepatřil.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, tak. Jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, no. Odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano.
0: Tak.
1: No a teď ještě ta tma a světlo. Tak to slunko, když stojí a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu. A máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak, a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouli a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že se druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám musím fakt zatleskat.
1: No a tím jsme to otočili zase na tu Ameriku, no tak se to otočilo dokola, to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit... No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to, logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: A já jsem měla právě tak výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. A tak byl vzoreček hotový, základ na krát půl výšky.
0: No tak.
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď mi řekněte...
1: A toto vše, to já si velice hodně z toho pamatuju z té školy, od ní.
0: A teď mi řekněte, proč letadla musí vzlétat a přistávat proti větru?
1: No tak, aby je zbrzdili. Aby se zbrzdila ta letadla, ne?
0: I přistávat, ano, tam bych to možná bral jako odpověď, i když to není tak úplně pravda, ale proč vzlétat proti větru?
1: Já vzlétat, no tak ten vítr jim podebere ta křídla. a vzlétne nahoru. To mě připadá logičtější než po větru.
0: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Milo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: A všem posluchačům.
0: Děkuji za všechno.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži, žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch. Jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora. Strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a vskutku. Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se shromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to k sakru za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Sirotka Pazourka zavřeli na hod Boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu zasušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na Boží hod. Váša mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhají se v kuchyni, ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhlem mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdráva s Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, na čež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát otčenáš, třikrát zdráva s Maria a jednou zdráva s královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o otčenáších a zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán, jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první otčenáš hned za slovy a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

I kdybych měl maharadžu vozit na slonu, na tom vzácném, na bílém, o velkém výkonu, a kdybych i 20

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne. Ale ne, vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě, oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět, ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to je jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil vášnosti a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spleten. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí, tak vašnosti ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláč, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem, to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef, seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je zpozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který by křikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožtíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhlu, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vnímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: je? Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliš.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Krista, to je nějakýho lidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist,
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hřimu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

mouth. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.